Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Knowing Me, Knowing You.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v reví s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla. Okay.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

chlap mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oči

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václave.
2: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrojeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo. Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikdy tak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nastalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsí, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Když jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle, aby
3: jste smysl.
2: Co je blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mě taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci
2: tak, potom. Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle, teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No, ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, tak, vlastně, takový malý Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu,
0: ano,
1: ve Smečkách. A je Erpik, a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i že jsme nějaké představení tam odehráli, takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No, nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslíte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

Chlápek stál

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
4: Ano.
3: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepujeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří. Děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju, týden. Že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to bylo tak, dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, a tam mě pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik jenom. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Poslouchej.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
3: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty. A chtěl bych se pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla? Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti.
1: Hrála v divadle.
3: Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávila na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
1: Dobře.
2: Radek. Stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavým. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme. Ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, to jsem, a protože byla paní učitelka, tak napsala, komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat, a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká, a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako

0: smutnou nudu.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval německé AFD k vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku. Dva opravené rybníky v Píseckých horách se znovu zaplní vodou. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
3: Hledám zase ten nejkou.
4: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
5: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
4: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
1: Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD pogratuloval vítězné AFD, se kterou je SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan z hnutí STAN naopak na

0: síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AFD se 44% hlasů. Druhá skončila se 17% CDU. Ta ve volbách zaznamenala výrazný propad, dostala skoro o 20% hlasů méně než před 5 lety. Sasku-Anhaltsko teď nejspíš čekají náročná jednání o sestavení zemské vlády. Písek dokončil rekonstrukci dvou rybníků v Píseckých horách. Oprava Pikhartu a sousedního Němečku trvala zhruba 3/4 roku. Vodní plochy dělníci odbahnili a opravili taky jejich technické části. Teď se oba rybníky začnou postupně napouštět. Co se při rekonstrukci změnilo, popisuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
1: Obě vodní plochy dělníci odbahnili a vybudovali u nich nové hráze, přelivy, výpusti a sjezdy do rybníků. Mezi Pikhartem a Němečkem navíc vznikla přepust, která zajistí odtok vody při vysoké hladině. Odbahněním se také zvětšila plocha obou rybníků.
0: Restaurování horního zámku bylo součástí obnovy státního zámku Vimperk. Národní památkový ústav se přitom řídil podobou z roku 1857. Práce odhalily řadu nálezů, jako je štuková výzdoba nebo malované renesanční stropy. V letošním roce restaurátoři pokračují s fasádami a zázemím zaměstnanců, řekl v našem vysílání ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
2: Je tam nový byt pro kastelána, jsou tam konzervátorské dílny, jsou tam kanceláře pro správu, protože když chcete, aby lidi pro vás pracovali a byli to kvalifikovaní a spokojení lidé, tak potřebujete také, aby měli pracovní podmínky.
0: Obnova státního zámku Vimperk bude pokračovat v areálu Dolního zámku a přilehlých zahradách. Sport. Hokejisti Motoru zakončili přípravu na novou extraligovou sezónu včerejší výhrou v německém Straubingu. Soupeře porazili vysoko 7-2. Do nové sezóny vstoupí příští týden ve středu, kde na domácím ledě čeká duel s Mladou Boleslaví. Počasí. Na jihu Čech bude polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích dnes začnou opravovat ulici U dráhy v Mladém u Hřbitova. Omezení se dotkne úseku mezi ulicemi Jana Masaryka a Karla Václava Rajze. Důvodem je realizace přípojky vodovodu. Práce mají skončit v pátek. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A já vás srdečně vítám do 7. zářijového rána. Je pondělní, to znamená, že vše začíná na novo, pakliže máte třeba před sebou nějakou osobní výzvu nebo nějaké pracovní úkoly. Dnešek je ideálním dnem k tomuto vše odstartovat a úspěšně završit. Přejeme vám hodně štěstí do nového týdne. Máme tedy pondělí 7. září. Podrobněji historicky se na tento den podíváme už za chvíli v dnešním kalendáriu, tak si na to počkejte. Jihočeské ráno samozřejmě i dnes bude plné zajímavých reportáží a také písniček, které nestárnou. Zazní například Petr Muk, Sheena Easton, Věra Špinarová a za chvíli kapela Argema. Tohle je ráj. Adéla Jirkalová vás všechny vítá do nového dne.

0: Pondělí s datem 7. září je 250. dnem roku 2026. Do konce letošního roku zbývá 115 dní. To jen, abyste byli v obraze. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2024, a sice 30,6 stupně Celsia, a nejnižší teplota roku 1845 pouhých 5,2 stupně. Svátek má dnes Regina, je to jméno latinského původu, které znamená královna. K jeho známým nositelkám patří bývalá tenistka Maršíková či herečka Rázlová. Narozeninových oslavenců je zde celá řada. Sbormistr Josef Pančík, narozen tohoto dne roku 1938, slaví, také fotograf Viktor Kolář, americká zpěvačka Gloria Gaynor, herečka Marta Vančurová, rockový hudebník Vilém Čok má narozeniny, herec a zpěvák Sagvan Tofi, fotbalista Tomáš Skuhravý je též oslavencem, stejně jako bavič a imitátor Zdeněk Izer, ten se narodil tohoto dne roku 1966. Máme tady pondělí 7. září a k tomu i nějaká historická výročí. Před 460 lety zemřel turecký sultán Sulejman I. Nádherný. Za jehož vlády dosáhla Osmanská říše největšího rozsahu a moci. Před 245 lety se narodil Jiří František August Bukvoj, majitel panství v jižních Čechách a zakladatel první přírodní rezervace ve střední Evropě. Žofínský prales a prales Hojná voda. Zemřel roku 1851. Před 190 lety se uskutečnila poslední korunovace na Pražském hradě. Českým králem se stal Ferdinand V. Před 160 lety zemřel americký průmyslník Matthias William Baldwin, zakladatel lokomotivky. Narodil se v roce 1795. Před 85 lety se narodila režisérka a scénáristka Marie Poledňáková. Zemřela před 4 lety. Je to 30 let, co americký zpěvák Michael Jackson zahájil koncertem na Letenské pláni v Praze světové turné ke svému albu History. Koncert tehdy navštívilo 130 tisíc diváků. A před 25 lety tým chirurgů v New Yorku jako první na světě úspěšně operoval pomocí robotů pacientce ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Takové je tedy dnešní kalendárium. Věřím, že bylo pro vás zajímavé, a pro mne je velice zajímavé to, do jakého rána se probouzíte tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak nám o tom napište. 90 011 03 je číslo naší SMS brány. Zprávy píšete ve tvaru CB. Mezera, počasí, mezera, text. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Je mi jasné, že ze všech grand hotelů, ale také z chalup a chatiček už jste se po víkendu navrátili. Je tady pondělní ráno a my se ve čtvrt na šest podíváme na předpověď počasí pro dnešní den.
1: Počasí.
0: Nejprve první dvě SMSky od vás, které dorazily a já vám za ně děkuji. Kamenice nad Lipou, jasno, 5 stupňů, Velká Rosa, pohodové pondělí a úspěšný start do nového týdne přeje Věra. Polojasná obloha 10 stupňů, slabý vítr, pěkný den všem přeje Josef ze Zduchovic. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Polojasno vydrží i během rána, odpoledne od západu bude přechodně oblačnosti přibývat a k večeru se začne vyjasňovat. Pondělní nejvyšší maxima 22 až 25 stupňů, nejvyšší teploty na horách 19 až 22, povane slabý proměnlivý vítr, který bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu, pršet dnes nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zatímco české děti za sebou mají první týden ve škole, některé děti ve Spojených státech do školy ještě ani nezačaly chodit. V amerických školách totiž zvoní v každém státě jindy. Podrobně o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za pár chvil. Do té doby sny zůstanou, zpívá Petr Muk. Krásné ráno.

0: Fakt, že 1. září znamená vždycky první školní den, mají zažité generace českých dětí. Ty americké jim to ale mohou jenom závidět. Škola jim začíná a také končí po každé jinak. Americké školy se totiž otevírají postupně od července až do září. Jak vypadá začátek školního roku v zemi bez jednotného kalendáře, zjišťovala naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
1: V Americe právě zvoní, ale ne všude. Takhle přivítali první den ve škole mého prostředního syna. Nastoupil do prvního ročníku střední školy a je z něj tedy takzvaný freshman. Škola ve Spojených státech začíná jindy, než jak známe z Česka, a to v každém státě jinak. Zatímco v Georgii spustili už školní rok 24. července, na Floridě začal 10. srpna a ve Virginii 24. srpna. A v takové Minnesotě nebo New Yorku ještě dokonce školní rok ani nezačal. Zatím rozdílem je hlavně geografie a místní politika. Typický je příklad Severní Karolíny. V Minnesotě naopak škola ze zákona nesmí začít dřív než po takzvaném Labor Day, tedy 1. zářijovém pondělí. A to ze stejného důvodu jako v Severní Karolíně, aby přes léto zůstala v chodu turistika a sezónní brigády na plážích a v táborech. Děti se tu rozřazují podle jmen a každé z nich dostane svůj rozvrh. Debatu navíc v posledních letech stále častěji přeživuje vedro. Někteří tvrdí, že výuka v srpnu zvyšuje náklady na klimatizaci škol. Jiní naopak říkají, že škola je pro děti v obdobích extrémních veder to nejbezpečnější místo, protože jim klimatizovaná budova naopak pomáhá. Výsledek každopádně je, že americký národ postrádá něco, co si v Česku ani neuvědomujeme jako výhodu. Jeden jasný okamžik, kdy končí léto a začíná škola. Tady si každý stát, každé město, dokonce i každý školní obvod rozhoduje sám. A tak škola nejen každému jindy začíná, ale taky jindy končí. A děti v New Yorku, které se teď radují ze zářijových prázdnin, se budou péct v lavicích do konce června, zatímco jejich vrstevníci v Mississippi budou mít už od půlky května prázdniny. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.

0: Česká písničková klasika v Českém rozhlase České Budějovice.
1: A teď už čerstvé zprávy a Lukáš Pelikán.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek, než navrhovalo ministerstvo financí. To počítá s deficitem 389 miliard korun. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že podle něj by bylo možné najít úspory až ve výši 20 miliard korun. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tak výrazné snížení schodku neočekává. Při nehodě nákladního letadla v americkém Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 lidé jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letišti v Miami přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Na místo pak přijelo asi 60 hasičských aut. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé, bude je vyšetřovat federální letecký úřad. Správa železnic bude ode dneška opravovat 2 železniční přejezdy v Táboře. Jsou v prostoru u Mýta a u Bechyňské dráhy, informoval o tom mluvčí radnice Luboš Dvořák. Práce ovlivní taky chodce mířící k Lávce přes Budějovickou ulici, a to v sobotu a v neděli. Omezení potrvá do 16. října. Zahradníci upravili v Českých Budějovicích celkem 1270 metrů čtverečních plochy, informovala o tom mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová. Nové trvalkové záhony vznikly například v parku na Sadech, v ulici Holečkova a ve středovém pásu Pražské třídy na Mariánském náměstí. Celkem teď krajské město zdobí 15 000 nových rostlin a na podzim přibude 26 000 cibulovin. Bude polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Úplná uzavírka platí až do konce měsíce na silnici 138 mezi obcemi Třešně a Dobešice na Písecku. Důvodem je rekonstrukce propustků. Objíždějte přes Kluky. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: První půl hodinu dnešního jihočeského rána máme za sebou a čím začneme a načneme tu druhou. Falešné nařčení z jakobínství, boj o lásku a dojemná píseň, která zlomí zatvrzelé srdce starého hraběte. To je děj Dvořákovy opery Jakobín. Jaký příběh ale stojí za jejím vznikem? Co si skladatel zapisoval mezi řádky s notovým zápisníkem a jak vypadal jeho tvůrčí proces? Více než 130 let starý rukopis tento měsíc vystavují v Pražském muzeu Antonína Dvořáka. Více o tom už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Zrada, intriky maloměsta a jedna píseň, která dokáže obměkčit i to nejzatvrzelejší srdce. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácný rukopis druhé verze třetího dějství si teď mohou návštěvníci prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
1: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
2: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
1: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
2: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
1: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, v 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zdřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
2: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
1: Tehdy se samozřejmě všechno psalo ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
2: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
1: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
2: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září. A to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy Letohrádku Amerika poté vrátí, není zatím jasné. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice.

0: Urmaňový hlas Joea Cockera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice krátce po 6:15 pondělní ráno s datem 7. září.
1: Počasí.
0: A dnešek, pravda, bude tuze příjemný, aspoň dle předpovědi. Čekáme polojasno, které vydrží i během rána, odpoledne od západu, pouze přechodně oblačnosti přibude a k večeru se začne opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25 stupňů, nejvyšší teploty na horách 19 až 22. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, povane, pršet nebude. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio dnes na mírné zátěži.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Proč se dnes lidé budou scházet u Samsonovy kašny v Českých Budějovicích? Odpovědi se vám dostane už za chvíli v tipech pro volný čas.

0: Já si troufám tvrdit, že také vím, co se bude dít, aspoň tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v celou opět zprávy s Lukášem Pelikánem. Teď ovšem máme 5.51 a to znamená, že nás čekají tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tomáš Hobizal dnes v Českých Budějovicích zájemce provede po měšťanských domech a jejich dvorcích. Sraz je v 4:30 odpoledne u Samsonovy kašny. Cestovatel Milan Vavřík bude dnes v městské knihovně v Písku od 17 hodin vyprávět o nejznámějších místech Indie. Pořad nazval Indie pro začátečníky. Dědo, babi, budete mi vyprávět? Tak zní název dnešního vzdělávacího odpoledne, které začne v 17 hodin na pobočce Jihočeské vědecké knihovny na českobudějovickém sídlišti Vltava. Knihovnice tam pozvali Pavla Jaroslava, který je autorem knížky Dědo, upeč mi chleba. Pikantnosti z Rožmberské knihovny se můžete dozvědět v zámecké lékárně v Třeboni. První výklad tam začíná v 10 hodin a 10 minut dopoledne. V českobudějovickém metropolu si od 19 a od 21 hodin můžete poslechnout rokové balady při svíčkách. Tak věřím, že jste si i pro dnešek něco vybrali.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Premiér chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike na jihu Čech způsobí vyšší hlučnost. Zemřel majitel hradu Český Šternberg, Filipu Šternberkovi bylo 69 let. Teploty dnes vystoupí k 25 stupňům. Je pondělí 7. září. Dobré ráno u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO, pokračuje Babiš.
4: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
3: Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Babiš ve videu dodal, že nikdo nesmí vydělávat na válce. Obyvatelé Bechyně, Českých Budějovic, Českého Krumlova a okolí můžou ode dneška až do konce příštího týdne zaznamenat zvýšený pohyb vojenských letounů. Důvodem je mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike. Výcvik bude probíhat například v prostoru Boletického újezdu u Bechyně a na letišti v Českých Budějovicích. Zapojí se do něj přes 600 vojáků, včetně těch ze zahraničí. Letat se bude hlavně o pracovních dnech od 9 hodin ráno až do půlnoci. V okolí vojenského újezdu Boletice musí řidiči počítat s výraznější provozem i pozemní techniky. Kromě českých strojů, letounů L-159 a vrtulníků Venom a Viper se představí německé Eurofightery, slovenské L-39, slovinský letoun PC-9, španělské vrtulníky Tiger a Chinook nebo maďarská helikoptéra H-145. Dánsko pak plánuje účast bezpilotním systémem Jump 20. Téma probereme živě s plukovníkem generálního štábu krátce po 7:30. Občanská poradna Charity České Budějovice řeší stále častěji kyberpodvody. Každý měsíc se na ní obracejí desítky lidí, kteří uvěřili například falešným investicím nebo podvodníkům vydávajícím se za bankéře. Lidé by měli v případě nejistoty telefon raději zavěsit, vysvětlit.

0: Tu je sociální pracovnice občanské poradny Věra Jakimová.
1: Oni ty podvody jsou jako různý typy, takže u takových těch falešných navolávání, falešných SMSek, to jako často může být takový ten tlak, nezavěšujte telefon, teď to musíme vyřešit, vždycky je dobrý se někomu svěřit, jako fakt se nestydět za to. A i když už dojde třeba k nějakému prvnímu odeslání peněz, tak prostě nebát se to říct třeba rodině, nebo aspoň do té poradny.
0: Další poradnou, na kterou se oběti kyberpodvodů můžou obrátit, je Bílý kruh bezpečí. V Českých Budějovicích sídlí na adrese Rígrova 51. Ve věku 69 let zemřel Filip Sternberg, majitel hradu Český Sternberg. Potomek starobylého rodu zemřel ve Vídni po těžké nemoci, informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Sternberg se narodil v roce 1956 v Praze, s rodiči emigroval v roce 1968 do Vídně. Tam vystudoval práva a působil jako advokát. Po restitucích v roce 1992 pomáhal otci Zdeňkovi se správou majetku. Po jeho smrti péči převzal úplně. Hrad Český Sternberg teď bude mít na starosti jeho dcera Anastázia. Sternberg považoval hrad za svůj domov. Střídavě žil tam a ve Vídni. Sport. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po výhře Američanek nad Itálií přišly i o šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je dnes čeká souboj s Američankami. Počasí. Na jihu Čech bude polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách budou kolem 20. Fouká slabý proměnlivý vítr, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Písecku platí kvůli opravě úplná uzavírka silnice 140 z Ražic do Štětic a ve Skálách u Protivína je omezení průjezdu kvůli rekonstrukci mostu směrem na Protivín. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Víkend je i pro tentokrát minulostí. Nový týden, nový pracovní týden je na svém samém počátku a to znamená, že je tady pondělní ráno. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 5 minut v kalendáři. Dnes jméno Regina, přejeme vše nejlepší. Ano, je tady 7. září a věřím, že pro vás všechny to bude úspěšné vkročení tedy do toho pondělního dne. Sazenice dubu, buku a jedlí letos na mnoha místech nepřežily extrémně horké počasí. Lesníci odhadují, že škody půjdou do stovek milionů korun. Nejvíce zasažené jsou lesy na jihu Čech, Vysočině a na Moravě. Podrobnosti obdržíte tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Příjemné vstávání.

0: po uši.
1: Extrémní sucho a teploty poškodily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. Největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, Moravě a taky v Jihočeském kraji. Výsadbu musí obnovit například v Písku, kde v lesích uschly především listnaté stromy.
2: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
3: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
2: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
3: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
4: Hlavně do Uglaska s borovicí je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
3: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
4: Dneska stromek je 10 koruna a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrněji manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
3: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
4: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci 1 000 000. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten 1 000 000 budeme se pěstovat dál.
3: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
5: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti, ale to se zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedla je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
3: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České

0: Hlas Mira Žbírky nás pohladil v pondělí po ránu. Máme 7:15, jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Nejprve SMSky od vás, další dorazily, díky za ně. Oblačno plus 11, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Dobré ráno Adélko, ve Strakonicích je oblačno 8 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsána Jindra. Co říká Český hydrometeorologický ústav a aktualizovaná předpověď pro pondělí s datem 7. září? Očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, 21 až 24 naměříte na horách, vítr pované o rychlosti do 4 metrů za sekundu, pršet dnes nebude, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, místy dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Pokračuje jeho české ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 6 hodin k tomu 20 minut. Pondělí s datem 7. září. A každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude scénárista seriálu Vyprávěj Rudolf Merkner. Tady už je malá ochutnávka.
1: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A já jsem zároveň vystudoval český jazyk literaturu na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát scénárista Rudolf Merkner.

0: Jirka. Krásná zdravá svačina.
1: Na řadě už jsou další čerstvé zprávy. Přináší je k mikrofonu Lukáš Pelikán.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Minimální mzda by se měla od ledna zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Návrh dnes projedná vláda. Pro rok 2028 počítá s dalším růstem zhruba o 2 tisíce korun. Se zvýšením na jednání tripartity souhlasili zástupci odborů i zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku teď pobírá asi 180 tisíc lidí. V Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje nejmín 10 lidí, přes 60 dalších je zraněných, informuje o tom agentura AP. Nekontrolovaný výbuch se stal u kostela ve středním Mexiku. Stovky lidí tam čekali na ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku. Příčinu výbuchu teď zjišťují úřady. Tábor má novou reprezentační medaili města, vytvořila ji medailérka Veronika Prokopová. Na Líci se potkávají dominanty města, Kotnov a Bechyňská brána, Stará radnice a kostel Proměnění Páně. RUP nabízí gotickou klenbu Staré radnice, doplněnou o sochu Jana Žižky a znaky Čech, Moravy a Slezska. Medaile není určená k volnému prodeji, město ji bude udělovat osobnostem při mimořádných událostech. Cestovatel Milan Vavřík v městské knihovně v Písku přiblíží Indii. Zaměří se na to, jak se do této země cestuje, posluchače vezme po stopách Gandhiho, navštíví s nimi hvězdárnu Jatar Mantar, červenou pevnost, hrobky Mughalů, páteční mešitu a komplex s nejvyšším minaretem. Mluvit bude i o státech Pandžáb a Rajasthán. Beseda začne v sále písecké knihovny v 17 hodin. Táborská akademie v nedělním pátém kole čtvrté ligy porazila rezervu Domažlic 3-0. V divizní tabulce skupiny A jsou zatím táborští nejlepším jihočeským týmem. Na první Spartak Příbram ztrácí jen jeden bod. Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr, biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Zvíkovského podhradí na křižovatce silnic 121 a 138 staví kruhový objezd. Jezdí se kyvadlově a provoz tam řídí semafory. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Do Ameriky se z Českých Budějovic dalo vyrazit už v roce 1885 a nebylo potřeba ani na loď. Tehdejší noviny zvali na výletní místo Amerika u Doudleb, kde mělo být postaráno o pohodlí návštěvníků a nechyběly ani perníkářské boudy. Jak tahle jihočeská Amerika přišla ke svému jménu, to připomene jihočeská vlastivěda, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se jí už za pár minut.
4: No tak posum.

0: V Jihočeské vlastivědě se vypravíme do Ameriky a řekneme si, jak sen o cestě za oceán nakonec skončil na samotě u lesa. Mezi obcemi Doudleby a Plavem stojí několik domů, kterým se dodnes říká Amerika. Název vznikl poněkud zvláštně. Jeden z doudlebských občanů jménem Dvořák si ve druhé polovině 19. století dlouho pohrával s myšlenkou odjet za oceán a hledat štěstí na novém kontinentu. Nakonec si to ale rozmyslel a z peněz, které měl na cestu našetřené, si zakoupil pozemek u cesty z Doudleb do Plava a v 70. letech 19. století si tam postavil nové stavení. Lidé mu pak začali říkat k Amerikánovi, nejprve trochu posměšně, ale název se rychle ujal. Brzy vedle jeho domu vyrostly další dvě chalupy. U jedné z nich začal doudlebský hostinský Josef Schauer provozovat příležitostné občerstvení. A tak se roku 1885 mohli obyvatelé Českých Budějovic v novinách Budivoj dočíst pozvání na výletní místo, cituji, Amerika u Doudleb, kde je v době výletu vždy dobře postaráno o pohodlí hostů a nechybějí ani perníkářské boudy. Pohostinství však nemělo dlouhého trvání, ale jméno Amerika zůstalo. Ovšem, ta největší zemědělská usedlost blízkosti lesa k Americe původně nepatřila. Vznikla totiž o celé století dříve, ještě za vlády císaře Josefa II. A byl to dům hajného Matěje Šimánka, který se staral o sousední kostelní les. Pozoruhodné je, že povolání hajného se na této chalupě udrželo až do roku 1951, tedy po pět generací.
1: Český rozhlas České

0: A tě nám po víkendu přesně takto do zpěvu Tony Esposito ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Na telefonu už také vítám meteorologa Tadeáše Gregora, kterého se rovnou táži, jaké je aktuální počasí. Dobré jitro.
2: Dobré ráno, aktuálně máme na jihu Čech oblačno až polojasno a poměrně chladno, teploty mezi 5 a 11 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 8 stupňů Celsia, klidno, jen občas zavane jižní vánek do 1 metru za sekundu. Tlak je 1026 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 12 stupňů a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jak to s počasím bude v tento první den nového týdne?
2: Bude polojasno až oblačno a teploty nám odpoledne vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách na 21 až 24 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu do 4 metrů za sekundu. Biozátěž bude dnes na jedničce.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce nám vyšlo v 6 hodin a 27 minut a zapadne pak 32 minut po 19. hodině večerní.
0: A jaké jsou teplotní rekordy, které se váží k dnešnímu datu 7. září?
2: V Českých Budějovicích je ta maximální hodnota 30,4 stupně z roku 1973 a ta minimální 1,9 stupně z roku 1953. Průměrná teplota pro dnešní den 15 stupňů Celsia.
0: Teplotní rekordy dnes tedy lámat nebudeme zřejmě. Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy úterní den?
2: Noc bude jasná až polojasná, kránu se jenom vzácně vytvoří mlhy. Teploty nám klesnou na 14 až 11 stupňů, ale v údolích ojediněle až na 9 stupňů Celsia a v Pošumaví bude trochu víc foukat vítr, tak tam bude o něco tepleji, tam bude až 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak jasno až polojasno, ráno jen vzácně s mlhami a bude na září velmi teplo, odpolední maxima 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28. Bude vát slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž kvůli těm vyšším teplotám na dvojce střední zátěž.
0: A dále předpověď počasí rozvineme s Tadeášem Gregorem opět za hodinu v našem vysílání. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Kyberpodvodů přibývá a podvodníci jsou stále rafinovanější. Občanská poradna Charity České Budějovice proto stále častěji řeší případy lidí, kteří přišli o peníze kvůli falešným investicím nebo jiným podvodům na internetu. Jak takové praktiky vypadají a proč je tak snadné jim uvěřit, o tom si budeme povídat za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno 6:48.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Podvodníci už nemusí působit podezřele. Jejich nabídky vypadají profesionálně, slibují vysoké zisky a často využívají i falešné recenze nebo známé osobnosti. Na jihu Čech policie za prvních 7 měsíců letošního roku řešila přes 350 případů kyberpodvodů. Jejich následky stále častěji řeší například i občanská poradna Eva Charity České Budějovice.
2: Chtěl si se mnou psát jenom tak. Tak jsme si povídali tohleto, on se potom rozpovídal, že má doma syna, že je v Iráku na misi, že ta mise byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
3: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měl kontaktovat OSN na e-mail, který podvodník poslal. Její identitu Český rozhlas zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
2: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No tak mi to připadalo úplně normální, jako jo, když mají doma rodiny, tak jim někdo letenku zaplatí. On mi vysvětlil, že je vdovec, že mu žena umřela na rakovinu a že vlastně nemá kdo mu zaplatit tu letenku. No a že by prvně ale chtěl letět jako do Česka za mnou a pak teprve za synem. No tak se to začalo vyřizovat všechno, furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
3: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří například jako výhodná investice.
4: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
3: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
4: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
3: Někdy podvodníci na začátku lidem i nějaké peníze vyplatí.
4: Takže ten člověk si dojde někam takhle do nějaké té trafiky, tam třeba dostane 10 tisíc nějaký výnos, takže vlastně to vypadá jako velmi výhodně, pořád se to tváří dobře, no a on už potom přestane vidět ty další varovní znaky a prostě už postupně se namotá do toho, že začnou oni vlastně ty podvodníci zneužívat jako ty ztráty, vlastně, takže člověk to chce dohnat, tak pošle 50 tisíc, protože ztráta by byla milion. Oni to rychle jako fiktivně vlastně dorovnají, takže zase na té své stránce vidí, že všechno bylo dobře, mezi tím volají, komunikujou a je to fakt jako konstrukt, který je teda neuvěřitelný.
3: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Lidi se na ně můžou ve všední dny obrátit bezplatně. Odborníci ale radí hlavně nejednat pod tlakem. Když máte pochybnosti, zavěste, nic neuspěchejte a poraďte se. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lídři koalice budou jednat o rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek. O uplynulém víkendu se na jihu českých silnicích hodně bouralo. Sobotní hromadná nehoda na Písecku má jednu oběť. Na jihu Čech rapidně narostl počet případů lymské boreliózy. Teploty na horách se dnes dostanou až ke 24 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministrině financí Alena Schillerová z hnutí ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
3: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
1: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. O prvním zářijovém víkendu se na jihočeských silnicích hodně bouralo. Jenom hasiči zasahovali u 17 nehod. Jak na sociální síti X píše jejich mluvčí Roman Krčmář, v 8 případech zasahovali u havárií motocyklů. Například v neděli se 4 motorky srazily u kláštera u Nové Bystřice a jedna v Raděticích na Táborsku. V sobotu zemřel motorkář po hromadné nehodě u Temešváru na Písecku. Do statistik se zapsaly i 2 nehody, které způsobily divoká prasata. Obě se staly v sobotu večer na Českobudějově. Jedna u Branišova, druhá přímo na dálnici u Dynína. Jihočeští hygienici letos evidují 746 případů lymské boreliózy. Je to o 125 víc než ve stejném období loňského roku. Nejvíc případů boreliózy hlásí Českobudějovicko a Jindřichohradecko. Letošní počet případů přitom může ještě překonat loňský rekord, vysvětluje ředitelka Jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
4: V posledních letech zaznamenáváme u lymské boreliózy nejvyšší výskyty za období, ve kterém data sledujeme. V loni bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 1000 případů, letos by mohl být počet podle dosavadního vývoje i vyšší. Je to dáno i zpřesněním a zrychlením hlášení, která dostáváme z terénu.
1: Počet případů klíšťové encefalitidy je letos na jihu Čech míň, zatím onemocnilo 63 lidí. Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem můžou vyřešit jen prezidenti obou zemí, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Kreml to odmítá. Rusko okupuje asi 20% ukrajinského území. Požadavek Moskvy, aby se Kyjev vzdal těchto území, patří k nejcitlivějším otázkám rozhovoru o ukončení války. Ukrajina územní

0: ústupky nepřijímá a požaduje, aby se nejdřív uzavřelo příměří a jednání vycházelo ze současných frontových linií. Sport. Fotbalisti Sparty klesli v tabulce šance ligy na 10. místo. V Hradci Králové prohráli 1-2. Liberec je v tabulce nejvyšší soutěže bod za vedoucí Slavií po výhře 2-1 na hřišti Jablonce. Teplice vyhráli ve Zlíně 3-1 a Mladá Boleslav porazila Ostravský Baník 4-0. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou maximálně u 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli opravě počítejte se zdržením na hlavním tahu z Českého Krumlova do Českých Budějovic v úseku mezi Kamenným Újezdem a Boršovem nad Vltavou a taky na Jindřichohradecku na silnici 24 v Majdaleně. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pondělní vysílání Jihočeského rána s Adélou Jirkalovou, 7 hodin k tomu 5 minut. A já nevím, proč jsem si při tématu dnešního rozhlasového sloupku, který na nás už za chvíli čeká, vybavila v souvislosti s malými dětmi větu Neboj, je to jenom období. Když jsem za dětmi běhala ohnutá do pravého úhle, když na všechno odpovídali ne, nebo když se vztekali, je to jenom období. No a jednu takovou etapu našich dětí si vezme na paškál samozřejmě Jan Štiftr už za chvíli. Počkejte si.

0: O neustálých zvídavých proč našich dětí je rozhlasový sloupek Jana Štiftra, který je pro vás pečlivě nachystán. 7 hodin k tomu 9 minut. Rozhlasový sloupek si můžete poslechnout právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Běle bylo 5 let. A je to přesně ten věk, kdy všechno do sebe teprve zapadá. A aby to zapadalo rychleji, sype dítě na rodiče jednu otázku za druhou. Jsme opět těmi rodiči, kteří své dítě nejvíc milují, když usne. Od rána do večera jsme totiž zasypaní dotazy. Proč jsou chlapy chlupatější a holky nosí culíky? Proč nemůžeme v zimě chodit venku nahý? Proč některý psi koušou? V průběhu dne otázky gradují a začínají mířit na tělo. Proč vás musíme poslouchat? Proč vy můžete pít kafe a pivo a já ne? Proč se říká zítra, když až se probudím, bude to zase dneska? Snažíme se odpovídat, být chápavými a trpělivými průvodci světem, ale je to fuška. Člověk se u toho zapotí, zvlášť když zjistí, jak složité je vysvětlit zdánlivé samozřejmosti. A pak přijdou ty nejzákeřnější, večerní dotazy přímo z postýlky. Otázky, které vás donutí zamyslet se nad tím, jaký obraz světa a naší rodiny vlastně běle předáváme. Proč u nás řídí víc táta než máma? Proč holky kouří? Snažíte se vymyslet politicky korektní odpověď, ale nakonec stejně přiznáte barvu. Že u nás prostě auto častěji kočíruje tatínek a s těmi cigaretami jinum chlapy u nás v rodině mají o něco pevnější vůli, i když nás ženské nakonec stejně o pár let přežijí. A pak najednou to ticho. Když otázky dojdou, víčka stěžknou, zůstáváte sedět u postýlky, vyčerpaní, s hlavou plnou vlastní filozofie. Výslech skončil. Tak přesvědčit sebe sama, že je nejvyšší čas jít taky spát. Ráno to začne zase na novo. Na té bílině cestě světem, kterému chce rozumět. A kde všechno, alespoň na chvíli, musí dávat smysl.
1: Český rozhlas České budoucnosti.

0: počasí.
1: Čtvrt na osm, co si takhle něco povědět k počasí, a začneme vašimi slovy. Dorazily SMSky: klidné chladné ráno z Prachatic, 10 plus, pěkný den přeje Helča, písek 14 stupňů Celsia, podepsán Folta, v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno až zataženo, klidno 10 stupňů, pohodu po celý den přeje Marie, ve Velešině skoro jasno 7 stupňů, všem zdraví a pohodu přeje Andulka. Další zpráva od vás: dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr. Teplota je plus 8 stupňů, zdraví a hezký den přeje Marie, a větrní 8 stupňů, polojasno, zdraví Zuzka a Honza. Co říká aktualizovaná předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu? Dnes očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Na horách naměříte 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý, bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu a bude vát od jihovýchodu. Pršet nebude, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, místy dobré a bio pro dnešek na jedničce.
2: Nový školní rok je už v podstatě, můžeme říct, v plném proudu. A mnozí žáci i rodiče budou řešit třeba to, jak se připravit na přijímací řízení na střední i vysoké školy, nebo i na maturitu a podobně. Někdy mají děti potíže danou látku pochopit, což je naprosto normální a přirozené. No a v takovýchto případech přichází na řadu doučování. Jak a kdy k němu přistoupit a jak se mu věnovat tak, aby to dávalo opravdu smysl? O tématu si popovídáme se Žanetou Kubovou Andělovou z doučovací platformy Populo. Nalaďte si nás v pondělí 7. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Už za chvíli si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Zavítáme do věže obecní kaple v Šejbech v Novohradských horách. Tak si na to počkejte. Krásné 7. zářijové ráno.
0: České ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Tento týden se v rozhlasovém putování za hlasy jihočeských zvonů vrátíme po čase do Novohradských hor. Zavítáme do věže návesní kaple v Šejbech. Nachází se v ní obecní zvon ulitý ve 40. letech 20. století.
1: Tak takhle zní obecní zvon z návesní kaple v Šejbech. Má hlavní nárazový tón G3, spodní průměr 36 cm a váží přibližně 35 kg. Podle kampanologa Radka Lungiho někdy mezi lety 1942 až 1944 ulila neznámá slévárna. Její jméno bohužel neznáme, ale jedná se o zvon stejného typu, se kterým jsme se už setkali třeba ve Lhotce u Olešnice, Stožicích nebo Přídolí. Kromě jižních Čech se tyto zvony objevují i na Vysočině nebo na Žďársku. Obecní kaple v Šejbech byla postavena roku 1882 v historizujícím stylu. Má obdélný půdorys a je zastřešena sedlovou střechou s malou věží se čtyřmi zvukovými okny. Na oltáři je kopie milostného obrazu Panny Marie Pasovské. Ve věži je ve zvonové stolici z dlouhých šikmých trámků místo pro dva zvony. Jedno z nich tak zůstává volné. Za pomoc při dokumentaci zvonu v Horní Stropnici a v jejím okolí, včetně Šejb, děkujeme Robertovi Blížencovi. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z obecní kaple v Šejbech ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pojišťovny v Česku čím dál víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji ji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dřív likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají taky Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna. Demoliční firma dnes bude pokračovat v bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Cream, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část objektu zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Písek dokončil rekonstrukci dvou rybníků v Píseckých horách. Oprava Pikhartu a sousedního Němečku trvala zhruba 3/4 roku. Vodní plochy dělníci odbahnili a opravili taky jejich technické části. Teď se oba rybníky začnou postupně napouštět. Děti ve věku od 8 do 15 let se opět můžou zapojit do literární soutěže Jihočeský úsměv. Pořádá ji Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub obce spisovatelů. Jde už o 17. ročník. Zájemci můžou svá díla posílat do 28. října. Podrobnosti k soutěži Jihočeský úsměv najdou děti i jejich rodiče na webu Jihočeské vědecké knihovny. Fotbalisti Třeboně poprvé v nové sezóně krajského přeboru prohráli. Doma je porazilo Roudné 3-5. Ve druhém včerejším zápase vyhráli Strunkovice nad Kaplicí 4-0. Nejlepším týmem v tabulce je Dolní Dvořiště. Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Se zdržením počítejte na hlavní silnici z Vimperka do Strážného od odbočky na Klášterec až do Korkusovy hutě opravují povrch a jezdí se kyvadlově. Provoz řídí semafory. Postojíte tam aktuálně v kratších kolonách. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vojenská letadla a vrtulníky z několika evropských zemí budou ode dneška létat nad jižními Čechami. Začíná mezinárodní cvičení Ample Strike a více si prozradíme tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Právě.

0: Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike začíná dnes v Česku. Zapojí se do něj téměř 600 vojáků. Více než polovina z nich přijede ze zahraničí. Cvičit budou například také v Boleticích, v Bechyni a na letišti v Českých Budějovicích. Ve vzduchu se objeví české i zahraniční letadla a vrtulníky. Detaily nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí plukovník generálního štábu pan Aleš Cápal. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Co budou vojáci při cvičení Ample Strike procvičovat?
1: Tak my se soustředíme na postupy a taktiky při provádění blízké vzdušné podpory pozemních jednotek. Naším cílem je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letounů a vrtulníků. To všechno v mezinárodním prostředí. A cílem je výměna zkušeností a udržení kvalifikací předsunutých leteckých návodčích, takzvaných JTAC.
0: Které země a jaká vojenská technika se letos do akce zapojí?
1: Tak my máme účast 20 národů během tohoto cvičení. Letecká technika z České republiky, a to jsou naše L-159, vrtulníky UH-1 a AH-1, a vrtulníky místo 71. Pomáhat nám budou německé Eurofightery, Alpha Jety a Learjet. Z Dánska se zúčastní bezpilotní prostředek Jump, ze Slovenska vrtulník Mi-17 a letoun L-39, z Maďarska vrtulník H-145, ze Slovinska letoun PC-9, z Holandska cvičné platformy Learjet a L-39 a ze Španělska vrtulník EC-665 a Chinook.
0: A abychom to měli kompletní, tak otázka na závěr. Kde a v jakých časech můžou lidé v jižních Čechách vojenská letadla pozorovat?
1: To je zaznělo na začátku. Na letišti v Bechyni máme dislokovanou jednotku vrtulníků místo 71-6, odkud bude lítat směrem do výcvikového vojenského prostoru v Boleticích, kde budeme provádět jak ostré střelby, tak cvičné navádění. V Českých Budějovicích budou sedět 4 letouny L-159 a na letišti, na polním letišti v Boleticích máme vrtulníky české UH-1 a AH-1 a i ty zahraniční, které jsem předtím jmenoval.
0: Hostem Jihočeského rána byl plukovník generálního štábu Aleš Cápal. Děkuji za čas, který jste si na nás udělal. Naslyšenou.
1: Díky a krásný den všem.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 8:15 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: A dnes si právě o něm povídáme s meteorologem Tadeášem Gregorem. Vítá vás znovu ve vysílání. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: A abych nedrmolila, tak raději slovo předám rovnou vám. Prozraďte, jaké je aktuální počasí na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme oblačnou až polojasnou oblohu a teploty mezi 6 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačno 9,5 stupně, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1026 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 12 stupňů a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jakého počasí a teplot se dočkáme během dnešního dne?
2: Dnes bude ten den polojasný až oblačný s maximálními teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia. Na horách bude 21 až 24 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu do 4 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
0: I při pondělku se zeptám, jaký je stav vody v korytech jihočeských řek.
2: Vltava na Soumarském mostě 38 cm, tam je zakázáno splouvání, vyšší Brod 65 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice je nesízná, na Pilaři 104 cm, Bechyni 73 cm a nesízná je také Otava v Katovicích, kde je 35 cm. Teplota vody včera na Lipně 20,7 stupně Celsia.
0: Zpět k předpovědi počasí. Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy úterní den?
2: V noci bude jasno až polojasno a k ránu se jen vzácně vytvoří mlhy. Teploty nám klesnou na 14 až 11 stupňů, v údolích ojediněle až na 9 stupňů, naopak v Pošumaví bude o něco tepleji, protože tam bude o něco více foukat vítr, tam bude až 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. No a i zítřek bude slunečný s jasnou až polojasnou oblohou, ráno jen vzácně s mlhou a teploty nám vystoupají poměrně vysoko na září na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách na 25 až 28. Bude vát slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž bude na dvojce, střední zátěž.
0: V úterý tedy bude poměrně horko, změní se to ve středu?
2: Ve středu nám dorazí studená fronta od západu. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ale postupně se bude od západu zatahovat a dorazí přehánky, které budou postupně přecházet do deště. Ojediněle se objeví i bouřky. Středeční ranní minima 18 až 14 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů, respektive ty maxima možná budou už v dopoledních hodinách a odpoledne už se bude ochlazovat a bude vát zpočátku slabý, během dne mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Taková je aktuální předpověď počasí z úst meteorologa Tadeáše Gregora. Děkuji za váš čas, aspoň pro tuto chvíli, a zavoláme si opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo vám nabídne zajímavosti o mrtvém moři. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.

0: tebe. Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: A připravené jsou čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Letošní extrémně horké počasí způsobilo lesníkům i na jihu Čech milionové škody na výsadbě stromků. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Donald Trump bude dnes telefonovat s prezidenty Ruska i Ukrajiny. Bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly, nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci taky na jihu Čech počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun.
4: Normálně byly ty stromky živý, narašený, ale při 40 stupňových teplotách a žáru to nemohli vydržet.
5: Lesy města Písku tak podle jednatele této společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích, říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
6: Východní Čechy, východní část Vysočiny a celá jihovýchodní Morava, ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
5: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o víc než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po nehodě na kole. Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív do Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit. Víceúčelové hřiště u základní a mateřské školy v Sepekově na Písecku projde obnovou. Zastupitelé schválili přijetí dotace ze sportovní národní agentury ve výši 4 milionů korun. Součástí investice za 8 milionů je výměna povrchu hrací plochy, nové osvětlení a oplocení. Zázemí sportoviště bude nově bezbariérové. Práce začnou příští rok na jaře. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostukovou 2-1 na sety a v New Yorku slaví premiérový postup do čtvrtfinále dvouhry. Wimbledonská vítězka využila v utkání až šestý matchball. I když patří na okruhu WTA k těm flegmatičtějším hráčkám, v závěru už moc klidná nebyla.
7: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy. V poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc.
2: Noskovou čeká čtvrtfinále US Open zítra proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou maximálně u 24, fouká slabý jihovýchodní vítr, biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody jsou u Křtěnova, u Temelína a v Táboře v Bechyňské ulici. Jezděte bezpečně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Svou čtvrtou hodinou pokračuje dnešní Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Jihočeské ráno je tu pro vás každý den mezi 5. a 9. hodinou a jsem ráda, že jste v naší společnosti i právě dnes 7. září. Je to pondělní ráno, tak věřím, že bude bezbolestné, pokud možno. A samozřejmě se budeme snažit vám rozšiřovat obzory. A také pro vás chystáme písničky, které nestárnou. Zazní Daniel Hůlka, Helena Vondráčková nebo Michal David hned v zápěti. A za chvíli už je tady taky pravidelná rubrika určená výročím osobností nebo událostí kalendárium. Petra Matoušková připomene třeba 245 let od narození majitele novohradského panství Jiřího Františka Augusta Bukvoje. Počkejte si na to.

0: kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 7. září. Příjemný poslech. Sedmého září uplyne 245 let od narození hraběte Jiřího Františka Augusta Bukvoje, který byl známý jako český národopisec, podnikatel, šlechtic, majitel novohradského panství, matematik, vynálezce a spisovatel. 7. září je 150 let od narození malíře a kreslíře Františka Mrázka z Českých Budějovic. 7. září by se 85 let dožila filmová a televizní režisérka Marie Poledňáková, která pocházela ze Strakonic. Určitě velmi dobře znáte její filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku, S tebou mě baví svět nebo Jak se krotí krokodýly. Z Velešína pocházel katolický kněz, spisovatel a malíř Bedřich Kamarít. Taky tam po něm pojmenovali náměstí. 8. září je výročí 195 let od jeho narození. Jan Waldauf z Nových Hradů byl známý jako činovník Sokola v zahraničí a starosta bývalého ústředí Československého sokolstva v zahraničí. 8. září uplyne 15 let od jeho skonu v kanadském Torontu. Devátého září před 20 lety ukončila svou úspěšnou tenisovou kariéru Čechoameričanka Martina Navrátilová. V rozhlasovém pořadu Ozvěny dne tehdy zaznělo.
2: Legenda světového tenisu Martina Navrátilová definitivně odchází z okruhu WTA. Česká rodačka se ve svých 49 letech rozloučila vítězstvím ve smíšené čtyře na US Open po boku Američana Boba Bryana. Ve finále společně porazili český pár Peškyová dám 6-2 a 6-3. Navrátilová je jedinou teniskou historie, která dokázala na všech grandslamových turnajích vyhrát všechny kategorie a Radiožurnálu svěřila své bezprostřední pocity po posledním utkání kariéry.
3: Je to takový zvláštní pocit, je to radost i lítost, ale největší radost, protože opravdu jsem ráda, že kariéra je za mnou a teďka si můžu dělat, co chci. Mám hodně možných plánů, budu v Praze, budeme dělat ten Art Grand Slam exhibici v Fuldě, to bude v polovičce října, takže mám plný program, ale už se nemusím bát, jak musím pořád trénovat, abych byla se v nejlepší kondici na další turnaj, to už je za mnou.
1: Doplním, že Martina Navrátilová emigrovala z tehdejší Československé socialistické republiky 6. září 1975, kdy během turnaje US Open ve Spojených státech požádala o politický azyl. Jubileum 80. narozeniny slaví 9. září básník a spisovatel, knihkupec, rybníkářský odborník a ekolog Miroslav Hule, který pochází ze Zlivy. Alois Václav Majer byl katolický kněz, dramatik, topograf, včelař, básník a překladatel. Narodil se 12. září před 170 lety ve Vodňanech. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A je tady, řekla bych, pozitivní předpověď počasí pro pondělí s datem 7. září. Očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, převážně od jihovýchodu a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky mírně nepříznivé, místy dobré. Ještě vám dlužím bio, to při pondělku zůstane na mírné zátěži.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: 8 hodin k tomu 19 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a kdo ví, třeba nás posloucháte za volantem. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je právě za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinný nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, anebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřní útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: A jsou tady zprávy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Případ cyklisty, který se v Praze dostal do potyčky s řidičkou, dnes znovu projedná vrchní soud v Praze. Žena dva dny po konfliktu zemřela. Cyklista podle obžaloby způsobil její smrt. Státní zástupce proto požaduje nepodmíněný trest. Muž vinu odmítá a odvolal se proti tříleté podmínce za těžké ublížení na zdraví. Znalci nedokázali potvrdit, že mezi potyčkou a úmrtím byla přímá souvislost. Zahradníci upravili v Českých Budějovicích celkem 1270 metrů čtverečních plochy, informovala mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová. Nové trvalkové záhony vznikly například v parku na Sadech, v ulici Holečkova a ve středovém pásu pražské třídy na Mariánském náměstí. Celkem teď krajské město zdobí 15 000 nových rostlin a na podzim přibude 26 000 cibulovin. Cestovatel Milan Vavřík v městské knihovně v Písku přiblíží Indii. Prezentaci rozdělí do několika částí. V té dnešní se zaměří na to, jak se do této země cestuje. Posluchače vezme po stopách Gandhiho, navštíví s nimi hvězdárnu Jatar Mantar, červenou pevnost, hrobky Mughalů, páteční mešitu a komplex s nejvyšším minaretem. Mluvit bude i o státech Pandžáb a Rajasthán. Beseda začne v sále písecké knihovny v 17 hodin. Ze sportu. Hokejisti Motoru zakončili přípravu na novou extraligovou sezónu včerejší výhrou v německém Straubingu. Soupeře porazili vysoko 7-2. Do nové sezóny vstoupí 16. září doma proti Mladé Boleslavi. A táborská akademie v nedělním pátém kole čtvrté fotbalové ligy porazila rezervu Domažlic 3-0. V divizní tabulce skupiny A jsou zatím táborští nejlepším jihočeským týmem. Na první Spartak Příbram ztrácí jen jeden bod. A počasí. Polojasno až oblačno. Teploty maximálně 25, na horách 24 stupňů Celsia. Slabý jihovýchodní vítr, biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bouralo se u Temelínské elektrárny, u Libětic na Strakonicku a v Táboře v Bechyňské ulici. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Máme krátce po půl deváté a my v Jihočeském ránu pomalu, ale jistě míříme k dalšímu rozhovoru. Další dezinformace na sociálních sítích, další téma pro redaktory našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Tentokrát se v rubrice Ověřovna věnují manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a Číně. Detaily k tomu uslyšíte už za chvíli.

0: Možná i vy jste, milí posluchači, na internetu v poslední době narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Není to ale pravda. Tématu se věnují redaktoři serveru iRozhlas.cz v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily je ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice Pavla Kuchtová z redakce Zpravodajství. Dobré ráno.
1: Pěkný den.
0: Popišme prosím nejdřív tu dezinformaci.
1: Příspěvek se objevil před týdnem na síti X a nazbíral tam už 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: A jak je to doopravdy?
1: Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví. Souvislosti mezi stavbou jedné z nich a povodní ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal glaciolog Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole rádově kilometry nebo tisíce kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost, takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN. Tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. A další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
0: A co v tuhle chvíli odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
1: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina doplněná o horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta se po protržení hráze proměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala vše, co jí stálo v cestě. Podle Jana Kavana zatím částečně může být i zmíněná klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velké produkci vlastně týtavné vody. Ledovec hodně roztál a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva té roztáté vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
1: Povodně mají v tuto chvíli už v Číně i Nepálu přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
0: Tak to byla redaktorka zpravodajství Pavla Kuchtová. Pavlo, díky.
1: Hezký den.
0: A já doplním, že podrobnosti a taky další díly Ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A jdeme na to do třetice všeho dobrého v rámci Jihočeského rána. Je tady spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem na telefonu Tadeáš Gregor. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Tak povyskočili nám za tu hodinu, co jsme se neslyšeli. Teploty?
2: Povyskočili. Aktuálně jsou mezi 10 a 15 stupni Celsia nejčastěji a máme oblačnou až polojasnou oblohu. V Českých Budějovicích oblačno 12 stupňů, jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak 1026 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 17 stupňů, aktuálně nejtepleji z celého kraje a oblačnou oblohu.
1: Jaký bude ten 7. zářijový den?
2: Bude polojasno až oblačno a teploty nám vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách na 21 až 24 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jeho východu do 4 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Co přinese dnešní noc a úterní den?
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu se jen vzácně vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 14 až 11, v údolích ojediněle až na 9 stupňů Celsia. Pošumaví naopak bude trochu víc foukat, tak tam bude až 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak jasno až polojasno. Ráno jen vzácně s mlhami a teploty odpoledne vystoupají dost vysoko na září na 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách na 25 až 28. Bude vát slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž bude na dvojce střední zátěž.
1: Úterý teple, já už tuším, že středa tak teplá nebude. Prozraďte, jak to bude konkrétně.
2: Ve středu dorazí na naše území od západu studená fronta. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ale postupně se bude od západu zatahovat a dorazí přeháňky, které budou postupně přecházet do deště. Ojediněle se objeví i bouřky. Středeční hraní minima 18 až 14 stupňů, takže poměrně vysoko. Odpolední maxima už, respektive ty maximální hodnoty budou asi už v poledních hodinách 22 až 26 stupňů. Bude vát zpočátku slabý, během dne mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A jak se počasí vybarví ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude velká oblačnost, oblačno hlavně zpočátku až zataženo a teploty ráno klesnou na 13 až 9 stupňů a vystoupají odpoledne pouze na 16 až 20 stupňů Celsia. Bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
1: Tolik Tadeáš Gregor. Děkuji za váš čas, který jste nám během dnešního Jihočeského rána věnoval. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice. Hanka Šoberová už dorazila k mikrofonu. Vítám tě ve studiu, ahoj.
1: Krásné dopoledne. Ahoj Adélko, tobě i našim posluchačům.
0: Krásné ráno. Pořád ještě. Za chvíli už tedy jihočeské dopoledne a my jsme zvědaví, jakáže témata si pro nás nachystala.
1: Přesně tak. Tak při pondělku je tu jedno z témat zdravotnických. My s primářem Romanem Čerklem nahlédneme do tajů magnetické rezonance a zjistíme, čeho se při tomhle vyšetření opravdu není potřeba obávat. Přiblížíme taky vznik slavné knihy Dálkový výslech Václava Havla a Karla Hvížďaly. Podíváme se třeba, jak umělá inteligence pomáhá v samoobslužných pokladnách. I tam už nám úřaduje. Chybět nebudou tipy na zajímavé akce. No a já osobně se těším na dnešní babské rady, protože my se dozvíme, co všechno může ovlivnit barvy plodů, no plodů ani tak ne jako květů, hortenzí, a jestli se jim daří líp třeba ve stínu nebo na sluníčku, no tak si poslechnu, třeba ještě nevím úplně všechno.
0: Teď jsem chtěla říct, že zrovna ty seš ta zahrádkářka, která toto zajisté ocení a já se mohu jenom učit.
1: Určitě ano, ale hortenzie, myslím, že zrovna ty latnaté jsou takové nenáročné, a ty bych doporučila i začátečníkům. No ale uslyšíme, třeba něco, třeba nějaká novinka i pro mě, tak se budu těšit nejen na tyhle informace, samozřejmě na naše posluchače.
0: Tolik Hanka Šoberová, na kterou se těšte také. Adéla Jirkalová se loučí a zítra brzy ráno po páté naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kázání o tom, co brzy už musí se stát.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike na jihu Čech způsobí vyšší hlučnost. Ministerstvo zdravotnictví by podle Adama Vojtěcha mohlo ušetřit miliardy korun na systémových opatřeních. Dětská literární soutěž Jeho český úsměv hledá nové tvůrčí talenty. Dnešní teploty vystoupí maximálně k 25 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Obyvatelé Bechyně, Českých Budějovic, Českého Krumlova a okolí můžou ode dneška až do konce příštího týdne zaznamenat zvýšený pohyb vojenských letounů. Důvodem je mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike. Výcvik bude probíhat například v prostoru Boletického újezdu v Bechyni a na letišti v Českých Budějovicích. Zapojí se do něj přes 600 vojáků, včetně těch ze zahraničí. Létat se bude hlavně o pracovních dnech od 9 hodin až do půlnoci. V okolí vojenského újezdu Boletice musí řidiči počítat s výraznějším provozem i pozemní techniky. Kromě českých strojů, letounů L-159 a vrtulníků Venom a Viper se představí například německé Eurofightery, slovenské L-39, slovinský letoun PC-9, španělské vrtulníky Tiger a Chinook nebo maďarská helikoptéra H-145. Dánsko pak plánuje účast bezpilotním systémem Jump 20. Cvičení skončí 18. září. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit aspoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš taky odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Večer bude o návrhu rozpočtu na příští rok jednat koaliční rada. Výši schodku kritizuje i vládní SPD. Po volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko bude muset vítězná strana AfD hledat nejspíš koaličního partnera. Vyplývá to z nových odhadů, podle kterých AfD získala 44% hlasů. V 83 členem parlamentu by tak měla mít 39 poslanců. Podle aktualizovaných prognóz veřejnoprávní stanice ARD se do parlamentu těsně dostane i konzervativní strana Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila spolupráci s AfD. Ostatní strany ji dlouhodobě odmítají. Děti ve věku od 8 do 15 let se opět můžou zapojit do literární soutěže Jihočeský úsměv. Pořádá ji Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub obce spisovatelů. Jde už o 17. ročník. Další informace doplnila Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny.
3: Každý rok nám přijde okolo 160 soutěžních prací, takže my máme vždycky velkou radost, že děti pořád baví psát a tvořit. Soutěžní práce se posílají elektronicky do Jihočeské vědecké knihovny na e-mailovou adresu. Uzávěrka je 28. října o půlnoci.
2: Sport.
1: Turecké volejbalistky obhájily titul mistryní Evropy. Víc než dvouhodinové finále s Itálií vyhrály doma v Istanbulu 3-2. Vedle druhého evropského zlata v historii si vybojovali i místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získali obhájkyně stříbra Srbky po vítězství 3-1 nad Polskem. Češky na šampionátu skončily 11.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie vyšetřuje nehodu u Temelínské elektrárny. Opatrní buďte na Strakonicku u Libětic, v zatáčce je tam vysypaný asfalt, a taky na Českobudějovicku na trase z Lhenic do Českých Budějovic. Za Horními Chrášťany se pohybují krávy na silnici. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 555.

0: 53.
1: Pondělí 7. září svátek slaví Regina, přátelé, no a dnešek je taky Mezinárodním dnem čistého ovzduší pro modrou oblohu, který připomíná, jak vzácný je obyčejný pohled na jasné nebe nad námi a že to dnešní celkem projasněné je, když nějaký ten mráček máme, ale věřím, že to pondělí a vstup do nového týdne si všichni náležitě užijeme. Když jsme u dnešního data, právě 7. září roku 1822 vyhlásila Brazílie nezávislost na Portugalsku, no a z českých osobností si dneska připomeňme fotbalového kanonýra Tomáše Skuhravého, který slaví 61. narozeniny. Klidný start do nového týdne vám od mikrofonu přeje Hanka Šoberová.

0: 9 hodin 12 minut, jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi. Se mnou ve studiu kolega Zdeněk Zajíček. Zdeňku, vítej, ahoj.
1: Hezký den všem, hezký den tobě.
0: Vždycky mě těší návštěva někoho z mých kolegů, protože vím, že budeme řešit nějaké zajímavé téma. Minulý týden jsme spolu mluvili o prvních nových dílech jeho české vlastivědy po prázdninách a jeden z těch příběhů má právě teď docela zajímavou souvislost s kalendářem. Je to tak?
1: Je to tak. Minulý týden jsme si ve vlastivědě pustili díl od Jitky Vandrovcové o vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. A shodou okolností na zítřek mám připravené volné pokračování také od Jitky Vandrovcové, také od vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí, ale bude to čistě příběh té vily jako takové a jejího de facto dědictví, když se to tak vezme. Kdybyste si chtěli ten předchozí díl poslechnout, najdete ho na našem webu www.budejovice.rozhlas.cz. A mluvila si o tom kalendáři, tak ano, protože zítra 8. září uplyne 78 let od státního pohřbu Edvarda Beneše a ta jeho česká vlastivěda, ta nová, pokračující o té vile, ta bude zítra ráno ve vysílání.
0: No a zítřejší jeho česká vlastivěda začne právě tam, kde Benešův život skončil?
1: No, v podstatě ano, protože ono ani tak tentokrát nepůjde o samotného Edvarda Beneše. I když pravda je, že já se vrátím ještě k té jeho historii, k tomu jeho životu, respektive konci života, protože on zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí. A jeho pohřeb o 5 dní později v Praze už se stal jedním z prvních veřejných protestů, dá se říct, a nesouhlasu s nastupujícím komunistickým režimem. Mimochodem, Český rozhlas má z pohřbu dochovaný rozsáhlý autentický záznam. Je to několik hodin vysílání z Prahy. Ten si teď tedy pouštět nebudeme, ale stojí za připomenutí, že existuje. No a co se týče té jeho české vlastivědy na zítřek, tak já z ní trošku přečtu. Cituji. Začátkem 30. let 20. století si Hana a Edvard Benešovi nechali postavit letní vilu se Sezimově Ústí. Po úmrtí Edvarda Beneše se stala majitelkou vily a přilehlých nemovitostí Hana Benešová. Až do své smrti tam trávila prakticky veškerý volný čas a udržovala volný přístup ke hrobu svého manžela. V roce 1973 sepsala závěť, v níž dědicem vily učinila muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře s podmínkou ovšem, že v ní zřídí památník Edvarda Beneše. No a celý příběh toho odkazu se uzavřel v podstatě až letos, v březnu 2026, kdy došlo k definitivnímu naplnění poslední vůle Hany Benešové, když úřad vlády převedl vilu a přilehlé nemovitosti na husitské muzeum v Táboře.
0: Jenže památník tehdy nevznikl.
1: Ne. Vím si, že je to vlastně příběh od roku 1974. Po smrti Hany Benešové v roce 1974 se vývoj vydal úplně jiným směrem. Vila přešla právě pod úřad předsednictva vlády. Část původního vybavení skončila na dlouhá desetiletí v muzejním depozitáři a z domu Edvarda Benešových se postupně stalo, pozor, rekreační zařízení pro nejužší okruh tehdejších vládních představitelů. A právě tuhletu cestu od rodinného domů přes uzavřenou vládní rekreaci až k dnešnímu památníku Edvarda Beneše si připomeneme v té jeho české vlastivědě.
0: Tak si ji, přátelé, nenechte ujít. Zdeněk Zajíček byl mým hostem v dopolední vysílání. Díky za to a přeju hezký den a celý úspěšný týden. Zdeňku, naslyšenou.
1: Děkuji, ahoj.

0: Ano, pozdravila vás Sandra v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Co všechno dokáže magnetická rezonance odhalit dřív, než se nemoc naplno projeví? A je opravdu důvod se tohoto hlučného tunelu bát? Za chviličku se k tomu dozvíte víc, ale ještě předtím vás Matěj Vodička pozve k poslechu dnešního dopoledního hosta a taky kapela Činasky zaspívá píseň Láska a data. Dobrý poslech.
1: Nový školní rok je už v podstatě, můžeme říct, v plném proudu. A mnozí žáci i rodiče budou řešit třeba to, jak se připravit na přijímací řízení na střední i vysoké školy, nebo i na maturitu a podobně. Někdy mají děti potíže danou látku pochopit, což je naprosto normální a přirozené. No a v takovýchto případech přichází na řadu doučování. Jak a kdy k němu přistoupit a jak se mu věnovat tak, aby to dávalo opravdu smysl? O tématu si popovídáme se Žanetou Kubovou Andělovou z doučovací platformy Populo. Nalaďte si nás v pondělí 7. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: o zdraví.
1: Magnetická rezonance patří dneska k nejpřesnějším vyšetřením moderní medicíny. Přesto z ní má řada lidí obavy. Jak funguje, kdy je opravdu nezbytná a čeho se při ní nemusíte obávat? Poslechněte si můj rozhovor s primářem radiologického oddělení nemocnice Prachatice, doktorem Romanem Čerklem.
2: Tady jsme u dalšího přístroje, to je ten větší, delší tunel, a to je vlastně gentry magnetické rezonance. Máme tam vyšetřovací stůl, na kterém teďka leží pacient, ten je zajetý dovnitř. Vlastně bezhlučná magnetická rezonance neexistuje. Čím silnější máte magnet, magnetickou rezonanci, tím silnější je tam hluk.
1: Co na to pacienti?
2: No, pacienti dostávají sluchátka nebo jednorázové špunty, protože tam máte hluk třeba 80-100 decibelů, což je, někdy se říká, skoro jako letadlo. Každá sekvence, kterou vyšetřujeme, má nějaký jiný zvuk. Magnetická rezonance je oproti tomu CTčku jiná v tom, že tam se nepoužívá rentgenové záření. Máme tam statické magnetické pole, které je v té místnosti i po vypnutí přístroje. Velmi silné, velmi nebezpečné, takže tam nemůžete vejít s něčím kovovým. To by vám vytrhlo nůžky z ruky a vrazily by se do zdi. Zničil by se ten přístroj. To absolutně není možné. Takže musíme opravdu pečlivě hlídat, aby tam nikdo nevběhl s ničím kovovým, hlavně pacienti. Někdy v loni se v Americe stalo, že nějaký pacient vběhnul do magnetické rezonance s kovovým řetězem na krku a ono to uškrtilo. Takže náš personál má posuvné dveře, hlídaný vstup tady, taková pomoc a máme tady uzavřený trakt a my si všechny pacienty zkontrolujeme, jestli jsou opravdu bez nějakých kovových předmětů, než je pustíme dovnitř.
1: V jakém případě se pacient posílá na magnetickou rezonanci?
2: No, magnetická rezonance je také vlastně metoda, která vám vyšetří hlavu, hlavně mozek, páteř, míchu. Na to je to úplně nejlepší metoda, vlastně jedinečná. Na zobrazení mozku a páteře, krční míchy, bederní páteře, výřezů disku, zánitlivých změn na páteři. A potom vlastně všechny měkké orgány, perfektní k zobrazení kloubů, protože oproti rentgenu na té magnetické rezonanci vidíte chrupavky, vidíte kloubní pouzdro, vidíte, jestli je prasklé to kloubní pouzdro, vidíte, jestli tam má pacient prasklou chrupavku, prasklý meniskus. A jak je prasklý, jestli je to k operaci nebo není to k operaci. Prasklý vazy v koledi, jo, například. Takže to je všechno to, co klinici potřebují k tomu, aby se rozhodli, jestli pacienta operovat nebo neoperovat.
1: I v tomto případě se využívá nějaká kontrastní látka?
2: Ano, používá se paramagnetická kontrastní látka. Nepoužívá se v tak jako velkým množství a hlavně tak často jako při tom CTčku. Při CTčku běžně používáme třeba 50 až 100 ml té kontrastní látky při tom jednom vyšetření. Tady jsme v rozsahu třeba 5 až 10 ml, to je desetinásobně méně. A nepoužíváme ji vždy, protože mnohdy stačí vyšetření bez kontrastní látky, aby jsme kvalitně zobrazili.
1: V případě magnetické rezonance pacient vjíždí do přece jenom širšího tunelu, nežli bylo to CTčko. Jsou tací, kteří trpí klaustrofobií, zvládnou to?
2: No, s pomocí našeho personálu, který je pohladí, uklidní, položí, vysvětlí a povozí nejdřív potom stole dopředu dozadu, se to většinou zvládne. Výjimečně opravdu se stane někdo, že si nelehne. Ale doporučujeme, aby si vlastně ty pacienti, kteří mají takovýhle problémy, třeba domluvili se svým lékařem a vzali si nějaký tablety na uklidnění, nějakou premedikaci, která jim pomůže k tomu zvládnout tenhle ten stav. A je to lepší jak pro ně, tak pro nás, že potom my máme víc času na to vyšetření. Protože přeci jenom CTčko máte za pár minut hotový, v tom tunelu tam pacienti leží v průměru tak půl hodiny.
1: Jak se na to vyšetření připravit? Mají si pacienti předem doma klidně odendat zbytečné náušnice, řetízky?
2: Přesně tak. Můžou je nechat doma, bude to pro ně lepší. Samozřejmě veškeré kovové věci, nezapomínat na sponky, nějaký příčesky ve vlasech, nebo také líčení. Někdo třeba přijde, ženy mají magnetické řasy, že jo, nějaké, a ty potom se vám přilepí tam k tomu magnetu, se utrhnou. Dobré je, když si vezmou třeba nějaké pohodlné bavlněné spodní prádlo. Nejsou vhodní umělý materiály. Umělá vlákna se zahřívají a nejsou vhodný. Takže čistá bavlna, mikinu, bavlněné tepláky a úplně v pohodě.
1: Co takový kardiostimulátor?
2: Kardiostimulátor je trochu problém, záleží pracoviště na pracovišti. Moderní stimulátory se dají přepnout do režimu, který je kompatibilní s magnetickou rezonancí, ale to musí kardiolog dopředu přepnout. A pak to pracoviště musí být vybaveno režimem monitorování a musí mít k dispozici kardiologa, který kdyby náhodou došlo k nějaké indispozici, tak aby byl schopen ten kardiostimulátor zase nahodit. Takže vyšetření je možné, ale zase je nutné zjistit, jaký je to typ stimulátoru, jestli je kompatibilní s magnetickou rezonancí. To je něco podobného jako další kovy. Pacienti jsou třeba po náhradách kyčelních kloubů, kolenních kloubů, mají třeba nějaké šrouby nebo destičky v páteři. Ty jsou většinou už titanové, ty nám nevadí.
1: Na výsledek se čeká jak dlouho?
2: Je to podobné jako na CTčku, to znamená, my ty vyšetření popisujeme ten samý den a odesíláme druhý den indikujícímu lékaři. Vzhledem k tomu, že se nám ty vyšetření tady protahují i do odpoledne, tak někdy je to až ten další den. A určité specifické vyšetření, jako třeba máme vyšetření prostaty u nás, tak to vlastně popisují dva lékaři s druhým čtením a tam máme domluvenou konzultaci vždycky jednou týdně, takže tam se nám to vždycky protáhne o ten jeden týden, ten výsledek toho popisu. Ale předběžně můžeme říct už druhý den.
0: Když jde o zdraví.
1: Václav Havel ukrytý v cizím bytě, 12 hodin nahrávek a magnetofonové pásky tajně převážené přes železnou oporu. Tak před 40 lety vznikl dálkový výslech. Neobvyklý příběh slavné knihy teď rekonstruuje nová série Českého rozhlasu a my vám ji za chvilku představíme.

0: prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly. Letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu. A to podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dnes.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském Zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížďaly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
2: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně, dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
3: Takže s pomocí Vilema Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
4: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
5: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
2: Karel Hvížďala z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí, připomínajících divadelní dějství.
3: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický to porovnávat.
2: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
1: Tady Havel.
2: Šestidílná série Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Už za chvíli si představíme, přátelé, místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Snad napovím, že zavítáme do věže obecní kaple v Šejbech v Novohradských horách. Předtím si ale připomeneme jednu z nejkrásnějších písní Radka Tomáška. Boxer je českou verzí slavného hitu Simona a Garfunkla, ale díky textaři Zdeňku Rytířovi dostal úplně nový příběh. Místo osamělého tuláka tu potkáme člověka, který se zastane slabší. Radek Tomášek a jeho boxer právě teď.

0: Tento týden se v rozhlasovém putování za hlasy jihočeských zvonů vrátíme po čase do Novohradských hor. Zavítáme do věže na vesní kaple v Šejbech. Nachází se v ní obecní zvon ulitý ve 40. letech 20. století.
1: Tak takhle zní obecní zvon z návesní kaple v Šejbech. Má hlavní nárazový tón G3, spodní průměr 36 cm a váží přibližně 35 kg. Podle kampanologa Radka Lungiho někdy mezi lety 1942 až 1944 ulila neznámá slévárna. Její jméno bohužel neznáme, ale jedná se o zvon stejného typu, se kterým jsme se už setkali třeba ve Lhotce u Olešnice, Stožicích nebo Přídolí. Kromě jižních Čech se tyto zvony objevují i na Vysočině nebo na Žďársku. Obecní kaple v Šejbech byla postavena roku 1882 v historizujícím stylu. Má obdélný půdorys a je zastřešena sedlovou střechou s malou věží se čtyřmi zvukovými okny. Na oltáři je kopie milostného obrazu Panny Marie Pasovské. Ve věži je ve zvonové stolici z dlouhých šikmých trámků místo pro dva zvony. Jedno z nich tak zůstává volné. Za pomoc při dokumentaci zvonu v Horní Stropnici a v jejím okolí, včetně Šejb, děkujeme Robertovi Blížencovi. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z obecní kaple v Šejbech ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Pokud při nákupech, přátelé, rádi využíváte samoobslužné pokladny, možná vás při skenování produktu úplně netěší to zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny anebo pečiva, tak tuhle nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou rozeznat. Počkejte si na reportáž.

0: Rychlejší a pohodlnější nákup, tak právě to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh, třeba ovoce anebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí rozpoznávat zboží.
1: Naskenujte prosím zboží, nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože jedno z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s porkem. Jak jste s tím spokojeni?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku. Občanská poradna Charity České Budějovice řeší stále častěji kyberpodvody. Každý měsíc se na ni obracejí desítky lidí, kteří uvěřili například falešným investicím nebo podvodníkům vydávajícím se za bankéře. Lidé by měli v případě nejistoty telefon raději zavěsit, vysvětluje sociální pracovnice občanské poradny Věra Jakimová.
1: Oni ty podvody jsou jako různý typy, takže u takových těch falešných navolávání, falešných SMSek, to jako často může být takový ten tlak, nezavěšujte telefon, teď to musíme vyřešit. Vždycky je dobrý se někomu svěřit, jako fakt se nestydět za to. A i když už dojde třeba k nějakému prvnímu odeslání peněz, tak prostě nebát se to říct třeba rodině, nebo aspoň do té poradny.
0: Další poradnou, na kterou se oběti kyberpodvodů můžou obrátit, je Bílý kruh bezpečí. V Českých Budějovicích sídlí na adrese Rígrova 51. Správa železnic ode dneška opravuje dva železniční přejezdy v Táboře. Jsou v prostoru u Mýta a u Bechyňské dráhy. Práce ovlivní taky chodce mířící k lávce přes Budějovickou ulici, pokračuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
2: V sobotu a v neděli nebude možné projít přes opravované místo klávce a chodci budou muset využít delší obchozí trasu. Ta povede přes ulici u Mýta spojovacím chodníkem směrem k Budějovické ulici a dále podle vyznačené trasy přes oblast Budějovické a Soběslavské.
0: Omezení potrvá do 16. října. Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání budovy, která se včera zřítila v Dillí. Po nehodě je nejmíň 6 mrtvých. Budova na jihozápadě hlavního města sloužila jako studentská ubytovna. Zatím není jisté, kolik lidí může zůstávat pod troskami. V domě bydlelo zhruba 30 studentů, informoval server Indian Express. Sousední dům evakuovali kvůli obavám, že by se mohl taky zřítit. Sport. Fotbalisti Třeboně poprvé v nové sezóně krajského přeboru prohráli. Doma je porazilo Roudné 3-5. Ve druhém včerejším zápase vyhráli Strunkovice nad Kaplicí 4-0. Nejlepším týmem v tabulce je Dolní Dvořiště. Počasí. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr, biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, dejte na dálnici D3 na obchvatu Českých Budějovic ve směru na Tábor. U vráta ztratilo auto kolo. Nehody pak jsou v Plané nad Lužnicí, na průtahu městem u odbočky k mostu a v Českých Budějovicích na Dlouhé louce u výstaviště. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné jihočeské dopoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. 4:40 vám ničím nerušený poslech přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. My už se za chviličku spojíme s naším regionálním stopařem a zjistíme, kamže se tento týden chystá. Zůstaňte s námi.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Svákov u Soběslavy, Bechyně nebo Vyšší Brod, tak to jsou, přátelé, místa, kam se tento týden vypraví náš regionální stopař Petr Kubát. Víc nám už poví přímo on, protože je se mnou teď ve vysílání. Petře, pěkné dopoledne, vítej.
2: Krásné dopoledne, ahoj Hanko. Tak dneska odpoledne se budu věnovat osobnosti hraběte Jiřího Františka Augusta Bukvoje. Dneska je to totiž, jak už jste možná slyšeli ráno u nás v kalendáriu, 245 let od jeho narození. Je to možná snad nejzajímavější zástupce rodu Bukvojů, hlavně pro nás, pro jeho Čechy. On se sice narodil v Bruselu, ale výraznou stopu zanechal právě tady u nás a hlavně na Novohradsku. Ve svých novohradských sklárnách experimentoval se složením skla a podařilo se mu vytvořit takzvaný hyalit. To je velmi tmavé, prakticky neprůhledné sklo, připomínající obsidián. No a taky založil například žofínský prales nebo dokončil výstavbu empírového zámku v Nových Hradech. Ale o tom vám ovšem povím odpoledne.
1: Jinak co úterý a středa, Petře?
2: Tak zítra vám představím dva unikáty, které mají na zámku v Bechyni, jak jsem tam zjistil. Jde o sbírku barokních dětských portrétů od Karla Škréty a jeho dílny a taky vzácnou repliku renesančních kamen pocházejících ze Salzburku. A ve středu to zase zamířím do Svákova u Soběslavy, do tamního krásného poutního kostelíka Panny Marie Bolestné se po opravě o víkendu vrací do věže Zvon. Rozezní se tam zase v neděli při poutní mši. No a při jarní opravě střechy zvonice ho pracovníci sundali, nechali vyčistit a zrenovovat a taky tam objevili některé historické dokumenty, které tam byly schované, tak o tom vám povím ve středu a pak se vypravím na Lipno, protože minulý týden z kraje jsem byl na Orlické přehradě, odkud jsem vám přinesl vstup ze zatopených míst, které jsou teď odhalené a byl to velmi sledovaný příspěvek, hlavně na sociálních sítích, tak tentokrát se vypravím na Lipno a zmapuju některá odhalená místa a chci se zaměřit spíš na taková ty méně známá, protože většina lidí teď jezdí třeba do Bližší Lhoty nebo k Nové Peci, ale já jsem dostal teď pár tipů na taková trošku utajená místa, tak vám o nich trošku povyprávím ve středu.
1: Výborně. No a já vím, že druhá polovina týdne přinese taky několik zajímavých událostí, je to tak?
2: Je to tak, tu je takovou velkou odbornou událost, hostí ve čtvrtek klášter ve Vyšším Brodě, kde je představení Závišova kříže a uvedení knihy, nové knihy Závišův kříž. Zároveň tam odborníci představí nové výsledky průzkumu této národní kulturní památky. Potom v pátek v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích začíná tradiční podzimní výstava Masožravky na terase a odpoledne v pátek je pak v krajském městě Tanec pro moje město. To je participativní umělecký projekt, který skrze tanec a pohyb propojí různé komunity Českých Budějovic.
1: Ano, náš regionální stopař nezahálí se svými plány na tento týden. Se s námi podělil Petr Kuba. Díky za to, Petře, měj se hezky a přeji ti pohodový a úspěšný celý týden. A zase brzy, naslyšenou.
2: Moc děkuju, krásný den.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud byste měli chuť, potom Tomáš Hobizal dneska v Českých Budějovicích zájemce bude provádět po měšťanských domech a jejich dvorcích. Sraz je v 16 hodin a 30 minut u Samsonovy kašny. Tak to můžete vyzkoušet. Věřím, že se bude líbit. Cestovatel Milan Vavřík bude dneska v Městské knihovně v Písku od 17 vyprávět o nejznámějších místech Indie. Pořad nazval Indie pro začátečníky. Dědo, babi, budete mi vyprávět? Tak to je název dnešního vzdělávacího odpoledne, které začne v 17 hodin, a to na pobočce Jihočeské vědecké knihovny na českobudějovickém sídlišti Vltava. Knihovnice tam pozvali Pavla Jaroslava, který je autorem knížky Dědo, upeč mi chleba. Pikantnosti z Rožmberské knihovny se dneska můžete dozvědět v Zámecké lékárně v Třeboni, a nebo v českobudějovickém metropolu si dneska od 19 a následně od 21 hodin můžete poslechnout rockové balady při svíčkách. Jste zváni.

0: Dědo, babi, budete mi vyprávět? Ano, tak zní název dnešního vzdělávacího odpoledne v pobočce Jihočeské vědecké knihovny na českobudějovickém sídlišti Vltava. Před chviličkou zazněla pozvánka. Knihovnice tam totiž pozvali Pavla Jaroslava, který je autorem knížky Dědo, upeč mi chleba. A já mám právě v tuhle chvíli na telefonu vedoucí knihovny Pavlínu Wolfovou, kterou tímto vítáme mezi námi. Hezké dopoledne.
1: Krásný den.
0: Pavlíno, představte nám prosím našeho, nebo respektive vašeho dnešního hosta Pavla Jaroslava. Kdo to je?
1: Tak pan Pavel Jaroslav napsal, jak už jste zmínila, knihu Dědo, upeč mi chleba. On je naším čtenářem a sám nás vlastně kontaktoval, protože mu na tématu mezigenerační komunikace velmi záleží a i nám, jakožto komunitní knihovně, kde se setkávají lidé všech věkových kategorií, je toto téma blízké. Pan Jaroslav vychází ze svojí osobní zkušenosti se svými prarodiči a právě pečení chleba s nimi má úzce spojené, ale jak konkrétně, to bych nechala na něm a na tom dnešním odpoledním setkání, na které všechny samozřejmě zveme.
0: Tak já budu souhlasit, ale co bych ráda, abyste prozradila, je, pro koho že se ten váš dnešní program hodí?
1: Tak my bychom chtěli pozvat opravdu všechny, kteří se třeba chtějí zamyslet nad tím, jak předávat ty cenné životní zkušenosti a bohaté životní příběhy svým dětem a jejich dětem, tak aby bylo zachováno i to hodnotové dědictví, nejenom to hmotné. To je vlastně ta hlavní myšlenka, že je dobré všímat si toho, koho máme kolem sebe a zajímat se o zkušenosti a životy našich příbuzných, dokud ještě vůbec máme možnost se jich zeptat. A protože půjde opravdu o setkání pro všechny věkové kategorie, tak pro děti budeme mít připravené tematické aktivity, kde vlastně můžou poznat na vlastní oči i dotyk třeba různé druhy obilovin, zjistit, co všechno vůbec obnáší proces výroby chleba, než si ho doma rozkrojíme a namažeme, anebo se seznámí i s různými řemesly, která už třeba běžně nevídáme.
0: Takže to bude i takový malý workshop, můžou si tam tedy děti osobně něco vyzkoušet?
1: Je to přesně tak, budou si moc na všechno sáhnout, všechno osahat, dozvědět se třeba i něco nového, něco, co ještě nevěděli.
0: Výborně. Ještě nějaké další programy se u vás v knihovně na pobočce na sídlišti Vltava můžeme těšit. Pozvěte nás.
1: Tak my se snažíme nabízet opravdu pestrou škálu akcí pro všechny. Například teď v září nás ještě čeká workshop demystifikace umělé inteligence, kdy přijedou odborníci z GT institutu a vysvětlí nám vlastně principy fungování velkých jazykových modelů, s čím se všichni teď setkáváme. A cílem je otevřít prostor pro kritické myšlení o tom, jak AI vlastně využíváme. Potom nás čeká ještě literární festival Šumava Litera, který budeme hostit tento rok. A třeba milovníci hudby Boba Dylana si můžou poslechnout hudební večer s touto legendou. To bude 30. září od 18 hodin. A nezapomínáme ani na ty nejmladší. Ti mohou přijít na čtení se Skřítkem Dotavínkem. To bude 29. září. Každopádně o všech akcích informujeme na našich webových stránkách i na sociálních sítích knihovny.
0: No já snad už jenom doplním, že nás pozvala vedoucí této knihovny, tedy která má pobočku na sídlišti Vltava, Pavlína Wolfová. Děkujeme, ať se návštěvníkům líbí a vám ať se daří. Mějte se hezky a zase brzy někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji, krásný den vám i posluchačům.
0: Tak přátelé, kdybyste nevěděli, co s načatým odpolednem má.

0: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
1: A samozřejmě nejen s Hankou Šoberovou, ale taky s Jitkou Vandrovcovou a s Deňkem Zajíčkem, protože právě oni se přihlásí o slovo už za malou chvilku. O čem se budou bavit, když si Hana a Edvard Benešovi vybírali místo pro letní vilu v Sezimově Ústí? Přivedli si tam i své přátele. Vznikly tři sousední domy a mezi jejich zahradami dokonce nebyly ani ploty. Jeden z nich ale po válce přibyl a nebylo to jenom kvůli soukromí. Co změnilo vztahy někdejších sousedů, tak to uslyšíte už za malou chvilku. Předtím ale kapela Elán, Zalúbil sa chlapec. Hezké dopoledne.

Jihočeské vlastivědě připomeneme, že vilu manželů Benešových v Sezimově Ústí skoloudovali už v roce 1931, ale finální podoby se dočkala až o 6 let později. Ve 20. letech minulého století se rozhodli manželé Benešovi, že si postaví v jižních Čechách letní vilu. Místo pro její stavbu našli v srpnu 1929, kdy se s přáteli Ludvíkem a Jiřinou Strimplovými vydali na výlet do okolí Sezimova Ústí. Nad soutokem Lužnice a Kostského potoka, v místě zvaném od nepaměti Kazatelna, protože tu kázal mistr Jan Hus, zakoupili na jaře 1930 pozemek ke stavbě své vily. A Benešovi přemluvili ke koupi pozemku také Strimplovi a Zdeňka Fidlingera. Všichni tři stavitelé si nechali na parcelách postavit domy a opravit zahradu podle projektu Otokara Fidlingera. Na přátelské vztahy mezi sousedy poukazovala i skutečnost, že mezi zahradami nebyl vybudován plot. Ten přibyl až po druhé světové válce následkem roztržky mezi Benešem a Fidlingerem. Projekt vily svěřili Hana a Edvard Benešovi nejprve architektu Petru Kropáčkovi. Do jeho návrhu však manželé Benešovi značně zasahovali. Jejich vila měla připomínat domy, které viděli na francouzském středomořském pobřeží. Koloudace vily v Sezimově Ústí proběhla v srpnu 1931 a až samotné užívání ukázalo nedostatky původního projektu. Konečnou podobu pak získala vila v roce 1937 dostavbou podle projektu Otokara Fidlingera. Vila v Sezimově Ústí se pro manžele Benešovi stala domovem, místem klidu a odpočinku. Čas v Sezimově Ústí trávili aktivně prací na zahradě, sportovními aktivitami, koupáním v řece, tenisem, lyžováním, bruslením a podobně.

Taky jsem se narodil bos, zpíval Olympik. No a krásky rostlinné říše hortenzie by možná dodali, že se sice narodili bosy, ale rozhodně jim záleží na tom, v jaké půdě stojí. Ano, právě ta totiž umí vykouzlit jejich modrou, růžovou anebo fialovou barvu. Jak na ně, aby byly ozdobou zahrady a nejen zeleným keříkem, tak to třeba pro změnu prozradí dnešní babské rady, na které přijde řadu už za malou chvílku.

0: Pražské rady.
1: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známých okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Brontosauři a jejich šafrán v jihočeském dopoledni v 10 hodin 53 minuty. Tak tady u nás na patře už se usadila taková sympatická mladá dáma. A já mám tušení, že to bude náš dnešní dopolední host. Říkám to správně, Matěj. Ahoj, hezké dopoledne, vítej.
1: Je to tak, Hanko, dobré dopoledne. Tobě i všem posluchačům trošku předvídáš samozřejmě, ale je to tak, protože náš dnešní dopolední host už sedí tady za dveřmi a ty tam velmi dobře vidíš. Ale já ještě než představím to jméno, tak jenom stručně vysvětlím, že se budeme bavit o doučování. Mm. Je to aktuální téma, přestože jsme vlastně na prahu nového školního roku, který začal před týdnem, tak to doučování je věc, která se řeší asi, řekl bych, konstantně pořád v průběhu celého roku. Právě třeba teď, na začátku září, už mnozí, a ty to možná taky dobře znáš z domova, tak mnozí žáci, studenti už řeší doučování, třeba kvůli přijímacím řízením na střední školy, na vysoké školy, kvůli vlastně maturitám a tak dál, ale i kvůli obecně vzdělání ve škole. Někdo prostě to doučování potřebuje víc, někdo míň, to je úplně přirozená věc. A naším dnešním hostem tedy, teď to můžu prozradit, bude Žaneta Kubová-Andělová z doučovací platformy Populo, která se vlastně věnuje celorepublikově doučování napříč různými obory i různými způsoby. Takže obecně doučování bude tématem našeho dnešního rozhovoru.
0: Jsem na to sama zvědavá. Já mám takový pocit, že to doučování v dnešní době je poměrně velký trend a nevím, čím to je. Za nás to nebývalo. My jsme se nějak dovzdělávávali sami nebo jsme chodili na různé doučování ve škole a přitom mám pocit, že dneska těch způsobů, jak se k těm informacím dostat, je hodně. Umělá inteligence a tak dále. Tak s o to větším zájmem si to dnešní povídání poslechnu a věřím, že mnohým rodičům přijde taky k dobru, protože přesně tak, koho čekají přijímačky nebo maturita, tak těch se bude jistě téma týkat. Matěj, těšíme se a ať se to vyvede naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Přátelé, užijte si to i vy, anebo taky muziku, která bude následovat právě teď, ještě před 11. Je tu s námi Elton John. Hezké dopoledne.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda probere růst minimální mzdy. Příští rok by mohla stoupnout o 2,5 tisíce korun. Do vojenského cvičení Ample Strike na jihu Čech se zapojí letadla 20 evropských zemí. Rusko zaútočilo na Oděskou oblast. Tvrdí, že zasáhlo loď s vojenským nákladem. Očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, naměříme 26 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelika.

0: Ample Strike. Jeho cílem je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letadel. Zúčastní se ho bezmála 600 vojáků. Podrobnosti přidává plukovník generálního štábu České armády Aleš Cápal.
1: Na letišti v Bechyni máme jednotku vrtulníků místo 71-6, odkud bude lítat do vojenského prostoru v Boleticích, kde budeme provádět jak ostré střelby, tak cvičné navádění. V Českých Budějovicích budou sedět 4 letouny L-159.
0: Rusko zaútočilo na Oděskou oblast, oznámila to ukrajinská státní služba pro mimořádné situace. Údery podle ní způsobily požáry a další škody. Kreml tvrdí, že v jednom z oděských přístavů zasáhl loď s vojenským nákladem. O víkendu se v Moskvě a v Kyjevě snažili vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner a Steve Witkoff hledat možnosti ukončení konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání řekl, že válka rozpoutaná Ruskem před víc než 4 lety se protáhne minimálně do zimy. Písek dokončil rekonstrukci dvou rybníků v Píseckých horách. Oprava Pikhartu a sousedního Němečku trvala zhruba 3/4 roku. Vodní plochy dělníci odbahnili a opravili taky jejich technické části. Teď se oba rybníky začnou postupně napouštět. Co se při rekonstrukci změnilo, popisuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
2: Obě vodní plochy dělníci odbahnili a vybudovali u nich nové hráze, přelivy, výpusti a sjezdy do rybníků. Mezi Pikhartem a Němečkem navíc vznikla přepust, která zajistí odtok vody při vysoké hladině. Odbahněním se také zvětšila plocha obou rybníků. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková prošla na US Open poprvé v kariéře do čtvrtfinále. Ukrajinku Kostukovou porazila 2-1 na sety a v dalším zápase ji čeká světová jednička Běloruska Sabalenková. Počasí. Na jihu Čech bude oblačno až polojasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách ke 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr, biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice 24 z Lomnice nad Lužnicí do Veselí je uzavřená. Havaroval tam traktor s válníkem, dbejte pokynů policistů. A na hlavním tahu 20 u Sedlice na Strakonicku je nehoda u železničního přejezdu směrem na Písek. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Jak se připravit na přijímačky nebo i na maturitu, tak tuhle otázku řeší mnoho dětí a studentů, přestože nový školní rok začal teprve před týdnem. A stejně tak jistě už mnozí děti a studenti řeší, zda využijí některé z možností doučování. No a právě o doučování si budeme v našem vysílání povídat už za chvíli. Jak a kdy k němu přistoupit a jak se mu věnovat tak, aby to dávalo opravdu smysl, tak nejen na tyto otázky odpoví Žaneta Kubová-Andělová z doučovací platformy Populo. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Žaneta Kubová Andělová z doučovací platformy Populo je naším dnešním hostem. Žaneto, vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Děkuji vám za pozvání a zdravím vás i vaše posluchače.
1: Děkujeme. Já už jsem to zmínil v úvodu, začal nám školní rok, ale předpokládám, že mnozí žáci i studenti se doučovali přes léto. Je to tak? V jakých případech je nutné se vlastně doučovat přes to léto, přes ty letní prázdniny?
2: Je to tak, naše dveře se určitě nezavřely ani v onlineu anebo v tom prezenčním studiu. Přes léto je to samozřejmě mnohem klidnější než přes školní rok. Doučovali jsme třeba děti, které měly problémy s nějakým předmětem z minulého školního roku. Doučovali jsme třeba taky dospělé v rámci cizích jazyků nebo i děti v rámci cizích jazyků. Pak jsme měli často u nás i děti, kteří už se připravují na přijímací zkoušky a v neposlední řadě to, co není až tak příjemné, jsou různé reparáty ze základních nebo středních škol anebo reparáty maturit.
1: Tomu se právě teď dostaneme. Zajímá mě, jestli bylo letos u vás v Populu třeba více nebo méně těch dětí a studentů, kteří skládali nebo nyní v září budou skládat reparát, jestli jich bylo méně nebo více než v těch letech předchozích, jestli se to dá vůbec porovnat.
2: Asi se to nedá takhle úplně porovnat, když vidíme více dětí, tak je to spíš kvůli tomu, že volí nás a chtějí přímo od nás pomoci, za což jsme moc rádi. Ono to často spíš souvisí s nějakou populační křivkou. Čím víc máte dětí ve školních ročnících, tím samozřejmě musíme předpokládat, že bude i více dětí, které třeba musí opakovat ročník nebo musí opakovat tu maturitní zkoušku. Ale nemyslím si, že je to tím, že by nám studenti víc hloupli nebo byli chytřejší.
1: Tak byly v minulosti takové ročníky státních maturit, kde třeba, teď si nepamatuji přesně, přiznám se, že trošku budu spíš střílet od boku, jak se říká, ale nějakých 60-70% dětí třeba neudělalo testy z matematiky nebo z češtiny, tehdy opravdu velké množství dětí muselo skládat reparát z maturity, to už se neděje v dnešní době.
2: Ono to taky bylo v té době, kdy se vlastně měnil i systém, jakým způsobem začaly maturity být. To znamená v době, kdy se začaly dělat ty společné maturity a potom maturity, které si volí přímo ta střední škola. A vlastně než se celé tohle dalo dokupy, tak tam byl přesně ten boom, který vy popisujete. Naštěstí už teďkon víme, jak studenty připravovat. I sami studenti vědí, jak se připravovat, tak díky bohu až takovéhle statistiky teďkon nepozorujeme.
1: No a jak se připravovat, když zmiňujete, že to studenti vědí, je to dobře, ale já se třeba často dočítám od lidí, jako jste vy vlastně, kteří se věnují tomu doučování, že ten základ je v té přípravě a v tom se to prostě lidově řečeno nabiflovat. Tak je to ta správná cesta?
2: Lidově řečeno i nadrtit, někdy říkáme. Za mě ano. Řeknu vám to i jako ze zkušenosti matky, protože když to necháte být, ty testy neprocvičujete, nezjistíte, jaká je ta strategie, metodika toho testu. On totiž má a pokládá otázky trošku jiným způsobem, než třeba vede otázky nebo mají písemné zkoušky na středních školách, základních školách, když bychom se bavili třeba i o přijímacích zkouškách. A když to neprocvičíte, nikdy se na to nepodíváte, tak vaše startovací čára je úplně někde jinde než u dětí, kteří se na to připraví.
1: No a pokud se budeme bavit, opět říkám v úzovkách o tom biflování se, tak to je A, nabiflovat se něco a B je něčemu reálně porozumět a chápat ty souvislosti. To se taky děje?
2: Samozřejmě, i to se děje, bez toho to nejde. Můžete se sice nabiflovat, ale když nebudete mít tu znalost, tak zase otevřete další z testů a vlastně zjistíte, že jste tak trošku ztracen, nebo budete dlouho tápat, jak na to asi jít. A to jsou ty cenné minuty, které vy ale právě při těch testech tak moc potřebujete, ať už jsou to přijímací zkoušky nebo maturity. Vy potřebujete zjistit jak tu metodiku, jak tu strategii, tak samozřejmě ale najít i to, jakým způsobem mám na tu otázku odpovídat, jaké učivo mě podpoří v tom, abych věděl, jak zrovna na ten konkrétní předmět mám zajít.
1: Já jsem se dočetl, že děti mají v současnosti problém se soustředit na nějaký další souvislejší text. Je to pravda? Proč to tak je podle vás?
2: A já si ještě myslím, že bychom za to měli dodat, že i my, dospělí, máme problémy soustředit se na delší testy, teda texty, potom možná i testy, když už jsme u toho. já nerada tohleto dětem vyčítám, protože my dospělí jsme takový svět dětem přichystali. Oni se si neřekli, když se narodili, že budou chtít mít obrovské množství informací, které bude okolo nich a budou potřebovat si z nich vybrat tu správnou.
1: Nemůžou za to prostě.
2: Nemůžou za to. Hmm. A my dospělí jsme tady od toho, aby jsme je naučili, co je třeba ten správný zdroj. Jak se na něco zasoustředit, jak pracovat s textem, jakým způsobem vyhodnotit, že zrovna tahle ta učebnice, tento text je pro mě ten vhodný. Takže ano, soustředění je určitě velkým tématem. Na druhou stranu od toho jsou zase potom dospělí, od toho je škola, aby jsme je nějakým způsobem na to navykli, že jenom bezmyšlenkovitým proplouváním to nepůjde.
1: Hledání zdrojů a ověřování informací, obzvlášť v dnešní době, opravdu velmi důležité téma. Pro mnohé děti může být přiznání si, že mám nějaký problém s nějakým konkrétním učivem, tak to může být poněkud těžké. Ostatně třeba i zakladatel vaší platformy Populo Jakub Rakušan v jednom z nedávných rozhovorů, který jsem četl, přiznal, že když mu ve škole některé věci nešly, tak to nechával tak trochu lidově řečeno opět pod pokličkou. Tak dokázala byste říct, jak k dítěti v takových situacích přistoupit, protože ať je to jak chce, tak doučování není nic, za co by se mělo dítě i nějaký dospělý stydět.
2: A přesto, když slyšíme slovo doučování, tak nám tam vlastně na mysl hnedka se dostane něco, jako že něco nevím, že jo? Něco neumím, něco se potřebuju doučit. Každý z nás se asi někdy ocitl v situaci, že nějakému předmětu nerozuměl. My to často nejčastěji u dětí vídáme někdy na pomezí třetí třídy, protože tam prostě začne být výuka těžší. Přichází tam násobilka, vyjmenovaná slova. A tam bych řekla, že je první takový bod, kdy je dobré, aby rodiče pozorovali, jak to dítě tu výuku zvládá. V okamžiku, kdy vidíme skrze známky samozřejmě nejčastěji, že to polevuje, že přináší horší známky, tak nepřistoupit k dítěti jako k chybě, že přineslo tu trojku nebo čtyřku, no tak teda dáme to do učování, když nic jiného neplatí. Ale vlastně i my si pomoct tím, že když to zavčasu podchytíme, tak potom nebudeme řešit ty mezery, které na to jsou do budoucna návazné.
1: S tím ještě úzce souvisí i ta věc, že vy jako odborníci říkáte, když něco takového přijde, tak je potřeba to řešit hned, neodkládat to.
2: Je to tak, protože aspoň se nám potom nebudou nabalovat ty další problémy a na základní škole i na střední škole každá ta výuka je návazná, takže ono se to stejně dříve nebo později ukáže, že je tam ta mezera.
1: Říká Žaneta Kubová-Andělová z doučovací platformy Populo, která je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nabízí se, Žaneto, samozřejmě otázka, s jakými předměty mají děti v dnešní době potíže nejčastěji. Ale já myslím, že to asi historicky se moc neproměňuje.
2: Asi ne. Královna je stále matematika.
1: To se nedivím, s tím jsem měl taky problémy.
2: Já také. Matematika je zapeklitá v tom, že jakmile se nenaučíte sčítat, odčítat, nepůjde vám násobilka a dělení. Jakmile nezvládáte násobilku a dělení, nejspíš vám nepůjdou zlomky. Když neumíte zlomky, nepůjde vám pak trojčlenka a rovnice. Když neumíte rovnice, no tak vám pak později nepůjdou ani slovní úlohy a logické úlohy.
1: Nebo vzorečky. Fyzika.
2: Přesně, chemie. A už se to vlastně nabaluje i do těch dalších předmětů. A v češtině přeci jenom máte někdy aspoň jako možnost projevit svou kreativitu, třeba skrze sloh. Takže aspoň třeba u té češtiny mám pocit, že ty výsledky nejsou až tak špatné, jako u té striktní matematiky.
1: No, když jste zmínila tu češtinu, tak to je druhá věc v tom pořadí. Uh-huh. Tam se to taky neproměňuje. My jsme mluvili o tom soustředění se na ten daný text, ale přeci jenom aspoň tak, co jsem zběžně četl, děti mají problémy třeba i s tou mluvnicí, ale i s psaním. Je to tak?
2: S mluvnicí, tak to tím jsme si prošli všichni. My víme, že máme jazyk, který není vůbec jednoduchý a znovu se dostávám na ten první stupeň těch základních škol, kde opravdu na děti se vlastně nahrne ta největší část z toho českého jazyka, který musí zvládat, musí umět vyjmenovaná slova, větné rozbory a tak dále a tak dále. A opět, když to nepodchytíme zavčasu, když tomu dítěti nedáme prostor, když ho tak trošku hodíme do toho sprintu osnov, které jsou na základní základních školách, tak některé děti, a je to naprosto normální, že nejsou všichni premianti a nemají všichni samé jedničky, tak v tom začnou pokulhávat. Co se týče psaní, ano, taky. Psaní, grafomotorika, ale celkově je pro děti obrovsky těžká. Znovu to můžeme dát trošku do kontextu té doby. Oni se narodili s tlačítkem nebo s telefonem v ruce a my pořád možná jako velmi bazírujeme na to, že musí být krasopis, že musí psát dlouhé texty. Já nevím, jak jste na tom vy, já jsem dlouhý text psat se nenapsala už hodně, hodně dlouho.
1: Já taky ne. V rozhlase to nepotřebuji tolik, se přiznám. Obzvlášť ve vysílání, kdy všechno funguje na té digitální bázi a buď na papíře vytisklém z nějakého počítače nebo přímo tady na obrazovce. Ale mě zajímá ještě jedna věc. Vy jste zmínila, že jste taky měla ty problémy s tou matematikou a zajímá mě, jak společnost přistupovala k doučování, když vy jste byla na základní škole. Protože já, když jsem byl na základní škole nebo na gymnáziu, tak doučování bylo něco, co neměl úplně každý, ale zároveň to už nebyla věc, která by byla nějakým způsobem hanlivá, že se řekne, on chodí na doučování, no tak to bude třeba nějaký, teď se omlouvám, že použiju ten výraz, ale bude nějaký méně cenný. Budou si z toho daného dítěte třeba jeho spolužáci dělat srandu a tak dál?
2: Za mě už doučování bylo celkem, co si pamatuji, na základní škole normální, hlavně co se týče cizích jazyků. Většina z nás chodila na angličtinu nebo na němčinu, aby jsme se trochu víc rozmluvili. Co se týče těch klasických předmětů, tak je pravda, že za nás mnohem více snažili asi rodiče a prarodiče. Možná i díky tomu, že na to měli o něco víc času, nežli v současné době rodiče, kteří přijdou z práce, jsou šťastní, že udělají večeři, natož se ještě s dítětem. Ale jako velmi dobře třeba metodicky učit, to je obrovská výzva pro dnešní rodiče. Takže rozumím tomu, že vám přijde, že je toho doučování vlastně moc. Ono to možná okolo nás tady ta věta lítá i kvůli tomu, že dneska, když se nepřipravujete na přijímací zkoušky a na maturity, tak máte potíž, protože přesně žijeme v systému Cermat testů, které potřebují vaši přípravu. A možná proto máte o něco víc pocit, že toho doučování je až moc a jak kdyby děti byly slabší. Ale ono to není slabší, berte to jak, dám příměr, třeba posilovnu. Prostě jdete jenom někam, kde víte, že mají na to dedikované stroje, které vám mnohem líp pomůžou. Tak jdete prostě k někomu, kdo zná a doučuje děti tak, aby jsme okamžitě pomohli k tomu zdárnému výsledku.
1: Vy jste ještě zmínila zajímavou věc, na kterou se taky zeptám. Jestli ono to není přeci jenom tak, sama jste říkala, že ti rodiče dnes, když přijdou ze zaměstnání, jsou často unavení, sotva udělají těm dětem večeři a tak dál a ještě se s nimi učit, tak možná ještě se nabízí otázka, jestli třeba toho doučování ze strany těch rodičů není nějak až moc nadužíváno, řekněme.
2: Asi bychom se potřebovali podívat do každé domácnosti, jestli to má být doučování úleva pro dítě i pro rodiče, proč tu možnost nevyužít. Proč, když tady je, tak proč si tím nepomoct. Taky, co často vidíme, mnohdy mi volají maminky i s tím, že je to dítě nebere. Prostě vůbec tam není jakoby ten respekt učitelský. Je tam respekt vůči rodiči, ale ne, že by chtěla od své maminky nebo tatínka slyšet, jak se má vypočítat ten daný příklad.
1: No a teď ještě další zajímavá věc, která se přiznám je trochu osobní, protože to je něco, co řeší jedni moji blízcí. Existuje mnoho soukromých základních i středních škol. Já to chápu tak, že samozřejmě, když dám svoje dítě na nějakou soukromou školu, tak si řeknu, platím si za nějaký nadstandard a taky vyžaduji nějaký nadstandard především, co se týká toho vzdělání. No ale co když je moje dítě na soukromé škole, třeba řekněme na nějaké jazykové a potřebuje doučování z angličtiny. Vyloženě vím, že ho potřebuje. Tak má podle vás smysl vlastně, aby to dítě setrvalo na soukromé škole, abych mu platil za ten nadstandard, když mu musím ještě platit vlastně navíc za nějaké doučování?
2: V tomhle případě já osobně bych se vždycky šla poptat, jak na tom opravdu to dítě je, jak komunikuje s tou školou, jaký přístup mají rodiče. Asi bych tady nechtěla vidět to takhle černobílé. Možná, že to, co popisujete, je víc takový americký model. Prostě dám dítě na soukromou školu za vysoké peníze, ale ta škola je velmi prestižní a já vím, že to vzdělání bude mít velmi kvalitní. A vlastně i ta škola sama v americkém modelu, se se mnou rozloučí v okamžiku, kdy uvidí, že já nedostávám těch standardů, které ta škola má. Ale asi ano, samozřejmě pokud moje dítě v tom jazyce nebo v té angličtině, když se přímo specificky bavíme o nějaké soukromé škole, která se zaměřuje na angličtinu a potřebuje ještě doučování, tam bych je asi na otázce, jestli odejít nebo ne. Na druhou stranu, každé dítě je prostě jiné a třeba zrovna tohle dítě potřebuje ještě ten individuální přístup, protože výklad paní učitelky pro 25 dětí musíte nějakým způsobem zprůměrovat, že jo, zunifikovat. A to je tak pak obtížné dostat se přímo na tu vlnu té energie, kterou potřebuje konkrétní student. Proto funguje doučování. Takže nevím úplně, jak vám odpovědět, protože bych potřebovala vědět vlastně, kde je takzvaně to jádro pudla, proč se to tam nedaří.
1: Já bych vás taky nerad chytal za slovo, protože se vždycky doptávám na nějaké věci, které zmíníte. Ale vy jste zmínila ten Cermat, tak taky. My oba jsme z generace, kdy něco podobného vůbec nebylo. Uh-huh. Jednotné přijímací zkoušky. Možná mě zajímá teď opět váš osobní názor. Uh-huh. Je to správně, že máme nějaké jednotné přijímací zkoušky na střední školy, vlastně i na vysoké školy. Uh-huh. To už třeba byla věc, kterou jsem zažil i já, ty SCIO testy. Člověk si nikdy říká, proč jednotné přijímací zkoušky a testy na nějakou školu s odlišným zaměřením vlastně děti dělají jedny a ty samé testy. Je to správně?
2: Já si ještě stále myslím, že ano, stále jsem toho spíš zastáncem, protože se mi líbí, že děti mají podobnou startovací čáru. Oni vědí, na co se mají připravit. Není ten test vygenerován pouze tou školou, není tak jakoby nepředvídatelný, což se v minulosti stávalo. Teď každé dítě tuší, jak bude jeho test vypadat. Ano, ten test nesmí být totožný, ale je si velmi podobný v něčem. Ta témata jsou podobná, způsob pokládání otázek je podobný. Vy se na to můžete připravit. V tomhle mi to přijde velmi spravedlivé. To, co vy říkáte, je vlastně nějaká idea do budoucna, která se taky zvažuje, že by školy mohly mnohem více vstupovat i do toho, jakým způsobem budou rozmělňovat ty počty bodů. A jestli třeba budou ještě potřebovat nějakou odbornou zkoušku. Teď se to zatím děje jenom u talentových škol. Myslím si, že tam postupně dojdeme, aby právě došlo trošičku k tomu rozmělnění těch talentů napříč školstvím.
1: Doučování, to je hlavní téma našeho dnešního rozhovoru se Žanetou Kubovou Andělovou z doučovací platformy Populo. My si budeme povídat za chvíli ještě taky o přípravě právě na přijímačky na střední školy, ale nejdřív dáme prostor hudbě, za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Hodně podnětů a informací v dnešním rozhovoru se Žanetou Kubovou Andělovou, která je stále se mnou ve studiu. Bavíme se o doučování a slíbil jsem posluchačům před písničkou, že tématem našich dalších hovorů bude třeba právě příprava na přijímací řízení na střední školy, ty takzvané přijímačky, to můžeme říkat. Začíná se s nimi už takhle brzy, tedy teď začátkem září. Máme, jak jsem taky zmiňoval před chvílí, týden po začátku nového školního roku. Tak případně proč se s nimi začíná? Jak se říká, je to stejné, už jsme se vlastně o tom taky bavili. Kdo je připraven, není zaskočen.
2: Já ještě někdy ráda říkám, že v červnu bylo brzo a v září je pozdě.
1: Dokonce.
2: Možná jste někdy i četl, že v Praze se dokonce začíná ještě o rok dřív. Je to z toho důvodu, že aby se tam dítě dostalo na kvalitní školy, tak opravdu musí mít vysoký počet bodů z CERMAT testů. U nás tady na jihu Čech, na Budějovicku, bych řekla, že je ideál začít v září. Proč v září? Protože dítě se začne zžívat vůbec s těmi CERMAT testy. Bude mu chvilku trvat, než pochopí, znovu si opakuju to, jakým způsobem jsou ty otázky poskládány, i ten test samotný, jak je poskládán. A postupně se do toho začne dostávat, začne se s tím zžívat a opravdu takové to silnější pilování a procvičování a ta potřeba získávat větší počet bodů přijde někdy od ledna, února. Ale jestli chcete do toho hnedka skočit v tom únoru, tak to dítě pak zažívá opravdu velké stresy v rámci toho, že se vlastně roztříští ta jeho pozornost na to, co má teda dělat dřív, a to vy jako rodič nechcete. Proto většina rodičů volí přípravu od září až do nějakého toho začátku dubna.
1: Měli jsme tady ostatně letos na jaře v našem vysílání, řekněme, doučovacího influencera Robina Řežábka, který zmiňoval, že vlastně už po novém roce je to pozdě, že už to nedoženete de facto.
2: Protože to, co vám pomáhá, je projít aspoň většinu těch CERMAT testů. Třeba zrovna minulý školní rok se to dětem velmi vyplatilo, protože CERMAT nezvolil metodiku jako v minulosti, že tam dá takzvané jako velké chytáky. Naopak vlastně ty testy postavil přesně na tom, pokud jste někdy nějaké CERMAT testy dělali, tak jste připraveni. Proto vlastně určitě i Robin říkal, ať se nezačíná až v lednu. Je to ale i z důvodu stresu. Ty děti v 9. třídě, 5. třídě, 7. třídě, tím začnou být obklopeni i jejich spolužáky, kteří se připravují, velmi ambiciozními rodiči, kteří se připravují. A můžem si říkat, že je to vlastně jenom jako naše věc rodičů, ale ty děti to velmi intenzivně vnímají a to je ovlivňuje. A ovlivňuje to i to, s jakou psychickou pohodou nebo nepohodou pak na ty dva přijímačkové dny jdou.
1: Mám v průběhu našeho dnešního rozhovoru poměrně silnou tendenci srovnávat ty věci s tím, jak jsme to měli já nebo potažmo vy, tak pokud to některé posluchače až příliš trápí, tak se za to předem omlouvám. Možná poslední věc ještě v tomto ohledu. Když já jsem se připravoval na přijímačky před nějakým, řekněme, čtvrtstoletím, tak to probíhalo za pomoci nějaké učebnice, tušky a papíru. A to bylo asi tak všechno. Možná ještě nějaké pravítko a kružítko. Dnešní svět je samozřejmě hodně odlišný, tak jaké všechny metody mají dnes děti k dispozici a jaké třeba podle vás nejčastěji preferují?
2: Naše ročníky mohly teď zaspomínat na Bělouna, předpokládám, to byla naše sbírka úloh Běloun. Dneska mají spoustu možností a já jsem za to ráda, když vidím tu pestrost, protože my jim tím vlastně umožňujeme, aby to ty děti taky bavilo a nebyly na tom, jako my, když jsme se prodírali Bělounem. Takže mají jak možnost CERMAT testů, mají různé učebnice, ale mají třeba právě i různé aplikace, protože zase nemůžeme jim to úplně vyndat z jejich světa. A třeba co funguje velmi dobře nám. My máme předtočená videořešení, to znamená, že když si nějaký student projde ten CERMAT test, vyhodnotí si ho nebo chce vidět, jakým způsobem na to mohl jít, jak mohl počítat nebo odpovídat, tak si může prostě pustit videořešení, koukat na obrazovku, koukat na naše metodiky a zase je to nějaká cesta, jak se jim víc přibližujeme, aby to pochopili, aby to nebyl jenom ten papír, ta tuška, to samozřejmě všichni nějak chápem, že dnešním dětem už úplně k motivaci nestačí.
1: A jak promlouvá do tohohle světa v dnešní době umělá inteligence? Jak konkrétně?
2: Asi stejně jako nám dospělým. Ona jim umí přinést velmi rychlou odpověď, jenže děti a studenti jsou bohužel na tom někdy biti v tom, že neumí vyhodnotit, jestli ta odpověď je správná. Mně se moc líbí, když základní školy i střední školy, vysoké školy do svých studií přinášejí právě to, aby třeba děti přinesly něco vypracovaného skrze AI a spíš se zaměřili na to, jakým způsobem ty věci produkují, prezentují a vlastně se právě zaměřili i na tu tak důležitou část, jak prezentují to obrovské množství dat, které mohou získat. Takže umělá inteligence je tady s námi, každá škola ji zavádí trošku jiným způsobem, já tomu fandím, ale musíme taky dělat trošku dozorčí radu nad tím, co to dětem generuje, na co se děti ptají a mít nad tím pořád ještě trochu kontrolu.
1: Zároveň taky, jak to ty děti ověřují potom, protože já mám zkušenost, spoustu lidí z mého okolí používá umělou inteligenci k něčemu, ale zároveň taky málo kdo si ty informace ověřuje. A ono ne vždycky, prostě ta umělá inteligence vám vyplivne, když to tak řeknu, nějakou informaci, která by byla skutečně ověřená, která by byla skutečně pravdivá. Ještě jedna věc, takový, řekněme, sociální aspekt. My se tady bavíme celou dobu o doučování, které je nějakou nadstavbou, za kterou si platíte. Já se nechci ptát asi na to, kolik třeba to stojí a kolik peněz by si rodiče měli připravit. Ale souvisí s tím i fakt, že jsou takový rodiče, kteří si prostě doučování dovolit mohou a jiní naopak nikoliv. V tomto ohledu tak některé děti, řekněme, nad svými spolužáky získávají výhodu a ti jiní jsou naopak znevýhodnění. To tak prostě je. Nicméně je tohle opravdu, řekněme, problém a lze ho nějakým způsobem řešit. Jinými slovy, jsou nějaké cesty, jak to doučování získat, i když na to nemám peníze.
2: Já jsem v tomhle neustálý optimista, takže já věřím, že jsou, protože když i pozoruju tady okolo Českých Budějovic ty nabídky, tak existují velmi funkční skupinové výuky, podporované třeba Domovem dětí a mládeže, Salesiánským střediskem, různými dalšími službami. Když jsem seděla teď dole a čekala na vás na recepci, tak jsem viděla, že v Jihočeské vědecké knihovně teď taky vlastně rozjíždějí nějakou takovou formu, aby se dalo i tímto dětem pomoct, nebo jít přímo za tou konkrétní učitelkou, která dítě vyučuje, jestli by ho nemohla doučovat, nebo se ptát napříč známými, jestli nemají mezi sebou třeba studenta, který je sice o 3 roky výš, ale na druhou stranu už by třeba mohl doučit tu látku, kterou ten rodič poptává. Podle mě cesty jsou, ale je důležité je hledat.
1: Takže jde to prostě.
2: Jde to určitě.
1: Důležité poselství. My se tu samozřejmě celou dobu bavíme převážně pouze o dětech, ale to doučování se týká i dospělých. Jako lék bych si tipnul, že většina dospělých schání doučování kvůli nějakému cizímu jazyku asi. Je to tak?
2: Je to tak, převážně.
1: A vyžadují ti dospělí žáci nějaký specifický přístup?
2: Oni mají výhodu, že jsou motivováni. Oni vědí oproti dětem, proč to dělají. Žák většinou přijde, protože tak trošku musí, protože rodič doporučil, ale my dospělí už jako věříme a víme, že tam máme nějaký cíl. V tom je to skvělé. S čím ale bojujeme je často to, že my se umíme velmi jako hanit za každou chybu, že jo? To už jsem dávno měl umět. Tady už jsem dávno měl být. Když jsem se to učil na střední škole, nebo jsem z toho maturoval, a já najednou zase neumím říct ani větu. Takže přístup bych řekla, že je velmi podobný, a to je trpělivost, jít krůček po krůčku, chválit, asi tak.
1: A když si odmyslíme ty jazyky, tak co se dospělí chtějí nejčastěji doučit jinak?
2: Někdy mění úplně obory, takže potřebují něco k rekvalifikaci, někdy si chtějí dodělat maturitní zkoušku. Teď mi zrovna minulý týden volal jeden pán, že kvůli zdravotním potížím musí ukončit svoji živnost a potřebuje se vzdělat byla to zrovna matika, kterou jsme probírali. A myslím si, že je to právě v době, kdy měníme třeba nějaký směr, nebo i kvůli práci potřebujeme jakýkoliv předmět doučit.
1: Samozřejmě ten poměr dětí ve vaší platformě bude asi vyšší, ale těch dospělých přibývá, ubývá, dá se to nějak takhle říct?
2: Zase bych řekla, že je to asi tak nějak podobné. Nepociťuji, že by razantně přibývalo, a pokud přibývá, tak je to zase asi z důsledku toho, že chtějí se připravovat přímo s námi.
1: Žaneta Kubová Andělová z doučovací platformy Populo byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Moc díky za váš čas i za velmi podnětné a zajímavé povídání a ať se vám daří nejenom při vaší práci, nejenom při tom doučování. Díky. Naslyšenou.
2: Děkuju moc. Naschle.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a jako vždy, ve všední den vás ještě pozvu k poslechu našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Nabídnu ho hned za chvíli, tak si na to počkejte. Dobré pondělní dopoledne od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je 11 hodin a 46 minut pondělí 7. září. Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v Jihočeském dopoledni jsme se ještě před chvílí bavili o doučování. No a s tím souvisí tak trochu i náš následující příspěvek. O neustálých zvídavých proč našich dětí je totiž dnešní rozhlasový sloupek Jana Štiftra, který vám nabízím právě teď. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Běle bylo 5 let. A je to přesně ten věk, kdy všechno do sebe teprve zapadá. A aby to zapadalo rychleji, si pět dítě na rodiče jednu otázku za druhou. Jsme opět těmi rodiči, kteří své dítě nejvíc milují, když usne. Od rána do večera jsme totiž zasypaní dotazy. Proč jsou chlapi chlupatější a holky nosí culíky? Proč nemůžeme v zimě chodit venku nahý? Proč některý psi koušou? V průběhu dne otázky gradují a začínají mířit na tělo. Proč vás musíme poslouchat? Proč vy můžete pít kafe a pivo a já ne? Proč se říká zítra, když až se probudím, bude to zase dneska? Snažíme se odpovídat, být chápavými a trpělivými průvodci světem, ale je to fuška. Člověk se u toho zapotí, zvlášť když zjistí, jak složité je vysvětlit zdánlivé samozřejmosti. A pak přijdou ty nejzákeřnější, večerní dotazy přímo z postýlky. Otázky, které vás donutí zamyslet se nad tím, jaký obraz světa a naší rodiny vlastně běle předáváme. Proč u nás řídí víc táta než máma? Proč holky kouří? Snažíte se vymyslet politicky korektní odpověď, ale nakonec stejně přiznáte barvu. Že u nás prostě auto častěji kočíruje tatínek a s těmi cigaretami inu chlapi u nás v rodině mají o něco pevnější vůli, i když nás ženské nakonec stejně o pár let přežijí. A pak najednou to ticho, když otázky dojdou, víčka stěžknou, zůstáváte sedět u postýlky, vyčerpaní s hlavou plnou vlastní filozofie. Výslech skončil. Tak přesvědčit sebe sama, že je nejvyšší čas jít taky spát. Ráno to začne zase na novo. Na té bílině cestě světem, kterému chce rozumět. A kde všechno, alespoň na chvíli, musí dávat smysl.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Tento týden bude poledne ohlašovat vyzvánění zvonu ze Shape v Novohradských horách. Ve věži obecní kaple je zavěšený zvon, který ulila mezi lety 1942 a 1944 neznámá slévárna. Má hlavní tón E3, průměr 36 cm a váží přibližně 35 kg. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministři projednají opětovnou regulaci cen pohonných hmot. Letošní extrémně horké počasí způsobilo lesníkům i na jihu Čech milionové škody na výsadbě stromků. Na jihu Čech rapidně narostl počet případů lymské boreliózy. V úterý překonají teploty tropickou třicítku. Zprávy připravil Lukáš

0: 20. Cenová regulace pohonných hmot platila v Česku od dubna do poloviny července. Vláda k ní přistoupila kvůli zvyšování cen po začátku konfliktu na Blízkém východě. Vrchní soud pravomocně osvobodil cyklistu, který měl v létě 2022 fyzickou potyčku s řidičkou v centru Prahy. Žena dva dny po incidentu zemřela na tzv. Syndrom zlomeného srdce, kdy organismus selže po velkém stresu nebo na základě jednoho impulzu. Soud teď čte zdůvodnění rozsudku. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly, nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci taky na jihu Čech počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun.
1: Normálně byly ty stromky živý, narašený, ale při 40 stupňových teplotách a žáru to nemohli vydržet.
2: Lesy města Písku tak podle jednatele této společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích, říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
3: Východní Čechy, východní část Vysočiny a celá jihovýchodní Morava, ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Jihočeští hygienici letos evidují 746 případů lymské boreliózy. Je to o 125 víc než ve stejném období loňského roku. Nejvíc případů boreliózy hlásí Českobudějovicko a Jindřichohradecko. Letošní počet případů přitom může ještě překonat loňský rekord, vysvětluje ředitelka Jihočeské krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
4: V posledních letech zaznamenáváme u lymské boreliózy nejvyšší výskyty za období, ve kterém data sledujeme. V loni bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 1000 případů, letos by mohl být počet podle dosavadního vývoje i vyšší. Je to dáno i zpřesněním a zrychlením hlášení, která dostáváme z terénu.
0: Počet případů klíšťové encefalitidy je letos na jihu Čech nižší, zatím onemocnilo 63 lidí.
5: Počasí.
0: Na jihu Čech bude oblačno až polojasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách ke 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Noční teploty budou mezi 14 a 11 stupni, v Pošumaví až kolem 16. V úterý očekávejte jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách do 28. Slabý vítr jižních směrů, biozátěž střední.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice 24 z Lomnice nad Lužnicí směrem na Veselí je stále uzavřená. Havaroval tam traktor s válníkem. Policie dopravu odklání přes Záblatí a Ponědraž zpět na hlavní tah. Problémy zůstávají taky u Sedlice na Strakonicku. Na hlavním tahu 20 vyšetřují kolizi nákladního auta s osobním. A novou nehodu máme hlášenou z Českého Krumlova. Autobus s autem se srazil v ulici pod Svatým Duchem. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Milí přátelé, přeji vám krásný a pohodový čas po 12. Vítejte u písniček pro radost. Začal nový pracovní týden, je pondělí 7. září a když se podívám na dopisy, které si budeme v následující hodince číst, musím konstatovat, že dnes je toho požehnaně. Všechna vaše přání o konkrétní hudební dárky bohužel ale vyslyšet nemůžeme, protože by se nám tolik písniček zkrátka do hodiny nevešlo. Na druhou stranu mám ale radost o váš zájem, tak snad se vám dnes ten čas vymezený pro naši pěknou českou dechovku bude líbit. Ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová. Pan Filip Královič a pan Jiří Němeček budou prvními obdarovanými. Podhoranka nakonec přidá písničku, aby bylo vše, jak se patří. 27. narozeniny má dnes pan Filip Královič ze Dřešína. do dalších let štěstí, lásku, spokojenost, pevného zdraví stále dost, starostí

i málo radostí více, ať štěstím plesá tvoje srdce. Vše nejlepší přeje celá tvoje rodina. Za všechny dává zahrát babička Jiřina Koláříková ze Dřešína. V Ostrolovském újezdu dnes slaví své významné 50. narozeniny pan Jiří Němeček. Milý Jirko, do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí a rodinnou pohodu přejí kamarádi, muzikanti a zpěváci z jihočeské Podhoranky. Jako bývalý člen kapely, trombonista, víš, že muzika je řehole, ale i velká radost. Proto ti dnes posíláme písničku a věříme, že i ty ještě stále hudbou žiješ a radost rozdáváš. Snad se zase brzy na společném jevišti potkáme. S pozdravem a přáním všeho nejlepšího za kapelu Vladimír Janošek.

to byla Podhoranka a písnička s názvem Leť do světa, písničko. Muzikant a náš bývalý kolega z Českého rozhlasu České Budějovice, pan Zdeněk Voráč z Českých Budějovic, oslavil narozeniny 5. září. Jistě si také, přátelé, vzpomínáte, že v písničkách pro radost měl Zdeněk Voráč nespočet gratulací. Jedna ale zůstala až na dnešek a tady je. Milá redakce, chtěla bych touto cestou popřát kamarádovi a bubeníkovi nejstarší dechovky Babouci, který 5. září oslavil své 59. narozeniny. Chtěla bych mu popřát hlavně pevné zdraví, štěstí a ještě dlouhá léta z Babouky. Ze srdce Hanka Sivoková s přítelem Karlem Šafránku z Planý u Českých Budějovic. A hudební dárek? Vybrala jsem ti, Zdenku, budějickou kapelu Ady Školky, se kterou také hraješ. Konkrétně muzikantskou polku s názvem Jdou chvíle jdou.

Pravdivý text o muzikantech a o jejich velké vášni ukrývá tahle polka s názvem Jdou chvíle jdou, která právě dozněla za doprovodu budějické kapely Ady Školky. Z večera při měsíčku, to je název další písničky, která teď čeká na pana Františka Míku a na pana Jana Všetečku. Významné životní jubileum dnes oslavuje pan František Míka z Hrádku u Sušice. Pan Míka je dlouholetý a stále aktivní člen mysliveckého spolku Strážiště Čejkovi. Všichni jeho členové spolu s výborem Fandovi děkují za veškerou práci, kterou pro spolek dělá, a do dalších let přeji vše nejlepší, životní pohodu, pevné zdraví a ještě spoustu krásných loveckých zážitků. Také pan Jan Všetečka z Ponědrážky má dnes narozeninový den. Vše nejlepší, hodně zdraví, trochu štěstí a stále veselý pohled na svět vám, pane Všetečko, přeje zastupitelstvo obce Ponědrážka a starosta pan Jiří Vobr.

Mysliveckou polku, kterou jsme si mohli zaspívat s orchestrem Petra Finka, teď vystřídá malá muzika na uše Pepíka. Nejprve ale gratulace. Narozeninový den má dnes také slečna Alenka Filzaková z Jarošova nad Nežárkou. Milá Alenko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu, ať seš i nadále v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde zpíváš a tančíš, a ať se máš dobře. Alenko, díky za vše. Ze srdce blahopřeji všichni členové krojovky. A já, milá paní Filzaková, doplním, že dopis pro vás k nám poslala a napsala paní Vlasta Nejedla z Jarošova nad Nežárkou. Paní Ludmila Jochová ze Šalmanovic má u nás dva dopisy, cituji. Prosíme o písničku Vzpomínka na Šumavu od malé muziky na uše Pepíka pro naši mamku a babičku, paní Ludmilu Jochovou ze Šalmanovic, k jejím krásným 70. narozeninám, které slaví právě dnes. Všechno nejlepší a do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody přejí syn Martin, syn Zdeněk se Silvou, vnuk Zdenda, vnučka Katka a stará babička. A ještě blahopřání od obce, hodně zdraví a osobní pohody vám paní Jochová přejí zastupitelé obce Jilovice spolu se starostkou Lucií Beránkovou.

Dohrála malá muzika na uše Pepíka. Vážená redakce, náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jiří Záruba ze Žernovic, oslavuje svých 70 let a my jsme tu všichni proto, abychom mu řekli jednu věc, kterou v každodenním schonu zapomínáme říkat. Tak začíná, přátelé, dopis, který za celou rodinu napsala paní Marcela Kousová. Pokračuje slovy, cituji. Máme tě všichni moc rádi. Jsi náš pilíř, naše jistota a člověk, na kterého se můžeme vždy spolehnout. 70 let je věk, kdy se člověk může konečně zastavit a podívat se na všechno, co vybudoval. Celý svůj život si postavil na pevných základech, stejně jako zedník, kterým si se vyučil. Prošel vojenskou službou i náročným životem v dolech až po tisíce kilometrů za volantem Tatry, kterou si s jistotou řídil až do důchodu. Přejeme ti, aby tvé koníčky byly tvou největší zásobou energie, ať tě rybaření naplňuje tím zvláštním druhem klidu, aby ses ještě mnoho let těšil z každého východu slunce na své zahrádce. A na závěr ti od nás všech přejeme nekonečné množství štěstí, radosti z každého dne a především to nejdůležitější, aby tě zdraví stále drželo v pevné síle. To vše ti s láskou přejí manželka Lída, dcera Marcela s rodinou, syn Jirka s rodinou a vnoučata Honzík, Anetka a Adélka. Vážený pane Zárubo, ještě jeden pozdrav mám pro vás. K vašim narozeninám hodně štěstí, pohody, lásky všech kolem vás, ale hlavně moře a moře zdravíčka do let příštích. To vám z celého srdce přeji za všechny kamarády Jaru a Maru. Vážený pane Zárubo, a vaši vám posílají písničku, kterou osobně vybrali.

spolku s názvem Šoféři šoféři hrála Veselka Ladislava Kubeše. Myslím, přátelé, že pro řidiče ideální hudební dárek. Řečická kapela zahraje dalším dnešním oslavencům. Nejprve se zastavíme u pana Václava Vaníčka ve Hvožďanech u Bechyně. Milá redakce, prosíme, zahrajte pěknou písničku pro našeho člena sboru dobrovolných hasičů ve Hvožďanech, pana Václava Vaníčka, který 5.9. promiňte, oslavil životní jubileum. Vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu do dalších roků přejí členové sboru dobrovolných hasičů ve Hvožďanech. Pan Vladimír Janura z Dolních Hořic dostane také písničku od řečické kapely a k tomu blahopřání. Kulaté výročí narození si dnes připomíná pan Vladimír Janura z Dolních Hořic. Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví vám, pane Vladimíre, přejí všichni hasiči a hasičky z Hořic.

Netradiční, ale vtipná a výstižná polka od řečické kapely s názvem Hasiči, hasiči dozněla. Myslím, přátelé, že je v ní schovaná velká životní pravda. Do ruky beru další dopisy a už vidím, že dva z nich má u nás v písničkách pro radost paní Ludmila Hodinová z Lažiště. Naše milovaná babičko, dnešním narozeninám ti chceme všichni popřát jen to nejlepší a zároveň to nejdůležitější, co potřebujeme, a to je zdraví. Máme tě moc rádi a děkujeme za všechno, co jsi pro nás kdy udělala. To vše přejí manžel Fanda, děti a vnoučata a tvoje dvě nejmenší pravnoučátka Šimonek a Honzík posílají obrovskou pusinku. Ještě než si přečteme další vzkaz, paní Hodinová, musím také prozradit, že vaši vám vybrali i písničku, a to Babouky a jejich oblíbenou Mám já hrdličku mám. Milé rádio dnes slaví své krásné půlkulaté narozeniny paní Ludmila Hodinová z Lažiště. Jménem naší obce vám, paní Hodinová, přejeme klid a lidské teplo. Velkou část života jste rozdávala úsměvy za pultem obchodu po boku svého milovaného manžela Františka. Vaše pracovitost i laskavost byly vždy obdivuhodné. Do dalších let vám přejeme především klid v duši, mnoho chvil s vašimi milovanými. Vše nejlepší k narozeninám vám z celého srdce přeje obecní zastupitelstvo obce Lažiště. Babouky má v oblibě i pan František Záhora z Černého Pošumaví. Milí tatínku a dědečku, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Ze srdce gratuluje dcera a synové s rodinami a s vnoučaty. A my, pane Záhoro, se připojujeme, všechno nejlepší i od nás.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Dobravanka a píseň s názvem Jen pro tvou lásku potěší paní Ludmilu Lukášovou z Višňové. Vážená paní Lukášová, k vašemu životnímu výročí vám hodně štěstí a hlavně pevné zdraví přeje vedení obce Višňová. Milá redakce, zahrajte prosím panu Josefu Samcovi ze Sepekova k jeho kulatým narozeninám. Pan Josef Samec je dlouholetým členem Českého svazu chovatelů v Sepekově. Od svého mládí byl vyhlášeným chovatelem králíků plemene Český strakáč. Všichni členové Sepekovské chovatelské organizace mu přejí hlavně zdraví a ještě dobré odchovy milovaných strakáčů. Za všechny píše a o písničku od Dobravanky prosí pan František Přibyl.

krásný valčík, co říkáte, přátelé? Dohrála Doubravanka. Další obdarovanou bude paní Marie Zamlinská z Hrdějovic. Milá mamko, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. Gratulují syn Michal s rodinou a dcera Martina. A my vám, paní Zamlinská, přejeme také všechno nejlepší a posíláme keramičku.

To byla keramička a polka Až půjdu na trávu. Další psaníčko má zvláštní kouzlo. Slova se zdají být podobná těm v ostatních dopisech, přesto ale cítím velkou lásku pisatelky, která své mamince paní Haně Mošničkové blahopřeje k narozeninám. Ještě doplním, paní Hana Mošničková žije v Jílovém u Prahy. Moje milovaná maminko, chtěla bych ti tímto způsobem popřát k tvému včerejšímu životnímu výročí. Děkuji ti za to, že jsem, za tvou starostlivost a lásky plnou péči. Mám tě moc ráda a přeji ti do dalších let hlavně zdravíčko a více úsměvu na tváři. S láskou, tvoje dcera Zdenka.

Růže pro maminku a Šohajka. Nádherné hudební pohlazení. V obci Zdešov žije paní Ludmila Václavíčková. Zastupitelstvo obce Jarošov nad Nežárkou vám, milá paní Václavíčková, k vašemu výročí přeje klid, pohodu a pevné zdraví. Pan František Krejčí z Nových Dvorů slaví dnes také půlkulaté životní jubileum. Osobní pohodu a pevné zdraví vám, pane Krejčí, přeje vedení obce ve Starém Hobzí. A hudební dárek, ten vám, milí oslavenci, přichází zahrát řečická kapela a bude to pozvánka k muzice.

dohrála a dospívala řečická kapela. Paní Jarmila Bártová, rozená Balounová z Hracholusk u Vitějovic v jižních Čechách, oslavila 92 let. Naší milé mamince, babičce a prababičce, paní Jarmile Bártové, posíláme do Českého Krumlova na Horní bránu písničku Pro radost a dodatečně také přání k narozeninám. Milá oslavenkyně, milá Jarmilko, jsme moc rádi, že tě máme, že jsi zdravá a že stále ráda chodíš na procházky kolem rybníka. Přejeme ti z celého srdce, ať se dlouho těšíš ze všeho krásného. Přejeme ti hodně zdraví a všechno nejlepší. Máme tě všichni moc rádi. Blahopřeje celá tvoje rodina. A my, vážená a milá paní Bártová, vybíráme Božejáky a písničku českou.

Milí přátelé, a to je dnes už vše. Posloucháte na závěr Jundrovskou polku, orchestrální skladbu v podání Moravanky. Končí písničky pro radost s datem 7. září. Krásné, klidné odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíc k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. České dráhy budou 30 let provozovat vlaky na území Prahy a středních Čech. Dětská literární soutěž s názvem Jihočeský úsměv hledá nové tvůrčí talenty. Odpoledne naměříme až 26 stupňů, zítra až 32. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doležalové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
2: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
0: Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Kontrakt dnes schválili radní Prahy i středočeští zastupitelé. Víc než 165 miliard korun půjde na provoz příměstských vlaků do roku 2030. České dráhy na linkách vlaky provozují i v současnosti. V tendru porazili firmu RegioJet, která nabídla vyšší cenu. Vítězný dopravce bude na tratích na území Prahy a středních Čech provozovat velkokapacitní elektrické vlaky. Součástí zakázky je i jejich pořízení. Děti ve věku od 8 do 15 let se opět můžou zapojit do literární soutěže Jihočeský úsměv. Tu pořádá Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub obce spisovatelů. Jde už

0: běžný turistický suvenýr. Město ji bude udělovat osobnostem při mimořádných událostech.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí až na 11 stupňů, v Pošumaví se budou teploty pohybovat kolem 16. V úterý bude obloha jasná až polojasná a naměříme až 32 stupňů, na horách do 28. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Uzavřená je silnice 24 u Lomnice nad Lužnicí na Jindřichhoredecku. Sledujte objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil.

0: do toho šel.
1: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste 4., 3. nebo 2. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
0: A proč jste to vzal? Jako bylo to, bylo to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
1: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungujou a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě, on natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
0: Tak to znám, myslím, úplně každý.
1: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
0: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
1: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro 1:1. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry, Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro 1:1. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
0: Psalo se to takzvaně samo?
1: No co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo, to jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
0: Musíte to vysedět.
1: Musíte to vysedět, no.
0: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
1: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
0: tak to, myslím.
1: To nadšení tam bylo,
0: Tak, ano.
1: Ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc různě vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijde na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takový jako, takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
0: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaší rodinu to také bavilo?
1: Nebyli
0: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
1: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magrou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadů, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad. Byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
0: Co si je posadila, tak no, vyprávějte.
1: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl. Jsem napsal díl. A pak jsem si dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role v Ovi, všechny Ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak Li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prosím tě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byly mladý, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělal prostě sex na Pseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: Vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénarista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak žeho Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakýho
1: filmu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza, hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že se říká, že je jenom jednou, jo? A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: To mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají, a teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvě jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
3: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké, což je nejslavnější komedie černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu. Je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a si jeden spíte. No. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, Já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím ale uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděli nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Zóně off.
2: Off, no, ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo, a ty se nám nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no, hele, kdyby dneska věděl, že muži nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku?
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsala, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a předá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do vojenského cvičení Ample Strike na jihu Čech se zapojí letadla 20 evropských zemí. Polovinu nákladů na modernizaci čistírny odpadních vod bude Sepekov na Písecku financovat z úvěru. Soud osvobodil cyklistu, který měl v centru Prahy konflikt s řidičkou. Ta po dvou dnech zemřela na vzácný syndrom. Zítra bude jasno až polojasno, naměříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Desítky vojenských letounů a vrtulníků budou od dneška k vidění na jihu Čech. Armády 20 evropských zemí začínají na několika místech v kraji cvičení s názvem Ample Strike. Jeho cílem je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letadel. Zúčastní se ho bezmála 600 vojáků. Podrobnosti přidává plukovník generálního štábu České armády Aleš Cápal.
2: Na letišti v Bechyni máme jednotku vrtulníků místo 71-6, odkud bude lítat do vojenského prostoru v Boleticích, kde budeme provádět jak ostré střelby, tak cvičné navádění. V Českých Budějovicích budou sedět 4 letouny L-159.
0: Úvěr na 5 let ve výši 10 milionů korun si na modernizaci čistírny odpadních vod vezme Sepekov na Písecku. Na zářijovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Investici za 19 milionů korun bude městy financovat ještě z městského rozpočtu a dotace ministerstva zemědělství. Podrobnosti má nezávislý starosta Michal Koutník, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
3: Je tam určitě výměna celého elektrického vedení, pak je tam přidání další komory čistící a celkově zrekonstruování těch prostor a té technologie převážně.
0: Soud zprostil viny cyklistu obžalovaného ze smrti řidičky, která 2 dny po vzájemném konfliktu zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Úmrtí na syndrom sice zapříčiní náhlý stres nebo konkrétní incident, podle soudu ale nelze říct, že za to může právě cyklista. Potyčku navíc na konci léta 2022 podle předsedkyně Senátu Kateřiny Jonákové vyvolala žena, která se později svěřila kamarádce. Naopak rodina řidičky způsobení konfliktu dlouhodobě odmítala. Dnes se k rozhodnutí soudu nevyjádřili. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
4: Hledám zase ten nejkou. Právě reggae

0: dnů, na horách ke 24. Fouká slabý jihovýchodní vítr. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů. V Pošumaví se budou teploty pohybovat kolem 16. V úterý bude obloha jasná až polojasná a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na horách do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozorněte na dálnici D3 přibližně na 118. kilometru u Ševětína na Českobudějovicku ve směru na Kaplici. Stojí na krajnici autobus po požáru. A dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Kyberpodvodů přibývá a podvodníci jsou stále rafinovanější. Občanská poradna Charity České Budějovice proto stále častěji řeší případy lidí, kteří přišli o peníze. Více se tématu budeme věnovat už za pár minut. Nesmí chybět po víkendu ani sportovní ozviny Kamila Jáši a budeme si hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Karel Černoch. Hezký poslech přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 11 minut. Podvodníci už nemusí působit podezřele. Jejich nabídky vypadají profesionálně, slibují vysoké zisky a často využívají i falešné recenze anebo známé osobnosti. Na jihu Čech policie za prvních 7 měsíců letošního roku řešila přes 350 případů kyberpodvodů. Jejich následky stále častěji řeší například i občanská poradna Eva Charity České Budějovice.
1: Chtěl si se mnou psát jenom tak. Tak jsme si povídali tohleto, on se potom rozpovídal, že má doma syna, že je v Iráku na misi, že ta mise byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
2: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měla kontaktovat OSN na e-mail, který jí podvodník poslal. Její identitu Český rozhlas zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
1: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No tak mi to připadalo úplně normální, jako jo, když mají doma rodiny, tak jim někdo letenku zaplatí. On mi vysvětlil, že je vdovec, že mu žena umřela na rakovinu a že vlastně nemá kdo mu zaplatit tu letenku. No a že by pro mě ale chtěl letět jako do Česka za mnou a pak teprve za synem. No tak se to začalo vyřizovat všechno, furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
2: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří například jako výhodná investice.
3: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
2: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
3: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
2: Někdy podvodníci na začátku lidem i nějaké peníze vyplatí.
3: Takže ten člověk si dojde někam takhle do nějaké té trafiky, tam třeba dostane 10 tisíc nějaký výnos, takže vlastně to vypadá jako velmi výhodně, pořád se to tváří dobře, no a on už potom přestane vidět ty další varovní znaky a prostě už postupně se namotá do toho, že začnou oni vlastně ty podvodníci zneužívat jako ty ztráty, vlastně, takže člověk to chce dohnat, tak pošle 50 tisíc, protože ztráta by byla milion. Oni to rychle jako fiktivně vlastně dorovnají, takže zase na té své stránce vidí, že všechno bylo dobře, mezi tím volají, komunikujou a je to fakt jako konstrukt, který je teda neuvěřitelný.
2: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Lidi se na ně můžou ve všední dny obrátit bezplatně. Odborníci ale radí hlavně nejednat pod tlakem. Když máte pochybnosti, zavěste, nic neuspěchejte a poraďte se. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, pohodové jihočeské odpoledne. Jak se připravit na přijímačky anebo na maturitu? Tak tuhle otázku řeší řada žáků a studentů, i když nový školní rok teprve začal. Mnozí už také přemýšlejí, jestli jim s učením nepomůže doučování. Právě o něm si dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídal moderátor Matěj Vodička se Žanatou Kubovou Andělovou z doučovací platformy Populo. Řeč byla třeba o tom, jaké technologie dnes děti při doučování využívají.
1: Když já jsem se připravoval na přijímačky před nějakým, řekněme, čtvrtstoletím, tak to probíhalo za pomoci nějaké učebnice, tušky a papíru. A to bylo asi tak všechno. Možná ještě nějaké pravítko a kružítko. Dnešní svět je samozřejmě hodně odlišný, tak jaké všechny metody mají dnes děti k dispozici a jaké třeba podle vás nejčastěji preferují?
2: Naše ročníky mohly teď zaspomínat na Bělouna, předpokládám, to byla naše sbírka úloh Běloun. Dneska mají spoustu možností a já jsem za to ráda, když vidím tu pestrost, protože my jim tím vlastně umožňujeme, aby to ty děti taky bavilo a nebyly na tom, jako my, když jsme se prodírali Bělounem. Takže mají jak možnost Cermat testů, mají různé učebnice, ale mají třeba právě i různé aplikace, protože zase nemůžeme jim to úplně vyndat z jejich světa. A třeba co funguje velmi dobře nám, my máme předtočená videořešení, to znamená, že když si nějaký student projde ten Cermat test, vyhodnotí si ho nebo chce vidět, jakým způsobem na to mohl jít, jak mohl počítat nebo odpovídat, tak si může prostě pustit videořešení, koukat na obrazovku, koukat na naše metodiky a zase je to nějaká cesta, jak se jim víc přibližujeme, aby to pochopili, aby to nebyl jenom ten papír, ta tuška, to samozřejmě všichni nějak chápem, že dnešním dětem už úplně k motivaci nestačí.
1: A jak promlouvá do tohohle světa v dnešní době umělá inteligence? Jak konkrétně?
2: Asi stejně jako nám dospělým. Ona jim umí přinést velmi rychlou odpověď, jenže děti a studenti jsou bohužel na tom někdy biti v tom, že neumí vyhodnotit, jestli ta odpověď je správná. Mně se moc líbí, když základní školy i střední školy, vysoké školy do svých studií přinášejí právě to, aby třeba děti přinesly něco vypracovaného skrze AI a spíš se zaměřili na to, jakým způsobem ty věci produkují, prezentují a vlastně se právě zaměřili i na tu tak důležitou část, jak prezentují to obrovské množství dat, které mohou získat. Takže umělá inteligence je tady s námi, každá škola ji zavádí trošku jiným způsobem, já tomu fandím, ale musíme taky dělat trošku dozorčí radu nad tím, co to dětem generuje, na co se děti ptají a mít nad tím pořád ještě trochu kontrolu.
1: Zároveň taky, jak to ty děti ověřují potom, protože já mám zkušenost. Spoustu lidí z mého okolí používá umělou inteligenci k něčemu, ale zároveň taky málo kdo si ty informace ověřuje. A ono ne vždycky, prostě ta umělá inteligence vám vyplivne, když to tak řeknu, nějakou informaci, která by byla skutečně ověřená, která by byla skutečně pravdivá. Ještě jedna věc, takový, řekněme, sociální aspekt. My se tady bavíme celou dobu o doučování, které je nějakou nadstavbou, za kterou si platíte. Já se nechci ptát asi na to, kolik třeba to stojí a kolik peněz by si rodiče měli připravit. Ale souvisí s tím i fakt, že jsou takový rodiče, kteří si prostě doučování dovolit mohou a jiní naopak nikoliv. V tomto ohledu tak některé děti, řekněme, nad svými spolužáky získávají výhodu a ti jiní jsou naopak znevýhodnění. To tak prostě je. Nicméně je tohle opravdu, řekněme, problém a lze ho nějakým způsobem řešit. Jinými slovy, jsou nějaké cesty, jak to doučování získat, i když na to nemám peníze.
2: Já jsem v tomhle neustálý optimista, takže já věřím, že jsou, protože když i pozoruju tady okolo Českých Budějovic ty nabídky, tak existují velmi funkční skupinové výuky, podporované třeba domovem dětí a mládeže, Salesiánským střediskem, různými dalšími službami. Když jsem seděla teď dole a čekala na vás na recepci, tak jsem viděla, že v Jihočeské vědecké knihovně teď taky vlastně rozjíždějí nějakou takovou formu, aby se dalo i těmto dětem pomoct, nebo jít přímo za tou konkrétní učitelkou, která dítě vyučuje, jestli by ho nemohla doučovat, nebo se ptát napříč známými, jestli nemají mezi sebou třeba studenta, který je sice o 3 roky výš, ale na druhou stranu už by třeba mohl doučit tu látku, kterou ten rodič poptává. Podle mě cesty jsou, ale je důležité je hledat.
0: Celý rozhovor se Žanetou Kubovou Andělovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra budeme vysílat mimořádně přímo ze Žižkova náměstí v Táboře s vedoucí tamního městského odboru kultury a cestovního ruchu Radkou Šimkovou si moderátor Matěj Vodička popovídá o nadcházejících táborských setkáních. Rozhovor začne jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: sportovní ozvěny.
1: Jihočeským krajem projel významný cyklistický závod. Motor České Budějovice finišuje v přípravě na hokejovou extraligu. Víkend přinesl velký počet fotbalových remíz. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Projedeme se na kole Jihočeským krajem, podíváme se na fotbalové stadiony i do hokejových arén. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Začneme na 13. ročníku cyklistického závodu okolo Jižních Čech. Byli jsme na všech 4 etapách a stálo to za to. Třetí etapa byla královská. Cyklisté ze 26 týmů ze 14 evropských zemí vyrazili z Prachatic na Horskou Kvildu za Romanem Kreuzigerem.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Kreuziger starší, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Vlastně vy jste tady doma, přímo, úplně tady na Horské Kvildě.
3: Málo se to komu stává, že by měl cíl etapy zrovna u domova, tak my jsme byli poctěni tím a dlouhým přátelstvím s ředitelem tohohle závodu, že se to už třetím rokem podařilo zde uskutečnit v podstatě královskou etapu tohohle závodu.
2: No co říkáte té královské etapě? Dvakrát na Javorník, jednou na Svože a pak sem k vám domů.
3: Je to nejtěžší etapa tohohle závodu a především ten cílový kopec od vody z Rennsteina k nám na Horskou Kvildu, 10-kilometrové stoupání, většinou vždycky rozhodne o vítězi tohohle závodu. Přes obec Svojše.
2: To je vyhlášený kopec tady na Šumavě a máte ho za tohle léto za sebou na kole?
3: Určitě několikrát, je to vlastně jeden z nejtvrdších kopců tady na Šumavě. Jsme velice rádi, že byla zrekonstruovaná i vozovka, má výborný povrch a tím se ten kopec i trošičku zrychlil.
2: A vy sám osobně soutěžíte se stopkami?
3: Vzhledem k mému věku už v žádném případě nesoutěžím se stopkama. Několikrát se rozhoduju, když jsem pod kopcem, jestli ho neobjedu, protože já se sem na Horskou Kvildu můžu dostat z více stran. To rozhodnutí, když pojedu přes Svojše, je vždycky, když mám nejvíce sil.
2: Tour de France, slavný závod, nejslavnější na světě a Česká republika, třeba i Horská Kvilda. Je to pro vás téma?
3: Jsem velice rád, že jsem v úzkém kontaktu se synem Romanem, který se podílí na tom, že Česká republika, respektive Praha jako startovací město Tour de France, je již dneska v kandidatuře na začátek ročníku 2029 nebo 30. Prošlo to už mnoho následnou administrativou a to, že tady byl ředitel Tour de France Prudhomme a všechny tři etapy, tak jak je v plánu, byl pečlivě prozkoumávat se svým týmem, protože to není jenom, že se to uskuteční v Čechách, ale musí ty etapy splňovat mnoho kritérií, ať už z hlediska UNESCO, různých zámků, hradů, krajiny, chráněných oblastí a tak dále. Takže Česká republika je v nominaci na první tři etapy Tour de France. Není to ještě hotovo, musíme udělat ještě hodně práce. Myslím si, že by to byla obrovská událost, přesahující jako mezinárodní rámec. Tour de France je obrovský sledovaný podnik a i to, ty plánované etapy tohohle závodu Praha, první etapa Praha Křivoklátsko, druhá etapa Praha, Český Krumlov jako město, velice vzácné, chráněné spodně UNESCO. A třetí etapa Český Krumlov, Šumava, Kvilda s následným přesunem do Německa, tak je to velice zajímavý.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Nejprve fotbalový blok informací. Ve druhé lize Táborsko remizovalo v Prostějově. Výsledek je 1-1. Gol Silonu střelil kapitán Lukáš Havel, který o síle táborského týmu tvrdí, že je srovnatelná s minulým ročníkem šance národní ligy.
4: Těžko se to porovnává, srovnatelná síla.
1: Bohužel v 90. minutě vyrovnal prostějovský Fischer. Remízu si ve třetí lize připsalo na konto i českobudějovické Dynamo. Tým trenéra Dvořáka hrál 2-2 s Béčkem Dukly a do třetice remíza Písek přivezl ze hřiště Slávě C. Výsledek 1-1. Čtvrtá liga, byl to víkend plný remíz, zápasů bylo moc, všechny se nám do souhrnu nevejdou. Z divize vybereme dva výsledky, Hluboká Soběslav 2-2. Plzeň porazila Milevsko 3-0, trenérem Milevska je Tomáš Smrčina, který popsal filozofii tradičního jihočeského klubu.
5: Se snažíme to hrát s těma klukama, který patří k nám, nebo s tím z těch místních.
1: Výsledky přípravných zápasů klubu Banes Motor České Budějovice. Vrátíme se ještě do poloviny týdne. Jihlava Motor 3-5, Motor Straubing 2-1 a Odveta Straubing Motor 2-7. Cyklistický závod okolo Jižních Čech vyhrál Polák v českém týmu ATT Investments Mateusz Gajdulevič.
0: Tabulka.
1: Dnes vybíráme fotbalovou šestou ligu skupinu B. Lídrem soutěže je po čtyřech zápasech Sepekov. 10 bodů, skvělé skóre 10-4. Úvod sezóny vyšel i 9-bodovým Dačicím, Suchdolu nad Lužnicí, Kovářovu a Trhovým Svinům. Naopak bez bodu je poslední Lišov. Skóre tohoto týmu je 7-12.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: Ve druhé fotbalové lize Táborsko přivítá ambiciozní Kladno. Zápas začne v pátek v 18 hodin. A pozor, ve stejný den a ve stejný čas, tedy pátek v 18, začne v Písku třetiligové derby Písek Dynamo. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně potkáme právě na fotbalovém stadionu.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu Plus, a to podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dnes.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýš.
2: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížďaly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
2: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně, dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
3: Takže s pomocí Viléma Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václav Havla napadlo, že se s tím zavře, s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným, a že to celý najednou nahraje.
4: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
5: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malej balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
2: Karel Hvížďala z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí připomínajících divadelní dějství.
3: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický to porovnávat.
2: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
1: Tady Havel.
2: Šestidílná série Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Je přes 100 let starý, stojí na frekventované turistické trase, ale oficiálně nikomu nepatří. Železobetonový most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku už 6 let nikdo nekontroloval a chybí mu i bezpečné zábradlí. Takových bezprizorních staveb jsou přitom v Česku tisíce. Více už za chvíli v naší reportáži. Vy stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, už za pár minut nás čekají také nejnovější zprávy s Lenkou Rybáčkovou. Ale teď už si budeme zase hezky hrát. Je to pro vás Helena Vondráčková s písní Neuč slunce hřát. Pěkné odpoledne.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Denně po něm projdou desítky turistů i cyklistů, oficiálně ale neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna na severní Plzeňsku nemá majitele a úřady se přou, komu vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nekontroluje jeho bezpečnost.
1: Je to takový jako vlastně smutný, do toho dávají vlastně všichni ruce pryč.
2: Od roku 2009 žijí v těsné blízkosti mostu na Čoubově mlýně manželé Krejčí, Daniel a Klára.
1: My neustále vyvoláváme kontroly toho mostu, protože ho nikoho nezajímá.
2: Na most je zákaz vjezdů.
3: Značka ta byla na popud náš, protože tady jezdili traktory a nerespektovali nic z toho, že ten most je v takovém stavu, jakým je.
2: Od mostu vyrážím na místně příslušný silniční správní úřad, tedy na stavební odbor městského úřadu v Kralovicích.
4: Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu po 10 letech nevykonávání vlastnického práva.
2: Říká vedoucí stavebního odboru městského úřadu v Kralovicích Jiří Tišer.
4: Lhůta 10letá se počítá ode dne 1. ledna 2014. Ten most je ve vlastnictví státu. Stát by se tomu měl věnovat tak by z vlastní iniciativy.
2: Říká Jiří Tišer. Jeho názor ale stát, respektive úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezdílí.
5: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí.
2: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
5: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme. To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane.
2: Železobetonový most přes řeku Střelu je hodně využívaný turisty, cyklisty. Přesný počet mostů bez majitele je kvůli neexistenci centrální evidence těžké odhadnout. Například ředitelství silnic a dálnic eviduje nižší desítky takových mostů. Z železobetonového mostu přes řeku Střelu u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Oprava dvou železničních přejezdů v Táboře omezí pěší cestu k lávce přes Budějovickou ulici. Děti můžou posílat své vlastní povídky, básničky nebo třeba taky fejetony do literární soutěže Jihočeský úsměv. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
3: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
1: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správa železnic ode dneška opravuje dva železniční přejezdy v Táboře. Jsou v prostoru u Mýta a u Becheňské dráhy. Práce ovlivní taky chodce mířící k lávce přes Budějovickou ulici. Pokračuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
4: V sobotu a v neděli nebude možné projít přes opravované místo k lávce a chodci budou muset využít delší obchozí trasu. Ta povede přes ulici u Mýta spojovacím chodníkem směrem k Budějovické ulici a dále podle vyznačené trasy přes oblast Budějovické a Soběslavské.
1: Omezení potrvá do 16. října. Literární soutěž s názvem Jihočeský úsměv hledá nové dětské talenty. Zapojit se můžou všechny jihočeské děti od 8 do 15 let. Soutěž vyhlásili Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub obce spisovatelů. Zájemci můžou svá díla posílat do 28. října, doplnila Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny.
5: Téma je opravdu široké a děti mají velkou svobodu. Mohou psát o zážitcích z prázdnin, ze školy nebo z domova. Inspirovat se mohou také knihami, které četli. Volný je i ten žánr, mohou poslat třeba povídku, báseň, fajeton, úvahu. Nejčastěji nám ale děti posílají právě povídky nebo básně.
1: Podrobnosti k soutěži Jihočeský úsměv najdou děti na webu Jihočeské vědecké knihovny. Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po jednání amerických vyslanců v Moskvě a v Kyjevě. Zatím je ale podle něj brzy na to hovořit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Žádné výsledky americké snahy zatím nepřinesly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že se podle něj válka protáhne minimálně do letošní zimy a že je důležité udržovat diplomatické rozhovory.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno až polojasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.

0: Hradcem. Silnice je zcela uzavřená, sledujte pokyny policie. A k nehodě motorky a auta došlo také u obce Svatá Máří na Prachoticku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Nádražní budova v Lovětíně na trati z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou se proměnila na školní budovu. V reportáži se tam už za chvíli vydáme. A také pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A z písniček, které nestárnou, si zahrajeme písničku od Pavla Bobka. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Na nádraží v Lovětině na Jindřichohradecku dneska začal nový školní rok. Nádražní budova totiž nově slouží jako zázemí pro lesní školku a komunitní školu. Místo čekárny je teď šatna a okýnkem na prodej lístků na sebe mávají školáci ze dvou tříd. Než se nádraží proměnilo na školu, pomáhali s přestavbou desítky rodičů a podporovatelů.
1: Mítky, celý oškrábat, obrousit futra, podlahy, okna, všechno to znovu natřít, přestěhovat všechny věci, a to hlavně díky vám. A teď už nezbývá nic jiného.
2: Slavnostní přestřížení pásky k nové škole si užili všichni děti a rodiče dohromady.
3: Z toho teď úplně unešená.
2: Do školní budovy, která vznikla z nádraží, se přišla podívat maminka
3: Aneta Dolečková. Jsme tu poprvé, těch brigád jsme se bohužel nemohli zúčastnit, my jsme toho hodně přes léto a sbírám dojmy teďkom trošku, no.
2: A jsou pozitivní.
3: No rozhodně, rozhodně. Přečilo to moje očekávání popravdě.
2: A budete mít školáka nebo školkáčka?
3: Mám školačku, jde do první třídy dcera. Ona sem už chodila do školky a teď nastupuje do první třídy.
2: Takže její bude právě tady ta třída, kde má už na tabuli přivítání.
3: Ano, přesně tak, nádherný.
2: Až dozadu, do třídy pro druhý stupeň, se přišel podívat školák.
4: Vojta, je to dobrý. Hodně.
2: Bude se vám sem dobře chodit?
4: Ano.
2: A je poznat, že to je nádraží?
4: Ano. Podle toho, že je to kousek od kolejí.
2: Podle paní učitelek patřili mezi největší pravcanty při přestavbě nádraží na školu tatínkové.
5: Luboš Hála,
6: Jirka.
5: Těch pracantů tady byla celá řada. Byl jsem požádán, osloven jako každý jiný tatínek, tak jsme přijeli a rádi jsme pomohli.
6: No tak my jsme to vlastně brali hlavně jako takovou možnost trávit někde dovolenou, že jo? Protože co si budeme povídat, dneska prostě cesta k moři je hrozně dlouhá, všechno je všude hrozně všechno drahý, takže člověk prostě radši vezme tu rodinu, že jo, a jede do polorozpadlého nádraží.
2: Prázdniny s tatínkem strávila v budoucí škole a školce a hodně prý pomáhala také Aneška.
7: Anešku, řekneme, jak dlouho jsme tady byli?
8: Hodně.
7: Skoro pořád?
8: Jo, skoro pořád.
6: Děti se tady seznamovali a tatínci se seznamovali a maminky. Vlastně to bylo strašně prima. Skvělá dovolená.
2: Děti a rodiče přivítala první den v nové škole ředitelka spolku Barbora Kolářová.
9: My jsme v letošním školním roce přivítali 22 dětí do lesního klubu a 18 dětí do komunitní školy, kde první stupeň bude navštěvovat 10 dětí a druhý stupeň 8 dětí. Na brigádách, které byly od jara až vlastně do začátku školního roku, pracovali rodiče všech zapsaných dětí, prarodiče i přátelé školy a celého spolku.
2: Na rekonstrukci a vybavení nových prostor přispěli také dárci ve veřejné sbírce a podařilo se vybrat víc než 200 000. Z Jindřichohradecka, Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

tmé nebojím. A počuť hlasné stereo a výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
2: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
1: A jak je to u připojovacího pruhu?
2: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
1: Dokážete popsat nějaký problém?
2: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
1: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
2: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu. Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Tohle je Madonna a You'll See.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A teď si vydáme za historií na Novohradsko. Přesně před 245 lety se narodil jeden z nejzajímavějších členů rodu Bukvojů. Jiří František August Bukvoj. Více nám o něm teď poví náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Jiří František August Bukvoj se sice narodil 7. září roku 1781 v Bruselu, ale výraznou stopu zanechal právě tady u nás v jižních Čechách, hlavně na Novohradsku. On byl podnikatelem, národohospodářem a hlavně taky mimořádně všestranným vědcem. On se zajímal o matematiku, fyziku, chemii, ale i filozofii. On si třeba dopisoval například s Johannem Wolfgangem Goethem. No a na svých panstvích zaváděl nové technologie, patřil k průkopníkům. Využívání parních strojů v Čechách třeba. No a největší slávu mu ale přineslo sklo. Ve svých novohradských sklárnách experimentoval s jeho složením a podařilo se mu vytvořit takzvaný hyalit.
1: A co to je hyalit? Popiš nám to víc, Petře.
2: To je velmi tmavé, prakticky neprůhledné sklo, připomínající obsidián. Od roku 1817 se vyrábělo například v Jiříkově údolí a na Stříbrném vrchu, jižně od Nových Hradů. No a ten bukvojský hyalit se stal luxusním zbožím a mezi sběrateli historického skla je dodnes pojmem. A jak mi řekl kastelán hradu Nové Hrady Jan Smolík, kde mají právě i v expozicích ukázky toho hyalitu, tak Jiří František August Bukvoj objevil taky zapomenutou recepturu na takzvaný červený hyalit. To je sklo barvy pečetního vosku. A dalším taky v Nových Hradech vyráběným sklem byl takzvaný litialin. Ten vznikal aplikací barevných lazur na nehomogenní, tedy špatně promíchaný červený hyalit. No a posledním obohacením těchto sklovin, které připomínaly polodrahokamy, přinesl takzvaný agátin, což bylo sklo probarvené do vzhledu polodrahokamu.
1: Ale Jiří František August Bukvoj zanechal na Novohradsku ještě jednu mimořádně důležitou stopu.
2: Je to tak a dodnes vlastně ji hmatatelně můžeme zažívat, protože on v roce 1838 nechal dvě části svých lesů chránit před těžbou a díky tomu vznikly dva pralesy, Žofínský a Hojnovodský. Žofínský je vlastně vůbec první prales u nás. A zajímavé je, že nešlo o státní ochranu přírody, jako to je dnes, ale o jeho osobní rozhodnutí. Bylo to osobní rozhodnutí majitele panství, což v té době bylo něco jako přelomového opravdu. On si zapsal, že dne 28. srpna roku 1838 si procházel lesy svého panství, no a v Lužnickém polesí ho prý zaujal mimořádně zachovalý starý les. No a ještě toho dne večer napsal svému lesnímu inspektorovi Františku Železnému příkaz, kterým část lesa prakticky vyřadil z hospodaření. A jeho zdůvodnění je na tehdejší dobu opravdu pozoruhodné. On psal, že prales v něm vzbudil obdiv a úctu a že podobné lesy budou už brzy známé jenom z historických popisů, takže on vlastně předběhl dobu a proto ho chtěl zachovat jako takový památník dob dávno minulých. No a díky tomuto hraběti, nejenom že máme tedy dva pralesy tady na Novohradsku, ale taky známe Novohradský zámek v té současné podobě a on taky nastartoval přestavbu hradu Rožmberk.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Nový pracovní týden je v plném proudu a jaký bude v dalších dnech, co se týká počasí, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve, jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý?
2: Večer budeme mít oblačnou až polojasnou oblohu, jen výjimečně s přeháňkou. V noci se bude postupně vyjasňovat a k ránu se vzácně vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, údolích ojediněle až na 9 stupňů, ale v Pošumaví, kde bude trochu víc foukat, bude až 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak jasno až polojasno, ráno jen vzácně s mlhou. Teploty nám vystoupají poměrně vysoko na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách na 25 až 28 a bude vát slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž kvůli vyšším teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Takže se zítra užijeme tropických teplot, jak bude ve středu?
2: V středu dorazí studená fronta, zpočátku bude oblačno až polojasno, ale postupně se bude od západu zatahovat a dorazí přeháňky, které budou postupně přecházet do deště. Ojediněle se objeví i bouřky. Teploty klesnou ráno na 18 až 14 stupňů a v poledních hodinách vystoupají na 22 až 26 stupňů, ale odpoledne se bude ochlazovat. Bude vát zpočátku slabý, během dne mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tady až jaký bude čtvrtek?
2: Čtvrtek bude převážně oblačný, ale hlavně zpočátku bude až zataženo. V noci na čtvrtek bude ještě na východě kraje doznívat déšť, ale během dne bude ten den beze srážek. Čtvrteční ranní minima 13 až 9 stupňů, odpolední maxima 16 až 20 stupňů, takže se poměrně výrazně ochladí a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
0: Nakonec přidáme ještě pátek.
2: I v pátek bude oblačno a zataženo, ráno přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se s malou pravděpodobností může vyskytnout déšť, a to zejména na jihovýchodně kraje, ale ta předpověď srážek na pátek je ještě poměrně nejistá, protože záleží na přesné poloze frontální vlny od jihovýchodu. Páteční ranní minima 11 až 7 stupňů a odpolední maxima 17 až 21 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Vrátit město nahoře Tábor o několik století zpět a potěšit tak obyvatele i návštěvníky. To je jeden z cílů, které si letos znovu dávají táborská setkání. Tradiční městské slavnosti se odehrají už tento víkend. My si o nich popovídáme s vedoucím městského odboru kultury a cestovního ruchu Radkou Šimkovou. A to přímo na táborském Žižkově náměstí, kam nás můžete zajít pozdravit osobně. Rozhovor v přímém přenosu Českého rozhlasu České Budějovice začne v úterý 8. září po zprávách v 11 hodin. K poslechu i návštěvě zve Matěj Vodička.
2: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda neplánuje regulovat ceny benzinu a nafty. Do českých lesů se vrací kůrovec. Polovinu nákladů na modernizaci čistírny odpadních vod bude Sepekov na Písecku financovat z úvěru. Zítra bude slunečno, naměříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
3: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzinu stál v průměru 43 korun a 62 haléřů, tedy o korunu a 58 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 47 korun a 21 haléřů. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem. Vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
4: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Úvěr na 5 let ve výši 10 milionů korun si na modernizaci čistírny odpadních vod vezme Sepekov na Písecku. Na zářijovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Investici za 19 milionů korun bude městy sfinancovat ještě z městského rozpočtu a dotace ministerstva zemědělství. Podrobnosti má nezávislý starosta Michal Koutník, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
5: Je tam určitě výměna celého elektrického vedení, pak je tam přidání další komory čistící a celkově zrekonstruování těch prostor a té technologie převážně.
0: Počasí.
2: Úterý bude obloha jasná až polojasná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Silnice 24 mezi Třeboní a Jindřichům Hradcem je uzavřená a je tam odklon pro nákladní auta přes Lomnici nad Lužnicí a pro osobní auta přes centrum Třeboně. Sledujte pokyny policistů. Jezděte opatrně, dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
3: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc.

0: tam můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová zase.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Volkovinách. A vyprávili.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, to jako tady...
3: No vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, zase strana tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali, pohlítala po lese s pirátama.
3: Ne, ale... To tak vypadalo, že ta
5: aromata... To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. No. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil pobřeží a my jsme prostě udělali

0: takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se ozval. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo, on říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterým je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo. A teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
1: nás posílají. Ten nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
0: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
1: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
0: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
1: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
0: No a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
4: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
3: Ano.
4: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné.
3: Tu pevnost,
4: v podstatě
3: tam
4: arabské,
3: přivěz do přístavu,
4: pevnost, ale teď to je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
3: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází
4: ne,
3: nikdy.
4: Ne. Nepoznala jsem.
3: Asi, že to
4: máte... Zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
3: Jo, jo, jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, abyste, Carmen, se i potápěla třeba?
4: Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
3: S hlavou na dlaně.
4: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a, jo, jo. A tak.
3: A nenamočit vlasy ani uši.
4: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila.
3: A jen.
4: A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
3: A zase vylézt. A na loď raději.
4: Ano.
3: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, kdy když už to bylo taky slovem.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen.
4: Děkuji. Hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zrychnovská. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuji.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím, Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni a Naďa,
7: všichni zvrací, no, všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pánové, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem.
9: Víš? Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Že takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde v protisměru.
10: Ne.
9: Já si neumím představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na tureckém židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říká, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
10: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
10: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
10: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
10: drhnu
2: žehlička
10: podlahu.
2: A vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano.
2: Meditace
10: žehličkou. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo
10: tak
2: to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední
10: rozumím.
2: Slova, ty šlágvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
10: Ano, vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty představení.
10: Ta svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: To, ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Karmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chcete, Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila, už je to mnoho let, televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Zkoušeli byla to se? Taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení, někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace, a pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No... Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, jsem... jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. Uh-huh. Ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Ne. Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A jeho, no, takovým, ano. Jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To bylo
2: nádherný, ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem, vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: Jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná, nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám Myslivec Vysoký, já vás zdravím, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Jeniku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Když jste oba starý.
9: někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Mayerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali?
3: Ne, buď mi pěšky na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale
3: ani,
1: to už
3: ani
1: by bylo
3: tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, to jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem. A cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo scénka v Žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou, humor mezera B, hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozenal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, no. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pořalej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pám král, tamhle v rohu. vám kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu.
3: No, bylo to fajn. Ano, milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na území Národního parku Šumava unikají podle ministra Igora Červeného toxické látky. Falešní investiční poradci připravili 2 lidi z Táborska o víc než 5 milionů korun. Děti můžou posílat své vlastní povídky, básničky nebo třeba taky fejetony do literární soutěže Jihočeský úsměv. Zítřejší den bude slunečný, namíříme až 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá. Českému rozhlasu řekl, že musí jít o nové zjištění.
3: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
2: Jak situaci dál řešit, oznámí zástupci současné vlády zítra. V roce 2020, kdy se sklepy na území parku propadly, vedl rezort životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. 2 případy podvodu se škodou přes 5 milionů korun řeší táborští kriminalisti. Pachatelky podle nich kontaktovali přes aplikaci WhatsApp poškozené s nabídkou výhodného investování do kryptoměn. Ti měli podle pokynů posílat částky na cizí účty a nainstalovat si do mobilu aplikaci. Díky ní se pachatelé dostali k přístupům do bankovních aplikací v mobilním telefonu a počítači. Poškození kvůli tomu přišli o další peníze na účtech. Část peněz poškození navíc osobně předali vyslaným kurýrům. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur, v přepočtu skoro 5 miliard korun, v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuuku to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělávání, rybolov nebo třeba lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro Gróňany a zajistit větší a silnější přítomnost EU v Grónsku. Literární soutěž s názvem Jihočeský úsměv hledá nové dětské talenty. Zapojit se můžou všechny jihočeské děti od 8 do 15 let. Soutěž vyhlásili Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub obce spisovatelů. Zájemci můžou svá díla posílat do 28. října, doplnila Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny.
4: Téma je opravdu široké a děti mají velkou svobodu. Mohou psát o zážitcích z prázdnin, ze školy nebo z domova. Inspirovat se mohou také knihami, které četli. Volný je i ten žánr, mohou poslat třeba povídku, báseň, fajeton, úvahu. Nejčastěji nám ale děti posílají právě povídky nebo básně.
2: Podrobnosti k soutěži Jihočeský úsměv najdou děti na webu Jihočeské vědecké knihovny.
0: Sport.
2: České basketbalistky čeká na mistrovství světa po 2 porážkách poslední skupinový zápas. Už bez šance na postup do play-off se v Berlíně utkají od 20 hodin a 45 minut s Američankami, které obhajují titul.
0: Počasí.
2: Zítra bude obloha jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě došlo na dálnici D3 na 137. kilometru u Nových Hodějovic na Českobudějovicku ve směru na Kaplici. A k nehodě došlo také na silnici 24 mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem. Byla vážná a silnice je uzavřená. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Letošní sazenice stromů ničí vedra a sucho. Lesníci počítají škody ve stovkách milionů korun. Nejvíc zasažené jsou i lesy na jihu Čech. Podíváme se také na mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike, které začíná v jižních Čechách. A řeč bude i o kyberpodvodech. U mikrofonu je Michal Hovorka.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině, je tu opět Lenka Rybáčková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Správa železnic ode dneška opravuje dva železniční přejezdy v Táboře. Jsou v prostoru u Mýta a u Bechyňské dráhy. Práce ovlivní taky chodce mířící k Lávce přes Budějovickou ulici. Omezení potrvá do 16. října. Pokračuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli nebude možné projít přes opravované místo k Lávce a chodci budou muset využít delší obchozí trasu. Ta povede přes ulici u Mýta spojovat chodníkem směrem k Budějovické ulici a dále podle vyznačené trasy přes oblast Budějovické a Soběslavské.
2: Budovu bývalého nádraží Jindřichohradecké úzkokolejky v Lovětíně využívají od září děti. Místní spolek tam otevřel lesní klub a komunitní školu. Budovu před začátkem školního roku upravil pro nové využití. Kolik dětí do netradiční školy chodí, upřesňuje ředitelka spolku Lovětínka Barbora Kolářová.
4: My jsme v letošním školním roce přivítali 22 dětí do lesního klubu a 18 dětí do komunitní školy, kde první stupeň bude navštěvovat 10 dětí a druhý stupeň 8.
2: Ředitelství silnic a dálnic u Vimperku dokončilo zpevnění svahu na hlavním tahu 1/4 ze Strakonic na Strážný. ČTK to dnes řekl Adam Koloušek z ŘSD. Půlkilometrový strmý úsek v září 2024 narušili povodně a poškodili vozovku. Práce si vyžádali 23 milionů korun bez DPH a od března omezovali dopravu. Firma vykácela dřeviny a stromy, postupně odtěžila zeminu a zpevnila svah pomocí ocelových prvků a kamenné výplně. Odtěžená zemina se po úpravě do svahu zase vrátila. Tábor má novou reprezentační medaili města, vytvořila ji medailérka Veronika Prokopová. Na Líci se v jednom reliéfu potkávají nejvýraznější dominanty města. Kutnov a Bechyňská brána, Stará radnice a kostel Proměnění Páně. Rub nabízí gotickou klenbu Staré radnice, doplněnou o sochu Jana Žižky a znaky Čech, Moravy a Slezska. Medaile není určená k volnému prodeji ani jako běžný turistický suvenýr. Město ji bude udělovat osobnostem při mimořádných událostech.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Podvodníci už nemusí působit podezřele. Jejich nabídky vypadají profesionálně, slibují vysoké zisky a často využívají i falešné recenze anebo známé osobnosti. Na jihu Čech policie za prvních 7 měsíců letošního roku řešila přes 350 případů kyberpodvodů. Jejich následky stále častěji řeší například i občanská poradna Eva Charity České Budějovice.
1: Chtěl si se mnou psát jenom tak, tak jsme si povídali tohleto, on se potom rozpovídal, že má doma syna, že je v Iráku na misi, že ta mise byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
2: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měl kontaktovat OSN na e-mail, který jí podvodník poslal. Její identitu Český rozhlas zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
1: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No tak mi to připadalo úplně normální, jako jo, když mají doma rodiny, tak jim někdo letenku zaplatí. On mi vysvětlil, že je vdovec, že mu žena umřela na rakovinu a že vlastně nemá kdo mu zaplatit tu letenku. No a že by pro mě ale chtěl letět jako do Česka za mnou a pak teprve za synem. No tak se to začalo vyřizovat všechno, furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
2: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří například jako výhodná investice.
3: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
2: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
3: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
2: Někdy podvodníci na začátku lidem i nějaké peníze vyplatí.
3: Takže ten člověk si dojde někam takhle do nějaké té trafiky, tam třeba dostane 10 tisíc nějaký výnos, takže vlastně to vypadá jako velmi výhodně, pořád se to tváří dobře. No a on už potom přestane vidět ty další varovní znaky a prostě už postupně se namotá do toho, že začnou oni vlastně ty podvodníci zneužívat jako ty ztráty, vlastně, takže člověk to chce dohnat, tak pošle 50 tisíc, protože ztráta by byla milion. Oni to rychle jako fiktivně dorovnají, takže zase na té své stránce vidí, že všechno bylo dobře, mezi tím volají, komunikujou a je to fakt jako konstrukt, který je teda neuvěřitelný.
2: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Lidi se na ně můžou ve všední dny obrátit bezplatně. Odborníci ale radí hlavně nejednat pod tlakem. Když máte pochybnosti, zavěste, nic neuspěchejte a poraďte se. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike začíná dnes v Česku. Zapojí se do něj téměř 600 vojáků, více než polovina z nich je ze zahraničí. Cvičit budou například také v Boleticích, v Bechyni a na letišti v Českých Budějovicích. Ve vzduchu se objeví česká i zahraniční letadla a vrtulníky. Detaily řekl moderátorce ranního vysílání Adéle Jirkalové, plukovník generálního štábu Aleš Cápal.
1: Tak my se soustředíme na postupy a taktiky při provádění blízké vzdušné podpory pozemních jednotek. Naším cílem je sladění činnosti pozemních jednotek s posádkami letounů a vrtulníků, to všechno v mezinárodním prostředí. A cílem je výměna zkušeností a udržení kvalifikací předsunutých leteckých návodčích, takzvaných JTAC.
2: Které země a jaká vojenská technika se letos do akce zapojí?
1: Tak my máme účast 20 národů během tohoto cvičení, letecká technika z České republiky. To jsou naše L-159, vrtulníky UH-1 a AH-1 a vrtulníky místo 71. Pomáhat nám budou německé Eurofightery, Alpha Jety a Learjet. Z Dánska se zúčastní bezpilotní prostředek Jump, ze Slovenska vrtulník Mi-17 a letoun L-39, z Maďarska vrtulník H-145, ze Slovinska letoun PC-9, z Holandska cvičné platformy Learjet a L-39 a ze Španělska vrtulník EC-665 a Chinook.
2: A abychom to měli kompletní, tak otázka na závěr. Kde a v jakých časech můžou lidé v jižních Čechách vojenská letadla pozorovat?
1: To je zaznělo na začátku, na letišti v Bechyni máme dislokovanou jednotku vrtulníků místo 71-6, odkud bude lítat směrem do výcvikového vojenského prostoru v Boleticích, kde budeme provádět jak ostré střelby, tak cvičné navádění. V Českých Budějovicích budou sedět 4 letouny L-159 a na polním letišti v Boleticích máme vrtulníky české UH-1 a AH-1 a i ty zahraniční, které jsem předtím jmenoval.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Extrémní sucho a teploty poškodily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. Největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, Moravě a také v Jihočeském kraji. Výsadbu musí obnovit například v Písku, kde v lesích uschly především listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska s borovicí je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrněji manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
3: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci milion. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten milion budeme se pěstovat dál.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny, je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti, ale to se zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedla je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Vrátit město nahoře Tábor o několik století zpět a potěšit tak obyvatele i návštěvníky. To je jeden z cílů, které si letos znovu dávají táborská setkání. Tradiční městské slavnosti se odehrají už tento víkend. My si o nich popovídáme s vedoucím městského odboru kultury a cestovního ruchu Radkou Šimkovou. A to přímo na táborském Žižkově náměstí, kam nás můžete zajít pozdravit osobně. Rozhovor v přímém přenosu Českého rozhlasu České Budějovice začne v úterý 8. září po zprávách v 11 hodin. K poslechu i návštěvě zve Matěj Vodička.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Jak se připravit na přijímačky a nebo na maturitu? Tak tuhle otázku řeší řada žáků a studentů, i když nový školní rok teprve začal. Mnozí už také přemýšlejí, jestli jim s učením nepomůže doučování. Právě o něm si dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídal moderátor Matěj Vodička se Žanetou Kubovou Andělovou z doučovací platformy Populo. Řeč byla třeba o tom, jaké technologie dnes děti při doučování využívají.
1: Když já jsem se připravoval na přijímačky před nějakým, řekněme, čtvrtstoletím, tak to probíhalo za pomoci nějaké učebnice, tušky a papíru. A to bylo asi tak všechno. Možná ještě nějaké pravítko a kružítko. Dnešní svět je samozřejmě hodně odlišný, tak jaké všechny metody mají dnes děti k dispozici a jaké třeba podle vás nejčastěji preferují?
2: Naše ročníky mohly teď zaspomínat na Bělouna, předpokládám, tohle naše sbírka určitě. Úloh Běloun. Dneska mají spoustu možností a já jsem za to ráda, když vidím tu pestrost, protože my jim tím vlastně umožňujeme, aby to ty děti taky bavilo a nebyly na tom, jako my, když jsme se prodírali Bělounem. Takže mají jak možnost Cermat testů, mají různé učebnice, ale mají třeba právě i různé aplikace, protože zase nemůžeme jim to úplně vyndat z jejich světa. A třeba co funguje velmi dobře nám. My máme předtočená videořešení, to znamená, že když si nějaký student projde ten Cermat test, vyhodnotí si ho nebo chce vidět, jakým způsobem na to mohl jít, jak mohl počítat nebo odpovídat, tak si může prostě pustit videořešení, koukat na obrazovku, koukat na naše metodiky a zase je to nějaká cesta, jak se jim víc přibližujeme, aby to pochopili, aby to nebyl jenom ten papír, ta tuška, to samozřejmě všichni jak chápem, že dnešním dětem už úplně k motivaci nestačí.
1: A jak promlouvá do tohohle světa v dnešní době umělá inteligence? Jak konkrétně?
2: Asi stejně jako nám dospělým. Ona jim umí přinést velmi rychlou odpověď, jenže děti a studenti jsou bohužel na tom někdy biti v tom, že neumí vyhodnotit, jestli ta odpověď je správná. Mně se moc líbí, když základní školy i střední školy, vysoké školy do svých studií přinášejí právě to, aby třeba děti přinesly něco vypracovaného skrze AI a spíš se zaměřili na to, jakým způsobem ty věci produkují, prezentují a vlastně se právě zaměřili i na tu tak důležitou část, jak prezentují to obrovské množství dat, které mohou získat. Takže umělá inteligence je tady s námi, každá škola ji zavádí trošku jiným způsobem, já tomu fandím, ale musíme taky dělat trošku dozorčí radu nad tím, co to dětem generuje, na co se děti ptají a mít nad tím pořád ještě trochu kontrolu.
1: Zároveň taky, jak to ty děti ověřují potom, protože já mám zkušenost. Spoustu lidí z mého okolí používá umělou inteligenci k něčemu, ale zároveň taky málo kdo si ty informace ověřuje. A ono ne vždycky, prostě ta umělá inteligence vám vyplivne, když to tak řeknu, nějakou informaci, která by byla skutečně ověřená, která by byla skutečně pravdivá. Ještě jedna věc, takový, řekněme, sociální aspekt. My se tady bavíme celou dobu o doučování, které je nějakou nadstavbou, za kterou si platíte. Já se nechci ptát asi na to, kolik třeba to stojí a kolik peněz by si rodiče měli připravit. Ale souvisí s tím i fakt, že jsou takový rodiče, kteří si prostě doučování dovolit mohou a jiní naopak nikoliv. V tomto ohledu tak některé děti, řekněme, nad svými spolužáky získávají výhodu a ti jiní jsou naopak znevýhodnění. To tak prostě je. Nicméně je tohle opravdu, řekněme, problém a lze ho nějakým způsobem řešit. Jinými slovy, jsou nějaké cesty, jak to doučování získat, i když na to nemám peníze.
2: Já jsem v tomhle neustálý optimista, takže já věřím, že jsou, protože když i pozoruju tady okolo Českých Budějovic ty nabídky, tak existují velmi funkční skupinové výuky, podporované třeba domovem dětí a mládeže, Salesiánským střediskem, různými dalšími službami. Když jsem seděla teď dole a čekala na vás na recepci, tak jsem viděla, že v Jihočeské vědecké knihovně teď taky vlastně rozjíždějí nějakou takovou formu, aby se dalo i těmto dětem pomoct, nebo jít přímo za tou konkrétní učitelkou, která dítě vyučuje, jestli by ho nemohla doučovat, nebo se ptát napříč známými, jestli nemají mezi sebou třeba studenta, který je sice o 3 roky výš, ale na druhou stranu už by třeba mohl doučit tu látku, kterou ten rodič poptává. Podle mě cesty jsou, ale je důležité je hledat.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Nejdříve, jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý?
2: Večer budeme mít oblačnou až polojasnou oblohu, jen výjimečně s přeháňkou. V noci se bude postupně vyjasňovat a k ránu se vzácně vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, v údolích ojediněle až na 9 stupňů, ale v Pošumaví, kde bude trochu víc foukat, bude až 16 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak jasno až polojasno. Teploty nám vystoupají poměrně vysoko na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách na 25 až 28 a bude vát slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž kvůli vyšším teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Takže se zítra užijeme tropických teplot, jak bude ve středu?
2: V středu dorazí studená fronta, zpočátku bude oblačno až polojasno, ale postupně se bude od západu zatahovat a dorazí přeháňky, které budou postupně přecházet do deště. Ojediněle se objeví i bouřky. Teploty klesnou ráno na 18 až 14 stupňů a v poledních hodinách vystoupají na 22 až 26 stupňů, ale odpoledne se bude ochlazovat. Bude vát zpočátku slabý, během dne mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tady až jaký bude čtvrtek?
2: Čtvrtek bude převážně oblačný, ale hlavně zpočátku bude až zataženo. V noci na čtvrtek bude ještě na východě kraje doznívat déšť. Čtvrteční ranní minima 13 až 9 stupňů, odpolední maxima 16 až 20 stupňů, takže se poměrně výrazně ochladí a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
1: Nakonec přidáme ještě pátek?
2: I v pátek bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Odpoledne a večer se s malou pravděpodobností může vyskytnout déšť, a to zejména na jihovýchodně kraje, ale ta předpověď srážek na pátek je ještě poměrně nejistá, protože záleží na přesné poloze frontální vlny od jihovýchodu. Páteční ranní minima 11 až 7 stupňů a odpolední maxima 17 až 21 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A tím končí dnešní zpravodajský den v kraji. Co nabídneme zítra ráno? Podíváme se například do Vyššího Brodu, kde pokračuje rekonstrukce soudního domu v areálu kláštera. A zastavíme se také v Českobudějovické škole cestovního ruchu, která prochází rozsáhlou opravou.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že vládní kurz se po historické porážce v Sasku a na Hladsku měnit nebude. Vedení Strakonice zapůjčí budovu staré radnice na Velkém náměstí Vysoké škole. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, teploty do 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku a Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťanští demokraté tam získali jen 17% hlasů, zatímco vítězná alternativa pro Německo 44. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
3: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
4: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech. Za kancléřem se sešikovali taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Budovu bývalé radnice na Strakonickém Velkém náměstí by měla v budoucnu využívat vysoká škola. Záměr na výpůjčku historického domu na Velkém náměstí schválili radní města. Zájem o využití budovy v tuto chvíli projevily dvě fakulty vysoké školy. Podle mluvčí radnice Markéty Bučokové zatím město nechce zveřejnit konkrétní zájemci.
5: Vedení města v současné době jedná s potenciálními zájemci o využití této budovy. Konkrétní podoba jejího dalšího fungování tak bude záviset na výsledcích probíhajících jednání. O dalším vývoji bude město veřejnost průběžně informovat.
1: Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem. Vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
6: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
1: V Srbsku pohřbívají odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Rozloučit se s ním přišly tisíce lidí. Mezi nimi mnoho srbských válečných veteránů a podporovatelů, kteří oslavovali tehdejší bosensko-srbský režim. Glorifikaci Mladiče dnes odsoudila Evropská unie. Takové projevy jsou podle prohlášení 27 v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami a nemají místo ani v EU, ani v zemích ucházejících se o členství. Bývalý bosensko-srbský vojenský generál zemřel na konci srpna v Hágu, kde si odpykával doživotní trest za válečné zločiny a genocidu. Odsouzen byl za masakr ve Srebrenici, při kterém armáda pod Mladičovým vedením zavraždila několik tisíc bosenských mužů a chlapců.
0: Počasí.
1: Který bude obloha jasná až polojasná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Krásný podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Jejich hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera a nyní už mám na telefonu paní Věru. Přeji vám krásný podvečer.
1: Děkuji za přivítání a chtěla bych vás moc poprosit o hezkou písničku od Pepy Melena a pro našeho Liborka Sedláka ze Čmelín, který včera slavil 9. narozeniny.
0: Ale hezky přeřek.
1: A tak mu přeji hodně štěstíčka, zdravíčka, úspěchu ve škole a samého dne kamarády. Teta Věra. A v pondělí, teda to je dneska, slaví kamarádka paní Miluš Šavrdová v Pacelicích narozeniny. A ve středu bude v Blatné slavit také kamarádka paní Věrka Kudějová. Krásnou osmdesátku. A tak děvčata i vám přeji radost v očích, úsměv na tváři, pohodu v duši, lásku v srdci a štěstí v životě. Moc a moc přeje Věra ze Čmelín.
0: A Věrko, vy jste říkala, že ten váš mrňousek, že má samý jedničky, je to tak?
1: Ano, ano.
0: No, to je šikovný kluk. Tak my jsme vybrali písničku Ne, pětku ne, což vlastně on nikdy ani nedostane, protože má právě ty samé jednotky. Tak posíláme Pepu Melena. Vy se mějte moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji vám moc. Naschledanou.

0: Tady Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie podvečera. Kdo pak se k nám dovolali jako další? Hezký podvečer vám přeji.
1: Tady paní Věra z Ostrova u Prachatic není ve Vodňanech. Já bych sem chtěla nechat zahrát Jirkovi Zůrkovi do Vodňan. Kterýho jsem se nesla přítele po telefonu, příbuzný mi dal dohromady, tak chtěla mu nechat zahrát písničku a ještě do Otavy, do Prachatic.
0: A vy jste říkala, že se mu příteli vyvařujete i v noci, že jo?
1: No klidně, můžete se ho zeptat, on tady potom přes den může si vzít, co chce.
0: No teda, no, ten se má.
1: Dneska budu pec bábovku. Nový formě a všechno možný, co mi napadne.
0: A navíc máte, jste říkala, za měsíc svátek, nějak tak zhruba,
1: no,
0: že jo?
1: No, 8. října.
0: 8. října.
1: A jsou volby a zase můj syn tam je ve volbách, teď je tady na tom plagátě, vysně, tak to nosím ptušky a do toho, do práce jsem nesla dneska, tím hodným.
0: Dobře,
1: jo, jak se nakupuje to kolečko?
0: Dobře.
1: Aby to dal Jaroušek, abych to dala v práci tím hodným, no.
0: Tak a vy jste říkala, že byste si přála písničku Báječná ženská, což určitě bez pochyby jste, takže my vám za Český rozhlas České Budějovice velmi rádi tu písničku posíláme. Mějte se moc hezky,
1: naslyšenou. Tak jo, naschledanou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, pěkný podvečer. Pokud si chcete odpočinout od mluveného nebo zpívaného slova, tak jste u rozhlasových přijímačů ve správnou chvíli. Jinými slovy řečeno, začínají na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vlídné tóny, čili hudba beze slov. V první polovině pořadu bych pro vás chtěl objevit nahrávky německého kapelníka, skladatele, aranžera i textaře Herberta Herba Rebeina. Tento hudebník pocházel z Hamburku, kde studoval klasickou hru na housle a skladbu na tamnější konzervatoři. V 19 letech byl odveden do německé armády, ale byl přidělen k hudebnímu sboru a umístěn na Krétě. Později uvíznul jako válečný zajatec v Bělehradě, kde zůstal také po skončení války. Tam se stal Herbert Rebein hudebním ředitelem Bělehradského rozhlasového orchestru. V roce 1952 Jugoslávii opustil, aby se vrátil zpět do Německa, kde pracoval jako aranžer, houslista i autor v rozhlasových orchestrech a zblížil se profesně i lidsky s Bertem Kempfertem, později světoznámým kapelníkem i skladatelem. Také spolu napsali mezinárodní evergreeny jako The World We Knew Over and Over, Sweet Maria a další, které natočili slavní zpěváci jako Frank Sinatra nebo Dean Martin. Spolu se svým orchestrem natočil Herbert Rebein v průběhu 60. let instrumentální alba, která jsou v současnosti dosti ceněná v žánru easy listening. A z nich jsem pro vás vybral 3 nahrávky. Začínáme instrumentální verzí zmíněné písničky, pod níž je podepsán Herbert Rebein jako spoluautor, kterou proslavil Frank Sinatra. The World We Knew and Over, svět, který jsme znali, s podtitulem Znovu a znovu. Jiříka Slavám přeje klidný poslech.

When I Fall in Love, když se zamiluju, oblíbený romantický evergreen s hudbou Victora Younga a dosti spojený s Natem Kingem Colem, jste poslouchali v podání orchestru Herberta Rehbeina po malajské melodii Malaysian Melody. Mimochodem, Herbert Rehbein je autorem slavnostních fanfár pro letní olympijské hry v Mnichově v roce 1972. Zemřel na rakovinu v Bazileji ve Švýcarsku v roce 1979 ve věku 57 let. Spolu se svým přítelem a spolupracovníkem Bertem Kempfertem byl v roce 1993 posmrtně uveden do síně slávy autorů písní. I díky této skladbě, kterou vám pošleme po rozhlasových vlnách ve vlídných tónech podání orchestru, vedeného jejím druhým autorem, tedy Bertem Kempfertem, má dvojnázev Milica, respektive Sweet Maria.

Dva mohou žít jen z lásky, což je romantický idiom, který naznačuje, že pár může přežít jakékoliv těžkosti, pokud je mezi oběma vzájemná náklonnost. Je to také název skladby, o jejíž autorství se podělili přátelé a blízcí spolupracovníci Herbert Rabin a Bert Kamfert, který se svým orchestrem natočil pro album Strangers in the Night z roku 1966. Od toho na prvním místě jmenovaného německého tvůrce Herberta Rabina, kterému byla věnována první půlka dnešních Vlíných tónů, a jeho orchestru vám na závěr zahrajeme ještě jednu skladbu s jeho autorským podílem. I tu uvedl ve známost především Frank Sinatra. You are my way of life, si můj způsob života. Před ním vám, přátelé, Jiří Kasal děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho dobrého.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické látky. Ministerstvo životního prostředí nechá oblast sanovat. Bývalé nádraží v Lovětíně na Jindřichohradecku se proměnilo v zázemí pro lesní klub a komunitní školu. Agrofert zatím nedostane některé dotace. Jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. Zítřek bude slunečný, teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
2: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
3: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
2: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
4: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
2: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Budovu bývalého nádraží Jindřichohradecké úzkokolejky v Lovětíně využívají od září děti. Místní spolek tam otevřel lesní klub a komunitní školu. Budovu před začátkem školního roku upravil pro nové využití. Kolik dětí do netradiční školy chodí, upřesňuje ředitelka spolku Lovětínka Barbora Kolářová.
5: My jsme v letošním školním roce přivítali 22 dětí do lesního klubu a 18 dětí do komunitní školy, kde první stupeň bude navštěvovat 10 dětí a druhý stupeň 8.
1: Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RS. EVP Tras.
0: Počasí.
1: V úterý bude obloha jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. Na horách naměří do 28. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla na silnici 39 u Horní Plané na Českokrumlovsku. Záchranáři vyjeli na místo. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, už to u vás voní vanilkou?
2: My jsme ještě nezačali.
1: A to je nejvyšší čas. Proč mluvím o vůních našich domácností? Protože my se dnes zastavíme v kuchyni. Jestli pak jste si někdy, milí posluchači, uvědomili, kde se vzalo tohle slovo z jazykového hlediska, tedy jaký je jeho původ? No my vám to teď řekneme. Tak kuchyně nebo kuchyň taky.
2: Do češtiny přišel ten výraz z němčiny, kam se zase dostal z latiny.
1: Díkyše.
2: A je zajímavé, on přišel tehdy ze středověkého horno-německého dialektu, takže už v té němčině měl podobu kuchyna. A zajímavé na tom je, že potřeba toho pojmenování se objevila pozdě. A to souvisí s tím, že poměrně dlouho až do středověku u nás nebyla potřeba mít samostatnou místnost pro vaření. Takže se vařívalo buď v té místnosti, kde se bydlelo, anebo kde bylo ohniště nebo pec a podobně. A později se vařilo v předsíni, takže před tou místností.
1: Ale na hradech a zámcích byly kuchyně.
2: To byla první místa, kde se ty kuchyně objevily.
1: A pak se muselo sáhnout do jiného jazyka, aby v češtině jsme měli tedy pojmenování pro kuchyně.

0: Přesně tak, když se to stalo samozřejmostí a kuchyně se začaly jako samostatné místnosti užívat, tak se samozřejmě rozšířilo to pojmenování, které jsme si vypůjčili, a tvrdí se, že v lidových úslovích se to slovo kuchyně objevuje od počátku 15. století, takže patrně tehdy už tu kuchyň měl skoro každý, kdo měl ten prostor k dispozici.
1: Prvotní význam toho slova, které tedy bylo kokína v latině, tak co to vlastně znamená kokína?
0: V latině to bylo skutečně označení samostatné místnosti určené pouze k vaření nebo pečení.
1: Vidíte, a dnes se nám zpátky ty kuchyně pěkně propojují zase s obývacími pokojemi. Je to teď moderní, mít to všechno pěkně dohromady.
0: Časem zase to bude obráceně pravděpodobně, ale snad to slovo nezapomeneme.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je naprosto...

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: práce, tak jste po ní skočil,
1: nebo? Jo, rozumím. Ne, tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
0: Tak to znám, myslím, úplně každý.
1: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
0: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
1: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry, Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry, všechny tři jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
0: Psalo se to takzvaně samo?
1: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo, to jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
0: Musíte to vysedět.
1: Musíte vlastně to vysedět, no.
0: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
1: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
0: tak to, myslím.
1: To nadšení tam bylo, to nadšení tam
0: tak,
1: bylo.
0: Tak, ano.
1: Ta radost toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moci hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
0: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo? Nebyli naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
1: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i uší to i ty kamarádi vždycky říkají, my jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne, ne, ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem je používal i takovou

0: studnici nápadů, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad. Byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
1: Jste si posadila, tak
0: no, vyprávějte. No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak by si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsme se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role ovi, všechny ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsme se kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě nějak jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jako, že ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Mm-hmm. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni měli na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na Vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce? Mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého
1: filmu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza. Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo? A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako, doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako já nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají, a teď ze mě mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná. Včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk, na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam takhle obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
3: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Tak já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mi tady karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situace?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Zóně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to je opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku.
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se na ním staví jeho kamarád Němec a předá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příští roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody v měsíci. Říjnu tady bude ještě jeden, je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje je i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
4: Mám ji ráda.
5: Becherovka.

0: naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století Karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
1: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
2: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
3: Za ředitelem Tomášem Brizgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
1: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
2: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, z střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
1: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
2: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
1: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
2: A věřím, že ještě něco horšího.
1: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
2: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin, od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
1: Pak líh, vinný destilát, to je vínovice?
2: Předestilované víno, má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
1: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr, co to je digerát, tmavá tekutina, hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
2: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalijeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako alkoholový čaj a právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce Becherovky.
1: Pak je to tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta Becherovka.
2: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak Becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o Becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jistí, že Becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv

0: bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je Becherovka jiskrná, z tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale Becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
1: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
0: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u Tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u Tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u Tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter, či Karlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
2: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
3: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten digera, to je ten bylinný výluh.
4: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
3: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
2: V té době, kdy ty gerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
3: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Gerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
2: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
3: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogy Kamr. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
2: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo
3: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto 4 ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
2: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
3: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze 3 lidé, kteří mají na starosti od přímo základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
2: Ve 3 lidech vyrábíte tady Becherovku?
3: Ano, ve 3 lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dále, ale tady přímo jsou jenom 3 lidé. V těchto 2 předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
2: Po určitou dobu, co to je?
3: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
1: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Tří Skřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě 3 dědiců, synů, s celkem 3 manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, to já se budu taky oblíkat.
1: Ano, si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do Plniče, kde už se plní Becherovka do lahvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší, až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve je 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné je dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji sundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce taky do 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořka, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescencia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24, slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesl si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazáku, někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť anebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky své místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
2: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C a K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 desítek zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Heda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože ty byste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu.

0: Enám!
1: Co?
0: Enám!
1: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
0: Hlustvý Sihák.
1: Ježiši, co to bylo?
0: Hlustvý Sihák.
1: Když prchaných Čechyš?
0: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Hlustvý Sihák.
1: Co, hustý?
0: Ale ne hustý. Hlu,
1: jo?
0: Ne hlu, jenom jednou. Hluství.
1: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Opravdu.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. Hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Vlastně.
0: Tak to zkuste na té. Na to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: Buďte tak laskav, spěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne. Vejmelkovi.
0: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice. U telefonu ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló, to je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku. Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějakej? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Plus tři si hák.
0: Ha? To je křestní tohleto.

0: Rozte se vám! A žádný švihák! Prostě, já to budu hláskovat.
1: No, hlásku.
0: H, jako hlávkový salát.
1: L.
0: L, jako ledvinky.
1: U.
0: U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žád.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Hláskujte.
0: 50, P jako pišišvoj.
1: Hláskujte moje jméno.
0: Moment, haló. Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku. Já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrouhdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Yeah!

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. Tak se požoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to probuž zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, no, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu, už jdu.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mně se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás. Na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. On jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Co jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem!
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi! Pomoc!
4: Tak ven. Ven. Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást a žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový, mýlíte se. Říkám, že je to krutá mýlka, vaše excelence. Pohlejte na mě, podívejte se a z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk, pijí kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný.
2: Umazaný.
4: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci, v hlavním městě a člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic, to vůbec nic se dělá. Vaše excelence, co? Ano. Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej frugál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hřivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli.
2: Co to, co?
1: Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali. To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pik, Bek, Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pik, Bek, Bulejko, gól. Hned ten první. Jiří Pik bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Pika. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehována. Je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktor Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi! To má pohřešovaná bota!
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se octli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka pondělně úterní právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A dvě hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme jako vždycky připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl. Minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Mads & Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo osoblasti přírodovědy vědný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to Slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audiu, na audiu, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk půjčovat jako prostě
0: nějakým
1: postižením knihy, ano. No a je to knihovna ve
0: Smečkách
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako vizi, že prostě je slabozraký a že si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audioknihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk a nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: No to speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audioknihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabali do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, bylo něco? Dokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Na tu sci-fi, jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další tituly, které...
0: Prostě jako si vyberete prostě... v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevědomýma, který jako... O tom nevěděli.
0: Tak určitě myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Všichni se na tom těšili, jako tam jsme slyšeli třeba od Řihy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Pak se zase a hajdy spát.
0: Jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macena. Tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili. A i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné. Tam byla Dilia, která byla divadelní a literární agentura,
0: která
1: vlastně učovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Uh-huh. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru. Uh-huh. Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo
0: jo.
1: Na Konečním městě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový.

0: takový ty kreslený věci.
1: Ano.
0: Detektiva Štíků a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
1: Ano.
0: Taková ta historie, hlavně naše.
1: Ano.
0: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
1: Jo.
0: No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Jančí, že jo, z Noční linky.
1: Ano.
0: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle, taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
1: Takže tak máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
0: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl.
1: Rozumím.
0: Ale až se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
1: Jo.
0: A tak jako no, tak, tak asi, co se týče knížek, ještě jsem u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů, teta a strýc, že jo, tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Matrosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad, tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně, no.
1: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazii a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
0: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. Tak samozřejmě Janču taky.
1: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
0: Tak máme krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když přijde.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talonu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůl,

0: si mě stál. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je zvu nartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás pět, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky, Iga, Balzaka, Stendhala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále, ale mám ráda i detektivky a, no, a děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka taky o Anglii, doporučující. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás, no. Bohužel věk a chození už mi nejde,
1: jo.
2: Takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku, mám ráda Ságu Rogu Forsythů.
1: Ano.
2: No různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny. No,
1: jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a no, prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních Leporel obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska
1: zvyknu,
2: že už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované,
1: tak si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to podědil můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije,
2: no,
1: samozřejmě.
2: No, on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil.
1: Mají to
2: už
1: trochu jinak, tak oni se k tomu určitě
2: to
1: taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře, to je
2: a
1: dobře.
2: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už mám ještě ze zaměstnání, už jsem dělal.
1: No je, to máme mnozí, ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco, nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím,
1: jo,
2: ale
1: je potřeba, no, tu správnou velikost. Dobře, tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Dobrou noc, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v půl dvanácté se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, Oline?
1: Od malička.
0: Od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací, jenom obrázky, co tam byly a tak dále, tak dále, tak dále. Letadel kokáně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce,
1: ale je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste, ano.
1: Když, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl.
0: Mm-hmm.
1: Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, uši mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky.
0: Mm-hmm.
1: Od Borovička to napsal, asi ten měl několik těch špionážních knížek. Potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech.
0: Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: Ano. Gerneovky samozřejmě tam museli určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl Lobsang Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kde kterými se dá dostat do podzemí naší země koule, kde jsou nějaká prostě nějaké nevynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, takové vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm říčce zjišťoval, jestli to na ně sedí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, tak vlastně, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli věříte na náhody nebo nevěříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani bez lidí kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jak jednotlivce, já nikomu nic nenucuji.
0: Ano, ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, když tam víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda
0: dost málo. Dobře, tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím, Olin.
1: Knížky, hodně jsem těch knížek měl opravdu o tom včelství, protože...
0: Rozumím, potřebujete znát fakta.
1: Taky říkal, Jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelařský kroužek.
0: Takže odborné knížky, ano.
1: Pro ty děcka jsem to sháněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně, a když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knížce se dá něco najít.
0: Ano.
1: Narazil jsem prostě na to. A proč, když to vygooglíme, no tak... To mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
0: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
1: Takže jsem si nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
0: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
1: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí, které myslím a
0: dobře.
1: Ať vám to dopadne dneska krásně.
0: Děkuju moc krát.
1: Ať vás nerozčílí.
0: Budu se těšit.
1: Třeba řekne, že řekne, já nečtu.
0: No to se taky může stát, no.
1: Mějte se moc hezky.
0: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst Čtyřlístky, ty byly nádherný od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobý Čtyřlístky a už to není vončo. Už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gořcíneho Sempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý ty situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu nějakou
0: audioknihu. Berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějakého nového autora, Charlie Greenberg,
0: jo.
1: Jo, je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. určitě jako nějaký úkolé bavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte. Musí vám být příjemný
0: ten hlas,
1: ten jeho hlas.
0: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečetl, teda na tom obalu.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt. A tu určitě byla načtená snad od pana Hručínskýho. Staršího.
0: Jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaké rádiové hry, to nevím teďkon, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace. Jo, takže pan Hručínský určitě jako krásná jako přednes, jo, ta sedba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju. A když už dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuju moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
0: Určitě můžete, ano.
1: Tak moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak
0: to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaša Patejdl, mal jsem rád býtníkou, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A slyšíte, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě, než jsem šla do školy, ve 42. roce. A dostala jsem první knížky, takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak Manky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiata, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky jsem měla ráda, jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině, kde si se vydala, tam si mléko pítaj. To je taky prostě takovej román z toho, z období války až do těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: jako
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: To takže věku, doporučujete, ale jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží. A dobře se vám čte, děkuju. Ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, taky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko. Já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G-Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma, a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý. Work.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roje Orbisna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny bude a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté. Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci. Telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příklada. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte?
1: Ze školy.
0: Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně. Od nuly
1: o americkém snu,
0: až
1: jo, vyloženě o
0: ano. Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína, nepamatuju si

0: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
1: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
0: Teďka už tu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
1: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu v
0: mladé... Knížka relaxem.
1: Relaxem?
0: Relaxem. Absolutním relaxem.
1: Dobře.
0: A vydržím číst dlouho.
1: Dobře. Tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny. Mnoho příjemného načtení, ať najdete ať už v angličtině nebo v češtině. A budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme. Třeba takhle v tomto čase našem tady.
0: Děkujeme.
1: Jo, děkuji moc krát. Mějte
0: ano,
1: se hezky.
0: Jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A Pavel Bobek a jejich duet Náš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel kniha, jo? No. To je pěkný, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede do dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po mojí smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba.
0: No. A myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojima vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych to může bavit, to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká, kniha dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, tak je to nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmu knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto.
0: No, ale vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Pokud zaujme to, potom uteče ten den, jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijatit sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
0: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
1: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
0: Ano. Dobře, Josefe, tak děkuju moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všechny zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, ano. Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, uh-huh. Protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu vyzvedl mě tři knížky, mm-hmm. A říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže nic nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není. Takže zvukové zkrátka nahrávky, ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. Mm-hmm. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete tak se v jiném světě, ocitne člověk úplně někde jinde, ano, a zapomene, ano. Na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost toho, že budu moct číst. A tu paní, která volává slepá chudina. Možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. Mm-hmm. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No.
0: Co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal? Co máte ráda? Historii nebo právě ty ženské romány? Co vás baví?
1: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly.
0: Aha.
1: Tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. Uh-huh. A to má 4 díly.
0: Jo.
1: A to jsem četla 2x za sebou, protože se mě to prostě muselo vlez tak jako pod kůži. Aby to, jako...
0: Jo, jo, jo.
1: Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečít. Protože je to hrozný pro člověka, který čeždo...
0: Já vím, hrozný. Pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Já jsem četla, ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže jsem v loni ještě z jara...
0: Sama si četla normálně, klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala, proto jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě... Teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško. Ať se vám ty knížky, děkuji. Co vám přinese, si nepřiveze, tak ať se vám líbí moc. A jinak přeju hodně zdraví. Jo?
1: A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny
0: ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji pěkně, dobrou
0: noc.
1: Předanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Halo Habera, kým pri mě spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živá.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valašska,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky.
1: Dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha. A někdy i když jste na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že pomáhají knížky.
1: Stalo, ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové... No, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi za to. Tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla jsem do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano.
1: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk. To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, že on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
0: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady,
1: no.
0: Ano.
1: Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
0: Ano, ano.
1: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
0: Tak to jsem moc ráda, že to zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
1: Určitě a obohacuje to ano. Slovní zásobu, to je bezesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím pádem z toho z té Moravy, z toho Valašska, kniha je Přítel člověka, ano, a je to tak.
0: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc a ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
1: Hodně radosti v života hlavně.
0: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
1: Mějte se všichni dobře a vy vzlášť.
0: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční lince a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo, i to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo to, jo, to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo. Třeba i western, jako kovbojky a indiánky a jo, hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mě nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Mm-hmm, tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co je vlastně teďka, to je věčný, to jako, to už bylo i tenkrát, jo, takže to se stále opakuje, no, lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, který nečtou. Si
0: jo, tak určitě knížka v tomhletom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii a doporučuji, anebo od Roberta Fulgiuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí a to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba.
0: Ne, jo, jo,
1: doba jo. Ještě horší. Jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku a to byla hrozná doba. Teďka myslím, že se máme moc dobře. A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech. Jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě. To víte, že...
1: Aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali, aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že teďka je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. A to jsem byla v takovým stresu, že chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně, jasně. A to už teďka odbočujeme přeci jenom, paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak, já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně. Všem všechny zdravím.
0: Děkuji moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď tu známý Decameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou, Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: Za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba

0: kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do Pařizové chaloupky. Jenže zrovna před Prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce. Ale ty pořád něco máš.
2: Já jsem tu.
1: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
2: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
1: A je to.
2: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
1: A je to.
2: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
0: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u Pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku. A v tom na ně někdo zavolal.

0: Kam pak vy dva smutní?
1: Ale asi do světa.
0: A proč pak to?
1: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
0: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
1: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motříčci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7. A 17. A 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordí je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
0: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
0: Jak by to Rumcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Rumcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Rumcaj si! Hned se zdolu, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Rumcaj si, nevymluvíš!
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři! Mordi je, Filonk, já si narazím! Rychtáři!
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A ty kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl jičínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse, a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s Cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.